Milí posluchači, zvukem své zlaté flétny brněnské studio Radio Proglas rozářil flétnista Yoshimi Oshima a čembalista Jaroslav Tůma. Dnešním pořadem vás provází Štěpán Grafe. Další na pořadu dnešního koncertu bude slavný benátský karneval, hudební téma, které uslyšíte za chvíli a variace na něj je známé a určitě si vybavíte jednu žertovnou písničku, která je s ním spojena. Autorem této verze pro flétnu a čembalo je skladatel Paul Agricole Genan, který žil v druhé polovině 19. století. Od barokní hudby se tedy přeneseme do období romantismu.

0: Vyslechli jsme virtuózní variace Benátský karneval od Paula Agricola Jeannana. Je to neuvěřitelné, jak někteří autoři, zejména v 19. století, zkoušejí možnosti virtuozity jednotlivých nástrojů a jaké nároky kladou na interprety. Pojďme si nyní chvilinku popovídat o dnešním programu, ale také vůbec o hudbě. Máme zde vzácného hosta z Japonska a já bych se chtěl zeptat pana Oshimi o jeho vztahu k české hudbě. Jaký je váš vztah k České republice a k české hudbě?
1: Hi. 1987年にプラハ放送交響楽団の出席。
0: V roce 1987 jsem přišel do Prahy jako flétnista symfonického orchestru Českého rozhlasu. Předtím jsem žil ve Vídni a jezdil jsem do Prahy jako turista. Bylo to před sametovou revolucí roku 1989, takže cizinců moc nebylo. Jednou jsem stál frontu v obchodě na banány a pomeranče. Tehdy jsem odpověděl v rozhovoru pro Český rozhlas. Česká republika je země s málo ovocem a zeleninou, ale za to s hodně papírováním dokumentů. Ta odpověď udělala radost všem mým přátelům. Ale už tehdy byla Česká republika velmi krásná země. Viděl jsem mnohokrát slovanskou epopej od Alfonse Muchy, kromě Prahy jsem znal i Brno, České Budějovice, Telč a Moravský Krumlov. Když jsem byl studentem střední školy v Japonsku, první symfonie, kterou jsem slyšel na nahrávce, byla Dvořákova z Nového světa. Od té doby jsem fanouškem české hudby. Když jsem byl student, jezdil jsem také na koncerty Smetanova kvarteta a České filharmonie, která přijížděla do Japonska. Bylo velmi působivé slyšet poslední koncert Smetanova kvarteta v Praze v roce 1989. Byl jsem hluboce dojat, když si Milan Škampa, violista Smetanova kvarteta, přijel poslechnout můj koncert v Praze. A pan Naoki Sato, který je v současné době solo flétnistou České filharmonie, je můj žák. V Japonsku jsem tiskem vydal sonátu Bohuslava Martinů a sonátu Ervina Schulhoffa. Součástí vydání jsou i životopisy obou skladatelů, prozatím jde o jediný zdroj informací v japonštině. Neumím česky, ale prožil jsem život, který je s Českou republikou neodmyslitelně spjat. Obecně je velmi známo, že česká hudba, česká kultura je v Japonsku hodně oblíbená. Jaký je váš názor, proč tomu tak je?
1: Možná
0: je to určitá nostalgie v české hudbě, která chytne Japonce za srdce. Japonsko bylo po určitou dobu ekonomicky úspěšné, ale přeci jen je to nejvzdálenější ostrovní země ve východní části Asie. Mám pocit, jako by Japonsko bylo mimo světový mainstream. Prosím, odpusťte mi, jestli se mýlím, ale zajímalo by mne, jestli jako Češi máte také podobné pocity. Cítím, že být vzdálen od středu světa pojí společnou mentalitu mezi Českou republikou a Japonskem. Není ono klíčové slovo nostalgie? Myslím, že to vytváří sympatie v srdcích Japonců. Děkuji. Zeptám se pana Tumi, kam sahá spolupráce společná? Jak k ní vůbec došlo?
2: No, ono k ní došlo díky tomu, že Oshimi byl nejprve nějaký ten rok ve Vídni a potom, a to bylo ještě před rokem 89, ocitl se v Praze. A my jsme se tak setkali v roce 1988 a včera jsme se moc pobavili tím, že jsme se tedy snažili dopočítat, jak spolu dlouho hrajeme. Nejenom, jak dlouho se známe, ale také my jsme spolu okamžitě začali hrát jednak s čembalem, jednak také s varhanami, nejdříve u nás, posléze i různě po Evropě a hlavně v Japonsku. No a je to prostě období, které je tedy naplněné

0: přesně hrajeme s tímto čembalem.
1: Všechno je to provázané.
0: A je to takto krásně provázané a já jsem moc rád, že jsme mohli se dnes spolu sejít tady ve studiu.
1: Když se zeptám, za tu dobu jste museli zahrát obrovské množství repertoáru.
0: Repertoár je, řekněme, dvojího druhu. Jsou věci, které jsme třeba nastudovali pro nějakou konkrétní příležitost a toho bylo opravdu hodně. Musím říci, že i když dneska třeba nehrajeme žádného českého autora, tak například příští rok bychom rádi, nevím, jestli to mohu prozradit, ale možná naznačit, že
1: pro Rádio Proglas můžete prozradit.
0: No, bude se jednat o nahrávku bandových sonát, že jo. A to jsou takové projekty, kdy jde o to nahrát vlastně všechno. To znamená všechny sonáty, které se zachovaly. Podobně jsme to měli, byť tedy v případě zrovna Antonína Reichy, ten má tedy velkou sonátu, krásnou. To jsme nahráli také na CDčko. Příležitost hrát ji koncertně není tak častá, ale zase jsou jiné, řekl bych, repertoárové stálice, jako například Bachova sonáta H-moll, kterou si troufneme nabídnout dnes. Já, kdybych k ní měl dodat něco, zrovna právě při zkoušce, kterou jsme včera měli tedy po dlouhé době, jsme si říkali, jak je Bach úžasný, naprosto mimořádný autor. Nevím, jestli jsme na koncertě tu sonátu na koncertech zahráli 100krát nebo 200krát. Opravdu to už asi se nikdy nedopočítáme.
1: Nemáte zachované programy?
0: Ale no, já se obávám, že nikoli všechny. Nejsem zase zdaleka tak pořádný, takže něco se mohlo už ztratit, i když se tím člověk někdy může probírat, tak nedohledá asi všechno, no, nevím. Ale v každém případě platí, že to je hudba, která vás neomrzí, která vám neustále něco přináší. A jedna taková věc zajímavá mě připadá, že vždycky se můžeme jako muzikanti nějaké ideální představě blížit. Je otázka, zda se nám někdy podaří jí docílit absolutně bez zbytku. Je možné, že o to ani nejde. Že důležitý je ten hudební zážitek jak pro nás interprety, tak pro posluchače. Že ta dokonalost sama by vlastně neměla být jediným měřítkem kvality, měřítkem úspěchu, ale spíš tím měřítkem, řekněme, nějakého úspěchu, je především ta radost z muziky a ten pocit. Samozřejmě, když tu hudbu znáte, když už víte, co kde vás čeká třeba za technický problém, tak jste na to jednak připraveni a jednak ale vám to nedělá jakoby přílišný stres nebo nějaké potíže. Nejhorší je hrát těžkou skladbu poprvé, ale také to musí jít. Jsme muzikanti, jsme jaksi v té situaci, že se považujeme za profesionály, takže i když člověk hraje těžkou skladbu poprvé, musí ji zahrát tak, aby se nemusel stydět. Ale možná při tom vícerem provedení i veřejném, tak to je to i pro nás ohromná radost a vlastně ohromné štěstí, že to můžeme dělat. Že můžeme dělat hudbu a že můžeme dělat takovou hudbu, která je nesmírně kvalitní. Prostě nás nikdy neomrzí.
1: Když se zeptám na vaše zážitky z koncertů, mně se před nedávnou dobou stal takový docela kuriózní zážitek. Hrajeme se Smicovým kvartetem 26 let a mně se podařilo při jednom vyhození smyčce na konci jedné repetice ho poslat až do první řady. Krásný. Byl mi podán posluchačkou z první řady. A protože jsem vynechal pouze dvě noty, nastupoval jsem až o takt později než kolegové, takže ano, oni ano. Začali a téměř žádná nota ve skladbě nechyběla. V sále to zahučelo. Vzpomenete si

0: také vy třeba na nějaký kuriozní zážitek z pódia,
1: tak,
0: který jste společně prožili?
1: Je samozřejmě zážitků velké množství. Já bych možná zmínil, že když jsem tady ve studiu u vás byl před půl rokem, tak těsně před začátkem mi praskla struna. A to je velice nemilé v takové situaci, i kdyby člověk měl tu strunu sebou a měl ten grif to rychle opravit, tak ta struna v žádném případě nebude držet. Takže samozřejmě, co teď? No tak dobře, musel jsem si nějak poradit a pochopitelně někdy třeba člověk musí i některý tón ve skladbě nahradit nějakým jiným. Tak to jsou tedy opravdu překvápka. Častěji se něco podobného stane s varhanami, že zkrátka vám ten nástroj nevyhoví přesně tak, jak by měl v dané situaci. Ale pokud si vzpomínám na všechny ty koncerty s Jošimim, tak ono vlastně, když se na ten koncert dobře připravíte a dobře naladíte, tak to je spíše taková výjimečná věc a nespomínám si na nějaký třeba podstatný karambol, ale zmínil bych možná jednu věc, která mě překvapila vlastně po dlouhé době. My už jsme spolu možná nějakých 5-10 let hráli a já jsem vždycky, když jsme hráli v Čechách, tak jsem ty koncerty nějakým způsobem komentoval a říkal lidem, dokonce jsme s Jošimem prohodili třeba pár slov česky a tak dále, to jako všechno bylo veselé, to lidi mají rádi, když se trošku při koncertě mluví, když se něco řekne o těch skladbách, takže snažil jsem se. Musím říct, že to dělám někdy i při varhanních koncertech, protože proč ne. No a Jošimi v Japonsku dělá přesně to samé. A je to navíc ještě do určité míry jakoby až instruktivní, protože on tvrdí, že spousta lidí, kteří na naše koncerty přijdou, tak třeba čembalo viděli poprvé. Takže on mě tady začne rozmontovávat čembalo, vyndá ten sloupek a ukazuje na dálku lidem, jako a tam je takový trn a to čembalo hraje, když teprve se zmačkne klávesa a ten trn drnkne o strunu. A teď takovýhle věci, tak to jsem chápal, že to tak je. No jo, jenže lidi velmi často jsem zažíval, že se jako smějou a že se opravdu dobře baví. Tak jsem tak se ho potom výjimečně ptal, jako a co jsi to dneska vlastně povídal těm lidem? A on zkrátka někdy mě to řekl podrobněji, někdy moc ne, ale rozhodně jsem potom jednou zmínil při nějakém rozhovoru tady u nás, jak jsou Japonci úžasní, že se při koncertě dobře bavějí a že se smějou a jak je to jako uvolněná atmosféra. No a Yoshimi se mi hrozně smál a říkal, pozor, to vůbec není typické, co zažíváme. A prozradil mi, že sám opravdu se cítí být takovým zaníceným propagátorem hudby a dokonce až trošku v té poloze, že si z těch věcí dokáže dělat legraci. A normálně prý je to úplně jinak v Japonsku. Publikum sedí a tváří se prý velmi vážně. A nic neříká, nic si netroufne a tak dále a tak dále. Je to velmi, velmi seriózní záležitost. Patrně mnohem více seriózní než u nás, řekněme teď u nás v Evropě. Takže tady samozřejmě vážná hudba má také tu nálepku, že tedy buďme vážnější, ale přece jenom nebereme to tak doslova. Zatímco Japonci to prý doslova dodnes berou, jakkoliv si hudby váží a mají rádi. A on právě chce ukazovat lidem, že ta hudba může být i veliká zábava a celé to dění okolo. A možná, že nejvíc jako si cením na tom, co on dělá, právě toho, že on dokáže rozesmát publikum a pak v jedné vteřině se otočí, vezme svoji flétnu a ten výkon je absolutně soustředěný. A to mě ohromně baví, protože známe trošku třeba z našeho prostředí také, řekl bych, až hudební klauny, kteří mávají nástrojem, ukazují jej, já nevím, pak laškují s publikem a tak dále, jenže pak začnou hrát a člověk si někdy řekne, no, bezvadný, zábava to byla, ale ten výkon až tak seriózní nebyl. Hmm. Jo, takže to spojení toho absolutně soustředěného výkonu a krásného, hudebně dokonalého, tak jak to co nejlépe jde v dané situaci, právě s tou schopností dokázat uvolnit atmosféru, tak to jako opravdu klobouk dolů, v tomto je Yoshimi naprostý přeborník.
0: A jsme moc šťastní, že ho máme dnes v Proglasu. Připomenu posluchačům, že dnešní koncert je možné sledovat i s obrazem na kanálu YouTube. A možná jenom poslední kraťoučký dotaz, když jsme se bavili o japonském publiku. Já když třeba pozoruji u nás, tak mám pocit, že v různých oblastech i naší malé země publikum je různé, reaguje různým způsobem ve městech i na menších městech. Japonsko pro nás se řekne Japonsko, ale je to velká země, ostrovní, složená z mnoha částí. Pozorovali jste třeba různé návyky v různých částech Japonska, když jste cestovali?
1: Já bych neřekl, že bych si všiml někdy nějakého takového rozdílu, jakkoliv každé publikum je jiné, a můžu spíš říct, že jsem si všiml, jak dokonale, jak výborně právě Yoshimi třeba uspůsobí jednak program pro různá pódia, kde zrovna hrajeme, tuší asi předem, jaké bude publikum. A dokonce i právě, a to zejména komentářem, dokáže reagovat na specifickou náladu. Jo? Takže někdy se i zapovídá. A zkrátka je to velice různé. Neřekl bych, že je to dané tím, jestli jsme někde severně, někde v Sapporu, nebo naopak někde na jihu. To si myslím, že nebo nemám takové znalosti, ani takové zážitky, abych to dovedl specifikovat. Ale myslím si spíš, že ne.
0: Děkuji. Nyní necháme opět znít hudbu, a to hudbu překrásnou, hudbu vrcholu hudebního baroka, hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Bude to sonáta H-moll pro flétnu a čembalo, o které jsme před chvílí konec konců také hovořili. Tato sonáta má části Andante, Largo e Dolce a Presto.

Vážení pánové, děkujeme za krásný zážitek. Dozněla Bachova sonáta H-moll pro flétnu a čembalo. Vždycky, když slyším hudbu Johanna Sebastiana Bacha, tak je to pro mě jako pohled do vesmíru. Pohled na souvislosti souhvězdí. Je to něco, co nás naprosto přesahuje. Zároveň jsou to takové příboje vod. Je to skutečně mimořádný zážitek. Dříve než se rozloučíme, tak bych vám chtěl mnohokrát poděkovat za krásné chvíle, za to, že jste si udělali čas pro posluchače Radia Proglas, možná i diváky, protože dnešní koncert se zabírá i s obrazem. A chtěl bych vám popřát hodně zdarů na vaší umělecké cestě a abyste zvládli ještě mnoho takových krásných společných projektů jako doposud. Milí posluchači, dnešní koncert ale ještě úplně nekončí, protože je pro vás nachystán takový jakýsi přídavek a tím bude Ave Maria Johanna Sebastiana Bacha a Charles Gounoda. Dnešní koncert moderoval Štěpán Grafe, technickou spolupráci zajistil Roman Kabelka a Tomáš Hlávka. Děkujeme vám za poslech a těšíme se na slyšenou příště.

0: Děkujeme.
1: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Znělka ohlásila pořad Slyšte lidé. Příští hodina bude na Proglasu patřit hudbě. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař, který pro vás tentokrát přichystal hudbu z Kanady. Představíme si jak interprety přímo kanadské, tak takové, kteří pocházejí z jiných zemí, ale v Kanadě se usadili, našli tam druhý domov nebo přímo azyl a věnují se tam své hudební produkci. Jako první se nám představí mezinárodní soubor usazený v Kanadě, který si říká Konstantinopl. Jeho aktuální album se jmenuje Estuaire, což znamená místo, kde se setkává sladká a slaná voda. Tento obraz slouží jako hlavní metafora celé nahrávky, setkání různých kultur, tradic a hudebních jazyků. Tvůrci sami zdůrazňují téma přechodu, proměny a vzniku nových možností z nečekaných spojení. Projekt vznikl ze spolupráce dvou hudebníků Kii Tabasiana, který hraje na perský drnkací nástroj setár, a Ablaye Sissoka, původem senegalského hráče na koru, další tradiční strunný nástroj. Oba spolupracují už 10 let a v nové sestavě je doplňuje hráč na perkuse Patrick Graham. Žánrově jejich tvorba stojí na pomezí world music a staré hudby. Poslechneme si skladbu Hivernáž.

Hrála nám mezinárodní kanadská skupina Konstantinopl z alba Estuaire. Album s názvem Brahms, Balkans and Bagels vydal v květnu 2025 montrealský soubor Octopus, který patří k nejvýraznějším představitelům současné kanadské klezmerové scény. Skupina existuje od roku 2010 a její charakteristický rukopis spočívá ve spojení klezmeru s klasickou hudbou, jazzem a kebeckými hudebními tradicemi. Album dobře ilustruje specifickou podobu kanadské world music, zejména montrealské scény, kde se přirozeně setkávají židovské, východoevropské, frankokanadské a klasické hudební vlivy. Hlavním tématem alba je vztah mezi lidovou hudbou a evropskou klasickou tradicí. Skupina Octopus zkoumá, jak maďarské, židovské a balkánské melodie ovlivnily skladatele jako Johannes Brahms, Franz Liszt, Gustav Mahler nebo Zoltán Kodály. Klezmer zde funguje jako spojovací nit, která ovlivňuje jednotlivé skladby i hudební světy. Já do tohoto pořadu nevyberu žádnou z klasických skladeb, ale úpravu židovské lidové Der Jiddischer Soldat in die Trenches.

Další nahrávku, kterou vám pustím, jsem našel na jedné z nových kompilací vydavatelství Putumayo, nazvané World Round Trip. Jde o píseň Tu pour toi, první singl skupiny Zalam Chaos Quebecu, který vyšel v roce 2024. Skladba kombinuje vícehlasí zpěv s kytarou, kontrabasem, klávesami, trubkou, bicími a perkusemi. Výsledný zvuk se pohybuje mezi soulem, jazzem, funkem a současnou world music. Důležitou roli hraje rytmus, ale také melodická lehkost a důraz na kolektivní souhru. Zalam Chaos představují typický příklad nové montrealské scény, která nevychází z jediné tradice, ale z dialogu mezi kulturami. Vedle kanadských a konkrétně quebeckých vlivů jsou v jejich hudbě patrné africké, karibské, brazilské i severoamerické inspirace.

Věnujeme se hudbě z Kanady a teď zůstáváme ve francouzsky hovořící provincii Quebec. Voisinage je 13. album skupiny Le Vent du Nord, jednoho z nejvýznamnějších představitelů quebecké tradiční hudby. Soubor působí od roku 2002, odehrál přes 2400 koncertů na 4 kontinentech a získal řadu ocenění, včetně 2 cen Juno, což je kanadská obdoba Grammy. Nové album Voisinage vyšlo v roce 2025. Jeho důležitým tématem je otevřenost a dialog. V textech i hudbě se objevují motivy sousedství, vzájemnosti, smíření a kulturní výměny. Název Voisinage totiž znamená sousedství nebo sousedské vztahy, což odkazuje na hudební i kulturní sousedství, které formovalo frankofonní Ameriku. Skupina tedy zkoumá vztahy mezi quebeckou, cajunskou, irskou, skotskou a dalšími tradicemi, které se během staletí setkávaly na severoamerickém kontinentu. Poslechneme si skladbu Carillon.

To byla tedy skupina Le Vent du Nord z kanadské provincie Quebec. Pod názvem Timescape vyšlo v únoru 2025 první studiové album montrealské písničkářky a hudebnice Naomi SV. Obsahuje 11 autorských skladeb, které si ona sama napsala, zaranžovala i produkovala. Ústředními tématy jsou láska, smrt a především čas, jeho plynutí, ztráty, očekávání i proměňující síla. Naomi SV zde nevychází z tradičního folkového písničkářství, ale vytváří osobitý svět na pomezí art rocku a komorní hudby. Timescape působí jako promyšlené koncepční dílo, které staví na silných melodiích i na neobvykle bohatých aranžích. Naomi vedle zpěvu hraje na harfu, na elektrickou harfu, na klavír a baskytaru. Její aranže doplňují smyčce, lesní roh, trombon a klarinety, takže výsledný zvuk připomíná komorní orchestr. Nabízím vám skladbu The We Is Dead.

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme hudbě Kanady, a to včetně tvorby hudebníků, kteří se do této severoamerické země přistěhovali. Například Natalia Telenco, zpěvačka montrealské skupiny Murmurosy, pochází z Ukrajiny. Album Svitanok, které tato kapela vydala v roce 2000,

25 začíná ukolébavkami a obřadními písněmi, pokračuje milostnými a tanečními skladbami a dotýká se i témat války, odloučení a návratu domů. Skupina Murmurosy je ukázkou toho, jak multikulturní prostředí Montrealu umožňuje uchovávat a rozvíjet kulturní dědictví přistěhovaleckých komunit. V tomto případě jde o spojení ukrajinských kořenů s dnešní kanadskou realitou. Zároveň album v některých skladbách odkazuje na Balkán, Rumunsko nebo Řecko. Ještě dodám, že druhý ústředním členem skupiny je Eli Camilo, známý také ze skupiny Dumaj Dunaj. Nám skupina Murmurosy zahraje skladbu Debu Solovej, což ukrajinsky znamená, kde byl Slavík.

To byla kanadsko-ukrajinská skupina Murmurosy. I další projekt, který si představíme jednou skladbou, je mezinárodní. Album Metamorfóz spojuje tři výrazné osobnosti kanadské hudební scény. Hráče na tabla Shona Mativeckého, iránsko-kanadského hráče na santur Amira Amiriho a hráčku na harfu Sara Paže. Název Metamorfóz, proměna, vyjadřuje základní myšlenku projektu. Hudba je neustále v pohybu, proměňuje se a překračuje hranice stylů i kultur. Autoři chápou tradici nikoli jako něco uzavřeného, ale jako živý organismus, který se může vyvíjet prostřednictvím experimentu a dialogu. Album vzniklo v Montrealu, jednom z nejdůležitějších center kanadské world music. Metamorfóz je příkladem současné kanadské tvorby, která nevychází z jediné národní tradice, ale opět z otevřeného dialogu mezi kulturami a zhledání nových hudebních možností. Trio pracuje s mikrotonalitou, s neobvyklými rytmickými strukturami a bohatými zvukovými texturami. Melodické inspirace perskou hudbou se zde propojují s indickými rytmy a improvizačním přístupem. Poslechneme si rozsáhlejší skladbu s názvem Pathos.

Věnujeme se interpretům z Kanady, a to včetně různých mezinárodních spoluprací. Teď to bylo trio Mativecky a Miri Paže, které vychází mimo jiné z íránské hudby. Mezi úspěšné kanadské folkové skupiny patří The MacDates. Jejich nejnovější album Thread the Light vychází z keltské tradice, kterou spojuje s prvky dalších kultur. Skupinu tvoří tři sourozenci a právě rodinná souhra je pro jejich tvorbu zásadní. Například více hlasy a vzájemná komunikace v kapele vznikají z desetiletí společného hraní. Vedle irské a skotské tradice skupina čerpá z jazzu i anglosaského folk rocku. Na albu Thread the Light najdeme jak tradiční balady, tak instrumentální skladby. Poslechneme si Gaelic Waltz Part 2.

Posloucháme hudbu z Kanady a jako další nám bude hrát kanadsko-ukrajinská skupina Daughters of Donbas. Ústředním tématem alba Songs of Stolen Children jsou děti odvlečené z Ukrajiny. Soubor pod vedením zpěvačky Maričky v písních připomíná příběhy rodin rozdělených válkou a snaží se dát hlas těm, kteří sami promluvit nemohou. Některé skladby vycházejí z konkrétních svědectví, například z příběhů rodičů, kteří se pokoušeli získat své děti zpět z území kontrolovaných Ruskem. Album se v dubnu 2026 dostalo na první místo žebříčku World Music Charts Europe. My si poslechneme skladbu Riddle, dialog dědečka a vnučky za války na Ukrajině.

To byla tedy skupina Daughters of Donbas. Poslední kanadský hudebník, kterého si dnes představíme, je baskytarista, producent a zvukový inženýr z Toronta, Justin Gray. Jeho album Immersed vyšlo v roce 2025 a o rok později získalo cenu Grammy za nejlepší album v kategorii Best Immersive Audio Album, tedy nejlepší album s prostorovým zvukem. Gray se stal prvním Kanaďanem, který v této kategorii zvítězil. Album Immersed představuje zajímavý příklad současné kanadské hudby, která překračuje hranice žánrů i technologií. Přestože bývá řazeno k jazzu, jde spíše o interdisciplinární dílo na pomezí world music, filmové hudby, moderní kompozice a zvukového umění. Kritici je označují za průlomový projekt, který ukazuje nové možnosti práce s hudebním prostorem a může se stát referenční nahrávkou pro budoucí vývoj prostorového zvuku. Album vznikalo převážně v nahrávacích studiích Humber Polytechnic v Torontu, kde Gray působí jako pedagog. Na projektu se podílela řada absolventů i vyučujících této školy. Vedle hudebního alba vznikl také celovečerní film, který propojuje studiové záběry, tanec, výtvarné umění a přírodní motivy. Ve skladbě Beyond, kterou budeme poslouchat, zpívá Samida Juglekar. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám dnešní pořad líbil a kdo vás v něm zaujal. Z aktuální kanadské hudby vybíral a naslyšenou příště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

naši mrtví jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí.

seš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

Večer se zbalem, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát. Občas deště,

0: Blíží se 6. hodina a my si poslechneme myšlenku na den od Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Jíst kašičku. Malé děti pijí mlíčko a papají kašičku. Hutnější jídlo by jim neprospělo. Nemají ještě zoubky, nepokousali by nic tušího. Apoštol Pavel píše ve svém prvním listu do Korintu, že nově obrácení musí jako duchovní stravu dostávat také jen mlíčko. Hustější pokrm je vyhrazen těm, kdo už mají nějaké duchovní zkušenosti a kašičce navykli. On tam těm svým učedníkům tak trochu vytýká, že pořád jen papají kašičku a živí se tím lehkým, povzbuzujícím a snadným, co následování Krista nabízí. Jsou tu však i další disciplíny, v nich se potřebujeme zdokonalit a obstát v nich. Popisuje své dílo jako stavbu chrámu. On položil v jejich srdcích základy víry a odešel. Jiní kazatelé a učitelé vyučovali tyto nově obrácené lidi dalším pravdám a obrazně stavěli na Pavlově základě z obrácených lidí osobní chrámy, jejichž kvalitu Bůh časem prověří. Považuje za samozřejmost, že každé dítě vyroste a dospěje, na každé základové desce se zaskví budova chrámu. Někteří z obrácených však dospět netoužili. Chtěli zůstat dětmi věčně a živit si jen mlíčkem a kašičkou. Pavel to označuje za něco zcela nepřirozeného. Píše o jejich tělech jako o chrámech ducha. V takových prostorách se dějí jen bohulibé věci. V chrámu Ducha Svatého, našem těle, uctíváme Boha, obětujeme a přimlouváme se, cítíme hladové, těšíme, smutné a poskytujeme útočiště pronásledovaným. Rozvazujeme pouta vězněným a ošetřujeme zraněné. Takové činnosti nevykonávají děti na mlíčku a kašičce. Takové poslání náleží dospělým věřícím, těm, kteří už vyrostli a konzumují hutnější pokrm. Někteří se mu brání, nechtějí být velcí. Možná je jim namáhavé kousat, možná neovládají příbor. Ve 2 letech to je přirozené, ve 20 už je to ostuda. Dospívat je čestný úkol. Toužím potom stát se krásným chrámem. Ušlechtilou stavbou, kde uctívání půjde samo, příjemným prostorem, kde každý najde potravu, pokoj a uzdravení. Jíst věčně kašičku netoužím. A vy,

Je 6. hodina ranní, vám krásné ráno a vstávání s Proglasem přeje Daniel Blaške. Vstáváme do soboty s datem 8. srpen rok 2026. V katolickém kalendáři vidíme památku svatého Dominika. Byl to španělský kněz, otec dominikánského řádu. Odešel před 805 lety v srpnu roku 1921. Stal se patronem astronomů, vědců a krejčích, přímluvcem neplodných žen a rodiček v nesnázích. Před 240 lety chudý hledač pokladů Jacques Balmat a lékař Michel Gabriel Paccard jako první vystoupili na nejvyšší vrchol Alp a zemí Evropské unie Mont Blanc. Dnes má svátek Soběslav, slovanské jméno znamená sám sobě slavný nebo svůj vlastní zákonodárce. Více informací k dnešnímu datu budeme říkat během celého dopoledne. Nyní máme ještě půl hodinku písniček, proložíme je zprávami o očekávaných událostech tohoto dne, také o počasí. A pak už od 6:30 zahájíme tento den po duchovní stránce četbou evangelia, modlitbou ranních chval, vyslechnutím duchovního slova. Přeji krásné ráno.

míří zpátky k břehu. Šiješ si šaty na klíně s nekonečným počtem stehů. Nechte mě jít kousek napřed, tamhle za rohem. Ustavičným, ostrým, svižným pochodem.

nám zpíval Jakub Noha, Zase svítá, a kam až svítání zavede nás co do počasí. Ono to projasní celý den, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 30 stupňům, na severu a severovýchodě bude kolem 24. V 1000 metrech na horách očekáváme kolem 18 stupňů, na Šumavě až 22. Bude vát slabý severovýchodní až východní vítr, na Moravě místy mírný vítr a rozptylové podmínky budou velmi dobré. Tlak bude slabě klesat, k večeru bude setrvalý stav.

Občas snívám v noci děs a taky splín. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám, tak já srdce zatím na svým místě mám. Holky přijdou, holky taky odchází, že už mě nechceš, říkej prostě bez frází. Slintat o lásce, to je úděl velkých tlám.

Nechceš toho moc, jen chceš pomník. Nebo aspoň bystu a bystu. Zastavil se a řekl si dík za to, co jsi tu nechal lidstvu, jak nebál se zbejt bojovník. Není zač, chtěl bys obět aspoň celý svět.

0: klid. A v celku zaženu mít top modelku a pak jako DiCaprio 25 jí vyměnit. Hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání, se žene.
0: Tak
1: hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš?
0: Jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání, se žene.

Beatles na fialovou kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

času. Patác je krásnej věk, Šanov je nejhezčí město.

Je 6 hodin 19 minut, sobota 8. srpen, co tento den přinese. V rámci roku smíření jste zváni k modlitbě a ekumenické bohoslužbě v kapli svatého Josefa ve Svoru na Českolipsku. Společné modlitby zástupců místní ekumeny povede apoštolský administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. V souladu s rokem smíření bude také dvojjazyčná bohoslužba v kostele Narození Panny Marie v Cetvinách na jihu Čech. Připomene vysídlení někdejšího německy mluvícího obyvatelstva v roce 1946. V Kigali, hlavním městě africké Rwandy, končí kongres Cygnus, Světové katolické asociace pro komunikaci. Mezi více než 300 mediálními odborníky ze stovky zemí byli z Česka salesián pater Leoš Ryška a pater Daniel Vícha z televize Noé. Závěrečný den mají před sebou skauti na středoevropském džemborí nedaleko Budapešti. Z Česka se jich zúčastnilo přes 300. Poslední možnost zúčastnit se speciální komentované prohlídky dnes nabízí klášter Želiv. Slibuje osobní pohled na dílo Jana Blažeje Santiniho Eichla, propojující historii, umění a duchovní rozměr baroka. Kaple Panny Marie Sněžné v srbské části vesnice Horní Řasice ve Frýdlanském Výběžku po roce přivítá poutníky. Součástí setkání bude bohoslužba s paterem Jiřím Voleským, divadlo pro děti nebo přednáška o svaté Hildegardě z Bingenu. Ve Vranově u Brna končí duchovní cvičení pro zasvěcené osoby a kněze s biskupem Pavlem Posádem. Letní tábor pro mladé křesťany Runway Camp končí v klášterním areálu na hoře Matky Boží v Králíkách. U příležitosti svých 81. narozenin odehraje kytarista Štěpán Rak benefiční koncert v kapli svatého kříže v areálu Pražské porodnice u Apolináře. Slavnostní průvod městem uzavře 96. ročník Jiráskova Hronova, nejstaršího nepřetržitě fungujícího festivalu amatérského divadla v Evropě.

na Proglasu, to je prostor pro to, abychom se seznámili s evangeliem dnešního dne a pomodlili se také ranní chvály. Je sobota 8. srpen 2026 a připomínáme si svatého Dominika, španělského kněze, otce dominikánského řádu, odešel před 805 lety. Pojďme tedy na dnešní evangelium, které je ze 17. kapitoly Matoušova evangelia.

K Ježíšovi přistoupil jeden člověk, padl před ním na kolena a prosil: Pane, slituj se nad mým synem, je nám měsíčník a hrozně trpí. Často padá do ohně a často do vody. Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Ježíš odpověděl: Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem. Ježíš pak pohrozil zlému duchu a ten z něho vyšel. A od té chvíle byl chlapec zdravý. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a zeptali se ho: Proč jsme ho nemohli vyhnat my? Řekl jim: Pro svou malou víru. Amen, pravím vám. Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: Přesuň se odtud tam, a přesune se. A nic vám nebude nemožné.

0: K památce svatého Dominika kněze nám poslouží společné texty o duchovních pastýřích. Ty najdeme ve starším vydání breviáře na straně 1723 v novějším vydání 1941. Antifony a žalmy budeme čerpat z druhého týdne žaltáře od strany 1014 ve starším vydání 1014 v novějším 1132. A pak použijeme jen závěrečnou modlitbu ze strany 1462 ve starším vydání 1462 v novějším 1645. Ještě jednou zhrnu všechny záložky pro starší vydání 1723, 1014, 1462, v novějším 1941, 1132 a 1645. Modlit se s vámi budou Daniel
1: a Jakub.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. O Otče náš, jenž jsi v nebesích, budiš veleben ode všech synů svých, tebou vyvolených, že služebníky věrné posíláš církvi své.
1: Jejich kníže je Kristus, náš Pán, nejmilejší syn tvůj, jenž z lásky nám dán, jejich hlavou je on sám, který vše ve všech dělá, služby své v nich koná.
0: Ty jsi Kriste počátek i konec, ty jsi vyzdvihl v poslední tento věk služebníky nové, aby věrně sloužili církvi tvé křesťanské.
1: Blažení jsou ti služebníci, toho kněžství Kristova účastníci, jim ustanovení, aby církvi sloužili vždy v dobrém svědomí.
0: Blažený je i tvůj lid s nimi, který je od Boha obdařen jimi a má v nich svědectví, že se tu děje pravé Kristovo poselství.
1: Z rána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost.
0: Dobré je chválit Hospodina, opěvovat tvé jméno svrchovaný.
1: Z rána hlásat tvé milosrdenství a za noci tvou věrnost.
0: Na desetistrunné harfě a lyře, písní s doprovodem citery.
1: Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, z díla tvých rukou se veselím.
0: Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, jak hluboké tvé myšlenky.
1: Pošetilý člověk to nechápe, nerozumný nemá proto smyslu.
0: I když bezbožníci raší jako tráva, i když kvetou všichni zlosynové,
1: jsou určeni pro věčnou zkázu, ty však jsi vznešený na věky, Hospodine.
0: Neboť hle tvoji nepřátelé, Hospodine, hle tvoji nepřátelé zahynou, rozprášeni budou všichni zlosynové.
1: Mně však si dal bůvolí sílu, pomazal jsi mě nejčistším olejem.
0: Mé oko s pohrdáním hledí na mé nepřátele, mé uši s radostí slyší o osudu mých protivníků.
1: Spravedlivý pokvete jak palma, poroste jak cedr na Libanonu.
0: Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha.
1: Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží.
0: Aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin má skála, v němž není nepravosti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Z rána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost. Vzdejte čest našemu Bohu.
0: Slyšte nebesa, chci mluvit, země nakloň sluch k slovu mých úst.
1: Ať jako déšť skane mé poučení, ať jako rosa stéká můj výrok.
2: Jako kapky na rostliny, jako krůpěj na trávu.
1: Hospodinovo jméno budu vzývat, vzdejte čest našemu Bohu.
2: Je skála, dokonalá jsou jeho díla, neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé.
1: Bůh je věrný a bez nepravostí, spravedlivý a přímý.
2: Hřešili proti němu, nejsou už jeho, jsou to synové zvrhlí, pokolení zkažené a zvrácené.
1: Tím odplácíte Hospodinu, lidé pošetilí a nemoudrý.
2: Není on tvým otcem, který tě splodil, který tě stvořil a dal ti sílu?
1: Pamatuj na dávné dny, uvažuj o létech mnohých pokolení.
2: Ptej se svého otce a oznámí ti, ptej se svých starců a řeknou ti.
1: Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla, když rozděloval syny Adamovi,
2: stanovil hranice národů podle počtu synů Izraele.
1: Neboť Hospodinovým podílem je lid jeho, Jakub je dědičný jeho úděl.
2: Našel ho v pusté zemi, v místě hrůzy, kde vyjí divoká zvířata.
1: Obklopil ho péčí a staral se o něj, střežil ho jako zřítelnici oka.
2: Jako orel bdí nad svým hnízdem, znáší se nad svými mláďaty a rozprostírá své perutě.
1: Tak ho vzal a nesl na svých křídlech.
2: Hospodin sám ho vedl, nebyl u něho cizí Bůh.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zdejte čest našemu Bohu.
1: Hospodine, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
2: Hospodine náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, svou velebností převýšil s nebesa.
1: Z úst dětí a nemluvňat jsi připravil slávu na zdory svým odpůrcům, abys umlčel pomstichtivého nepřítele.
2: Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil.
1: Co je člověk, že na něho myslíš? Co je smrtelník, že se o něho staráš?
2: Učinil jsi ho jen o málo menším, než jsou andělé, ověnčil jsi ho ctí a slávou.
1: Dal jsi mu vládnout nad dílem svých rukou, položil jsi mu k nohám všechno.
2: Ovce i veškerý dobytek, k tomu i polní zvířata.
1: Ptáky na nebi a ryby v moři, vše, co se hemží na stezkách moří.
2: Hospodine náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
2: Krátké čtení je z listu Židům ze 13. kapitoly. Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky. Nenechte se svést všelijakými cizími

0: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem.
0: Ani ve dne, ani v noci nesmějí nikdy mlčet.
1: Budou bdít nad mým lidem.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné, budou bdít nad mým lidem. Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat Duch vašeho Otce.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného Spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat Duch vašeho Otce. S vděčností chvalme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce, a pokorně ho prosme. Pane, buď pastýřem svého lidu.
1: Kriste, ty dáváš církvi pastýře a jejich službou se ujímáš svého lidu.
0: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
1: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
0: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
1: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře duše i těla.
0: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
1: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
0: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: A nyní podle Kristova příkazu společně volejme k našemu nebeskému Otci.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Pomáhej, Bože, své církvi, ať čerpá sílu z životního díla svatého Dominika, vynikajícího hlasatele Tvé pravdy, a na jeho přímluvu jí posílej horlivé kazatele, aby se ve světě šířilo světlo Evangelia. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého, a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

sobotu 18. týdne v liturgickém mezidobí pokračuje v prvním čtení hodinka četby z knihy proroka Ozeáše. Obrácení, není-li upřímné, zůstane bez užitku. Tak praví Hospodin. V soužení budou toužit po mně, nuže vraťme se k Hospodinu. On nás rozdrásal a on nás uzdraví. On nás zranil a on nás obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nás vzkřísí, před jeho tváří budeme žít. Poznávejme Hospodina, snažme se ho poznat. Jako jítřenka jistě vysvitne, přijde k nám jako déšť raný, jako déšť pozdní, který zavlaží zemi. Co mám dělat s tebou, Efraime? Co mám dělat s tebou, Judo? Vaše láska je jak raní mráček, jako rosa, která záhy zmizí. Proto jsem je otesával skrze proroky, zabíjel slovy svých úst, ale má spravedlnost vyjde jak světlo, protože chci lásku a ne oběť. Poznání Boha chci víc než celopaly. Oni však v Admě porušili smlouvu, tam se mi zpronevěřili. Městem zločinců je Gilead potřísněné krví. Jako lupiči, kteří číhají na chodce, je tlupa kněží. Vraždí na cestě ty, kdo jdou do Sychemu, věru páchají hanebnost. V Izraelově domě jsem viděl strašnou věc. Efraim tam smilní, poskvrnil se Izrael. Také pro tebe, Judo, je připravena žeň, až změním osud svého lidu. Když jsem chtěl Izraele léčit, ukázala se nepravost Efraima a neřest Samaří, protože páchají podvod. Vloupává se zloděj, lupičské bandy přepadají na ulici, nemyslí na to, že pamatují na všechny jejich neřesti. Kolem nich jsou nyní jejich zločiny, jsou před mou tváří.

zpívala nám Richard Čanak a Mária Podhradská. Hospodin je můj pastýř, žalm 23. Nyní je před námi mše svatá, kterou budeme přednášet z kostela svatého Augustína v Brně. Sloužit ji bude pater Petr Vrbatský a my si můžeme připravit z kancionálu písně číslo 840 Všichni boží vyvolení plesejte k dnešní památce svatého Dominika 840 a 806 Má ti páně přesvatá 806. Ještě jednou tedy písně k dnešní mši svaté z kancionálu 840 Všichni boží vyvolení plesejte 840 a 806 Má ti páně přesvat.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, bratři a sestry, ke slavení Eucharistie. Dnes si připomínáme památku svatého Dominika. Otevřeme své srdce Kristu a pozvěme ho, aby nás očistil svou milostí, aby nás proměnil svou přítomností. Dříve než budeme naslouchat Božímu slovu a slavit tajemství Eucharistie, litujme svých hříchů. Smiluj se nad námi, Pane, hřešili jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Pomáhej Bože své církvi, ať čerpá sílu z životního díla svatého Dominika, vynikajícího hlasatele tvé pravdy. A na jeho přímluvu jí posílej horlivé kazatele, aby se ve světě šířilo světlo evangelia. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Čtení z knihy proroka Habakuka. Hospodine, což nejsi od pradávna, můj Bůh, můj svatý, který neumíráš. Hospodine, poslal si Chaldejce, aby konal právo. Ty, skálo, určil si ho, aby trestal. Máš čisté oči, že se nemůžeš dívat na zlo, na soužení nemůžeš patřit. Proč se tedy díváš na nevěrné? Proč mlčíš, když bezbožník ničí toho, kdo je spravedlivější než on? Jednáš s lidmi jako s rybami moře, jako s havětí, která nemá vládce. Nepřítel je všechny tahá udicí, chytá je svou sítí, svým čeřenem je sbírá, proto se raduje a jásá. Proto přináší oběti své síti, svému čeřenu pálí kadidlo, neboť jimi se stal jeho úděl tučným, vydatným jeho pokrm. Má proto stále vyprazňovat svou síť, zabíjet národy bez slitování. Na svou stráž se postavím, vystoupím na stanoviště. Číhat budu, abych viděl, co pán ve mně mluví, co odpovídá na mou stížnost. Hospodin mě odpověděl, napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě čeká vidění, spěje však k naplnění a nesklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se splní, nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši. Spravedlivý však bude žít pro svou věrnost.
2: Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. K Ježíšovi přistoupil jeden člověk, padl před ním na kolena a prosil: Pane, slituj se nad mým synem, je náměsíčník a hrozně trpí. Často padá do ohně a často do vody. Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Ježíš odpověděl: Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem. Ježíš pak pohrozil zlému duchu a ten z něho vyšel a od té chvíle byl chlapec zdravý. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a zeptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my? Řekl jim: pro svou malou víru. Amen pravím vám, budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře, přesuň se odtud tam a přesune se. A nic vám nebude nemožné. Slyšeli jsme slovo Boží. Nemělo by uniknout naší pozornosti, že Ježíšovi učedníci jsou paradoxně přístupní reflexy své vlastní víry teprve skrze neúspěch, který utrpěli, když chtěli uzdravit toho nemocného chlapce. A teprve proto, že se jim to nepodařilo, jsou zřejmě zralí proto, aby přijali Ježíšovo ponaučení, ke kterému přicházejí v rozhovoru s Ježíšem, když ten jim vysvětluje a ukazuje, jaká musí být víra, aby mohla působit věci podle lidských soudů nemožné, uzdravit nemocného a třeba zpřemístit horu na jiné místo. Učedníci mají mít víru jako hořčičné zrno, tedy víru, která je navenek nepatrná, ale která má uvnitř velký potenciál, sílu, rozvíjet se ke stále větší důvěře v Boha, o něhož se víc a víc člověk opírá. Taková víra možná začíná jakýmsi počátečním souhlasem rozumu a přesvědčením, že Bůh má pravdu. Nicméně skutečnou vírou se stává teprve skrze osvědčení se ve zkouškách, v utrpení, v nemoci, v zneuznání, v neúspěchu, pa dokonce v temnotách smrti. Kdo v takových chvílích dokáže nelpět na životě, ale vložit ho do Božích rukou, ten má víru, která je schopna dosáhnout ještě víc, než jen přenášet hory. A tady je zřejmě inspirace i pro každého z nás, proč naše víra někdy málo zmůže, protože jsme ji dosud ještě nevykovali v žáru zkoušek, v ten rozhodující faktor našeho života. Obrazně řečeno, pořád se křečovitě držíme volantu, namísto toho, abychom jej přenechali Bohu a spokojili se se sedadlem spolujezdce.

Svatý Dominik se vytrvale modlíval mnohdy i celé noci za obrácení hříšníků. Podle jeho vzoru prosme Boha, aby všichni lidé došli poznání pravdy a byli spaseni. Bože dárce pravdy, za církev prosíme, ať se dokáže z tebe radovat i v protivenstvích. Za svět prosíme, ať pro své obohacení přijímá užitek ze studia, rozjímání i charitativní práce řeholních společenství. Za všechny v odpovědném postavení prosíme, ať si uvědomují, že mají být služebníky všech. Za zemřelé prosíme, ať navěky žijí z tvého milosrdenství a tvé pravdy. A prosíme na úmysl dárce, na který obětována tato mše svatá. Bože, z tvé vůle byl svatý Dominik světlem tvé církve. Tvé slovo rozjímal a předával druhým. Dopřej nám, abychom se o to snažili i my, skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Bože, vyslyš naše prosby, jimž provázíme naši účast na Kristově oběti a chraň a posiluj svou milostí všechny, kteří tak jako svatý Dominik připravují v lidských srdcích půdu pro sedbu tvého slova. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdc. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky. Abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu a všeho se vzdali pro jeho království. Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce a zjevuje církvi, že jí posvěcuje tvůj duch. Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste, očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a s anděli a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme –

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal, díky dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věk. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. Rozmnož nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klanili Otci v duchu a v pravdě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Modleme se. Prosíme tě, Bože, veď nás, ať s opravdovou zbožností usilujeme o dosažení plného účinku svátostného pokrmu. A na přímluvu svatého Dominika nás nauč žít z plnosti tvé pravdy. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Amen.

Proglasu právě skončila mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela svatého Augustina v Brně a kterou celebroval pater Petr Vrbatský. Zítra je neděle, 9. srpen, v 9 hodin budeme opět přenášet mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně.

Je minuta po půl osmé, 8. srpna 2026. Sobotním dopolednem vás provází na Proglasu Daniel Blaške. Ke cti svatého Dominika jsme právě vyslechli mši svatou a když vytáhnu zase z historie nějaký střípek, tak právě před 90 lety byl popraven zastřelením první blahoslavený Rom, španělský koňský handlíř Seferino Jiménez Malia, zvaný El Pelé, františkánský terciář. K svátku přejeme sobě slavům, slovanské jméno znamená sám sobě slavný, případně svůj vlastní zákonodárce.

pokora, co nad zemi se zdvihá. Jíl zhnětenosti, nad hvězdy se pnoucí. Tma, která pozdě paprsk světla stíhá. Šept smrti po životě,

0: Rok smíření v litoměřické diecézi pokračuje dnešní mší svatou ve Svoru na Českolipsku. Dosud konané akce připomínaly větší tragické události poválečného Československa, uvedl mluvčí biskupství Jiří Nývlt.
1: Ve Svoru to bude tentokrát trošku jiný. Sejdeme se v kapli svatého Josefa k ekumenické bohoslužbě a připomínat budeme mrtvé z celého Českolipska, ale také absurdní násilí, které se odehrálo právě v této obci. Zatímco doteď to byly desítky, stovky a tisíce obětí, tentokrát zazní konkrétní jména. Bude to klasická bohoslužba slova ekumenická, zazní čtení z písma, Stanislav Přibyl bude kázat, zazní historický medailon, který připomene ty události z pera historika a archiváře litoměřického biskupství Martina Baruse. Víte, není nás velký tým, takže všechno vzniká poměrně organicky. Dorazí zástupci místní ekumeny duchovní, které zve cvikovský duchovní správce páter Ruda Rebka, zástupci samosprávy a čekáme věřící z širokého okolí. Obvykle přijíždějí i zástupci německé ambasády, ať už pan velvyslanec Reus nebo vojenský ataše Rüdiger Heinrich, skvělý člověk, katolík, poměrně hezky vždycky mluví, velmi otevřeně. Ono to téma je bolestné, ale pokaždé je ta atmosféra velice milá, otevřená.
0: Říká mluvčí litoměřické diecéze Jiří Nývlt a dále popisuje historickou událost, kterou si budou dnes ve Svoru připomínat.
1: Od července 45 sloužil na dráze ve strážním domku u železniční trati z Nového Boru Jindřich Beran. Absurdní násilí páchal společně s někdejším novoborským sklářem Jaroslavem Maštalířem za asistence tří vojáků novoborské posádky. Na sklonku srpna 45 zadrželi Elzu Seidlovou a Elfried Wilhelmovou, které byly už v červnu odsunuté z Nového Boru. Tam se chtěli vrátit pro některé své cennosti. Měli být znovu dopraveni do Českolipského internačního tábora, ale nedaleko toho zmíněného strážního domku u trati je prostě obě zastřelili, podle všeho z loupežných důvodů. Později tamtéž skupina zadržela Gertrudu Haklovou, Martu Rajbišovou a Hertbičovou, které tudy náhodou cestovali. Protože dvěma z nich chyběly potřebné doklady, chtěli je zastřelit taky. Dvěma se povedlo uprchnout a třetí byla několikrát znásilněna. Čili modlit se budeme za oběti, za pachatele, za smíření. Hospodinu svěříme někdejší utrpení válečné i tyto poválečné činy, které byly nesené odplatou a principem kolektivní viny.
0: Další setkání roku smíření bude 19. září přímo v Litoměřicích a oslaví 80 let od založení krajanské organizace Ackermanngemeinde.

0: Z končícího středoevropského jamboree nedaleko Budapešti se nám hlásí někteří z českých účastníků. Na místě je jich přes 300.
1: Ten první cíl je vytvářet bezpečné prostředí pro věřící.

0: Zdravíme ze středoevropského skautského jamboree, které probíhá kousek od maďarské Budapešti. Mé jméno je Martin Sedmera a jsem vedoucí české výpravy na tuto akci. Účastníci už mají za sebou týden nabitého programu a Zuzana Vladíková, jedna z českých účastnic, vám poví, co si na akci zatím líbilo nejvíce.
1: Tak mně se tady zatím nejvíc líbí to, jak je tady fakt hodně lidí, se kterými se dá krásně povídat. Třeba my už jsme se tady skamarádili s tolika lidma prostě a už plánujeme i výpravy a všechno. A je vlastně aj vtipný, že to je skoro celý český jenom.
0: Česká výprava tady je ze všech výprav nejpočetnější, ale jsou tady skauti i z jiných zemí, zejména ze střední Evropy, jako jsou Poláci, Slováci nebo právě organizující Maďaři. Seznámili jste se i s někým z jiných zemí?
1: Seznámila jsem se s jednou Britkou, ale jinak skoro vůbec. Popravdě se tady bavíme hodně s Čechama a Slovákama, protože těch je tady právě nejvíc.
0: Vypíchla bys něco z programu, co vás bavilo zatím nejvíce, něco, co maďarští organizátoři připravili?
1: Nejhezčí zatím byl výlet, kdy jsme jeli do takového malého městečka a koupali jsme se v Dunaji a prostě jsme si jen tak odpočívali, tak to bylo zatím asi nejkrásnější.
0: Teploty dělají akci náročnou jak pro organizátory, tak pro vedoucí, tak i pro účastníky. Program se několikrát rušil. Jak zvládáte tady se potýkat s těma vedrama a co děláte ve svých volných chvílích?
1: Ty vedra jsou hodně brutální, jakože už teďkon tady hodně lidí jsou úplně mrtví, včetně mě, bolí nás hlava, ale snažíme se pít, být ve stínu, moc jako nelítat, protože to taky není dobrý v tom vedru, no.
0: Jak bys ale zhodnotila akci jako celek a vyrazila bys i příští rok?
1: Příští rok určitě pojedu zase. Je to teda docela chaos, abych se přiznala, ale i tak se mi tady hodně líbí.
0: Toto byly Zuzana Vladíková a Martin Sedmera ze středoevropského skautského jamboree v Maďarsku.

0: Pravidelnou součástí festivalu Prague Pride je ekumenický křesťanský spolek Logos. Jeho poslání přiblížil jménem společenství Jiří Votava.
1: Ten první cíl je vytvářet bezpečné prostředí pro věřící lidi, kteří se zařazují do skupiny queer, čili pro gay, lesby a všechny ty další vlastně skupiny lidí s nějakou jinou identitou nebo citovou orientací, čili to je v konkrétní podobě různá setkání, aktivity, prostě kam ti lidé mohou přijít a mohou si bezpečně a otevřeně prožívat jak svoji víru, tak svoji jinakost. Ten druhý cíl potom míří více do prostředí mimo nás, a to hlavně směrem k církvím, k náboženským společnostem, farnostem, sborům a tak dále, kde se snažíme pracovat na tom, aby se tyto skupiny a církev vlastně proměňovaly, aby se otevíraly a stávaly se taky těmi přijímajícími nebo inkluzivními prostory, kam můžeme my všichni vlastně tví lidé přicházet a tam dobře a přijatí a bezpečný.
0: Festival Prague Pride uzavře zítřejší ekumenická bohoslužba, která začne ve 14 hodin v pražském kostele svatého Martina ve Zdi.
1: Vycházíme z teze už mnoho let, že církve by neměly zůstávat úplně stranou tady toho festivalu a dlouhodobě spolupracujeme především s Českobratrskou církví evangelickou nebo se starokatolickou církví a v rámci celého festivalu jsou vlastně dvě duchovní akce hlavní, a to jsou bohoslužby. Ta první právě je organizovaná Českobratrskou církví evangelickou a ta druhá je vždycky chápaná jako ekumenická a je to bohoslužba, na které se podílí většinou zástupci různých církví. Je obecně otevřená právě queer lidem, ať už z hlediska toho, co je obsahem třeba kázání, nebo celkově právě nastavením toho, aby se všichni cítili být přijatí. A ta bohoslužba vlastně do jisté míry poděkováním nebo i modlitbou třeba za životy queer lidí, aby cítili sami, že jsou vlastně součástí toho společenství, to znamená, je to takový jakoby poslední slovo celého toho festivalu, se dá říct. Bohoslužba druhá hodně směřuje podle mě i k myšlence jakoby naděje a budoucnosti právě, abychom se nerozcházeli pouze v tom, že jsme si něco prožili nebo něco dozvěděli během toho týdne, ale že ty možnosti třeba, kde můžeme realizovat svůj duchovní život, existují i v budoucnosti, čili součástí té bohoslužby je i možnost potom získat informace o tom, jak dál třeba kam chodit do kostela nebo jak můžeme prožívat svoji víru, i když jsme třeba s něčím odlišní trochu.
0: Říká za ekumenický křesťanský spolek Logos Jiří Votava.

Je právě 8 hodin, sobota 8. srpen, v katolickém kalendáři památka svatého Dominika, španělského kněze, otce dominikánského řádu. Vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške, přeje vám krásné dopoledne a doufám, že vám zpříjemníme tento den vším, co nabízíme. Ať od písní, nebo také přehledu toho, co se v minulosti dělo, připomínáme si, že 80. by oslavil někdejší disident a průkopník konzervativní politiky v Česku, filozof, matematik a politik Václav Benda, mluvčí Charty 77, zakladatel a první předseda křesťansko-demokratické strany. Dnes slaví 49. narozeniny zpěvák Petr Bende. 66 let se dožívá ruský katolický primas, moskevský arcibiskup italského původu Paolo Pezzi. 81. narozeniny slaví kytarový virtuos a skladatel profesor Štěpán Rak. 89 let se dožívá americký filmový herec s dvěma Oscary Dustin Hoffman. 94. narozeniny slaví emeritní arcibiskup z polské Opole, profesor teologie Alfons Nosol. A k svátku přejeme všem mužům a chlapcům, kteří nesou jméno Soběslav. Malý výhled do jednak počasí. Podívejme se, jak by dnes měl vypadat den. Čekáme jasno až polojasno. Ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. Vád by měl slabý severní až severovýchodní vítr, na Moravě a Slezsku vítr mírný, tlak by měl slabě klesat a večere slabě stoupat a rozptylové podmínky by měly být dobré až velmi dobré. A ještě si nabídněme z toho, co Proglas nabízí za pořady. V 11 hodin si Naty s Alčou posvítí na křestní jména. Víte, jakého původu je to vaše? Pamatujete si jmeniny svých blízkých? Zvládnete i tentokrát všechny záludnosti závěrečného kvízu? To se dozvíte, když si naladíte barvínek. No a krátce popolední vás pozveme k hudební siestě. V její první části se můžete těšit na barokní koncerty Georga Filipa Telemana, Antonia Vivaldiho a Giuseppa Tartiniho. Druhá část pak bude klasicistní, poslechneme si symfonii Karla Filipa Emanuela Bacha, Mozartův koncert pro lesní roh a v úplném závěru komorní symfonii od Johanna Christiana Bacha.

0: Tentokrát se zaměříme na oblast Gemer Malohon a program se nazývá Hudobno zpěvno tanečný a bude právě z toho území Malohontu, z obcí, které jsou v podstatě centrem středného Gemera nebo této oblasti. Kromě toho, že uvidíme vystoupení folklorních souborů, tak bude ještě zařazený program, který se nazývá Živá klenotnice a která bude takovou malou školou tanců z Malohontu a Gemera. Folklorní soubory, které u nás vznikly, povětšinou ve větších městech, Ostrava, Brno, Olomouc, Praha, pro svoji takovou jako dynamičnost, pestrost, akčnost, jsou tam členové, třeba Moraváci, Slezané, Češi, z jednotlivých folklorních oblastí Slovenska. Přijdou i zkušení choreografové, lektoři, kteří je vyučují, ukazují, jak se ten tanec v té dané oblasti tančí a jak se vyvíjí. Teď třeba uvidíme na tomto festivalu soubory z Maďarska, ze Srbska, nebo třeba z Irska. A je to tak, že skutečně ten slovenský folklor si tyto soubory zachovávají třeba i několik staletí. K těmto souborům jsou vysíláni, nebo si oni vyžádají lektory nebo choreografy, aby si to udržovali v takové co nejčistší podobě. Ale vždycky je vidět, že ten základní charakter, základní styl je opravdu zachovaný a je podobný.
1: Ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruž zve také na doprovodný program. V plánu jsou aktivity pro nejmenší i řemeslný jarmark. Akce potrvá do zítřka.

0: Slavnostní otevření obnoveného nádvoří dnes chystají v klášteře Želiv. Rekonstrukce byla součástí obnovy prostranství za více než 90 milionů korun. Pokračovat budou s úpravou vedlejších ploch, opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu, upřesnil za rezort klášter Želiv Petr Žák.
1: Ta plocha, která tady byla, tak byla v hodně žalostném stavu, že tady vlastně byla spíš udusená hlína. Jakmile zapršelo, dělali se obrovské louže bahno, když nepršelo, bylo sucho, zase tady strašně prášilo, takže a byla to vlastně poslední část toho kláštera a hlavně uprostřed, která vlastně neproběhla ještě žádnou rekonstrukcí, takže to byla i taková skorna na tom prostoru.
0: Součástí dnešního otevření bude doprovodný program plný historie, kultury, hudby, prohlídek i zábavy pro celou rodinu.

zapadlé čtvrti, kde se věčně šeří, kde vzducho prázdno krátí dech, kde jenom saze sněží do kadeří.

a ani Slavík netluče. 30 let je nám dohromady, máme jen prázdný náruče. My dva už přece nejsme děti, už na práci jsme staří dost. Když na práci, proč ne na obětích?

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Je právě minuta po 8:30.

po 8:30, je sobota 8. srpen, památka svatého Dominika. K svátku přejeme všem soběslavům. Z historie opět vypíchnu, že před 25 lety zemřel americký astronaut James Benson Jim Irwin, člen expedice Apollo 15 a 8. muž na měsíci. Podívejme se, co na Proglasu nabídneme také po odpoledni. Ohlédnutí za dospíváním v Brně 90. let. I tak by se dala popsat kniha Moudré z nebe od Richarda Skolka, kterou představí Petr Kubec v knihovničce o 1:30 odpoledne. Autentické zážitky sepsané jazykem malého chlapce přináší typicky dětský pohled na porevoluční svět, na školu, tábory, mezilidské vztahy i rodinné problémy.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Folkový festival Sněžení dnes rozezní Jílovice u Třeboně. Předchází mu putování k paně Marie Sněžné, jak pro Glasu sdělila organizátora Markéta Hrubínová.
1: Na pouť vycházíme v 10 hodin od kostela svatého Jakuba v obci Jílovice. Délka poutní trasy je 11 kilometrů a lze se připojit v obci Olešnice u kostela ve 13 hodin. Pak jdeme k ikoně Panny Marie Sněžné, kde bude sloužena mše svatá. Poutníky pak dovezeme zpět k autům. Letošní motto je vybráno z Marka ze 13. kapitoly Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Volně potom navazuje mikrofestival Sněžení v obci Jílovice v hospodě u Tomášku na návsi v zahradní restauraci tak po 18. hodině. Z festivalového programu Jakub Noha, který zahraje Big Beat v jednom muži, hudební uskupení Svaté obrázky, kde se sejde Markéta Hrubínová a Selva Čekalová, zahrají na perkusní nástroje, na panovu flétnu, zaspívají Oslní ve folklorním okénku Hanka Doskočilová a nebude chybět ani slovesně poetický kout, kde básnířka Filotea předvede řeholní snění a překvapení v utajení. Výtvarná dílna Marušky Štechové pro děti i neděti jako každoročně bude korunovat vše, co tam uvidíte a co vám přineseme. Přespat můžete na romantickém poutním tábořišti ve vlastním stanu.
0: Říká organizátorka festivalu Sněžení Markéta Hrubínová. Akce se koná dnes v Jílovicích u Třeboně.

0: Za lepší komunikaci je název nové kampaně brněnských komunikací. Organizace cílí na omezení slovních, ale i fyzických útoků, kterým musí čelit její zaměstnanci. Zároveň se snaží ukázat, jak to při opravě ulic Moravské metropole skutečně vypadá. Potrvá 14 měsíců.
1: My se tou kampaní snažíme ukázat, co všechno se skrývá za každodenním fungováním brněnských komunikací. Lidé často vidí jenom tu uzavírku, odtahové vozidlo nebo vůz zimní údržby, ale už neznají všechny souvislosti, pravidla a nebo ty technologické postupy. Právě tohle nedorozumění pak někdy vede ke zbytečně vyhroceným emocím. Chceme proto naši práci srozumitelně vysvětlovat a zároveň připomenout, že i kritika lze vyjádřit věcně a slušně. Jedná se často o velice negativní a hrubé komentáře na sociálních sítích, přímo v ulicích pak čelí naši zaměstnanci vulgárním urážkám, výhruškám a v krajních případech i fyzickým útokům. Nejčastěji se to týká pracovníků údržby, řidičů odtahových vozů a dalších kolegů v terénu. Přitom oni jsou ti první na ráně kvůli situacím, které sami nezpůsobili a pouze při své práci dodržují ta stanovená pravidla. Chtěli jsme to vylepšit, takže tento nápad vznikl z každodenní zkušenosti našich zaměstnanců a také ze samotného toho významu slova komunikace. Brněnské komunikace se každý den starají o to, aby pozemní komunikace v Brně byly bezpečnější a lépe fungovaly. Zároveň jsme ale cítili, že je potřeba zlepšit i komunikaci mezi lidskou. Proto jsme spustili tuto kampaň, která ukazuje zákulisí naší práce a současně vyzývá k větší slušnosti, respektu a porozumění.
0: Popsala pro Glasu mluvčí brněnských komunikací Jaroslava Bílá. S kampaní se lidé v Brně setkají napříč městem. Objeví se ve veřejném prostoru, na internetu i na sociálních sítích. Hlavní tváří je herec Michal Isteník.

Blíží se nám 9. hodina, máme sobotu 8. srpen a krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Dnes je památka svatého Dominika, k svátku přejeme všem mužům a chlapcům, kteří nesou jméno Soběslav. Nyní vám nabízíme včerejší relaci Rádia Vatikán, jeho slovenské redakce.

se ti asi zdálo. První noc v novém bytě svírala skřížek z mědi.

blízko se v okně měsíc, padne lev nebo banán. První noc v novém bytě,

0: Příští sobotu startuje 11. ročník duchovně kulturního festivalu barokního dědictví Litomyšlské dny barokní tradice. Akce se nesoustředí pouze na hudbu, ale představuje baroko jako komplexní kulturní a duchovní fenomén. Více autor a manažer festivalu Vítek Večeře.
1: Úvodní procházka po historickém centru Litomyšle, kterou tedy povedu přímo já, zavede návštěvníky na místa, která jsou spojena s panou Marií. Zatímco někde je ta souvislost zcela zřejmá, jako třeba v případě Mariánského sloupu, na jiných místech to tak jasné nebude, protože ta místa prošla časem různými obměnami a ta dobová paměť se třeba úplně vytratila. Lokality, které během procházky navštívíme, nebudou výhradně barokní. My chceme skrze tento večerní program akcentovat mariánskou úctu v době baroka velmi silnou a není samozřejmě náhoda, že je tato akce zařazena na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, tedy 15. srpna. Už několikrát jsme na festivalu přivítali litomyšlského titulárního biskupa. Monsignor Prokop Brož, který tento titul v současné době nese, k nám zavítá i letos, co by celebrant slavnostní mše svaté. Tu doprovodí figurální mše od francouzského barokního skladatele Antoana Boasseta v podání souboru La Bilancetta. My si velmi vážíme spolupráce s tímto souborem, který se už za těch 11 let stal jakýmsi v uvozovkách dvorním festivalovým interpretem a je s námi skutečně od samého začátku festivalu.
0: Vůbec poprvé letos povedou kroky festivalových návštěvníků do zámecké kaple svaté Moniky a svatého Michaela Archanděla, kde se dochovaly velmi cenné barokní varhany ze 40. let 18. století, informuje Vítek Večeře.
1: Právě zde se snoubí ten působivý renesanční prostor zámecké kaple, originální zvuk barokních varhan, krásná hudba Johana Kuhnaua a přednes známého českého herce Petra Vacka. Úterní koncert je zároveň jedinou letošní akcí, na kterou je potřeba zakoupit si vstupenku a chtěl bych doporučit, aby zájemci s jejím pořízením neotáleli, protože kapacita kaple je omezená. Máme štěstí, že od 1. srpna působí v litomyšlské farnosti coby kaplan církevní historik docent Luboslav Hromják. Jehož přednáška o barokní zbožnosti zabrousí i do tématu kultu lokálních svědců, tedy patronů různých měst, ale i vesnic. Právě tento segment zbožnosti byl v době baroka nesmírně živý a v Litomyšli ho dokládá úcta ke svatému Viktorínovi z Amiterna, původně tedy patronovi středověkého litomyšlského biskupství, a dá se říci, že právě baroko z něj udělalo ochránce města. Závěrečný koncert, byť spíše komorně pojatý, by se mohl jmenovat třeba největší barokní hity, protože zaznějí skutečně velmi známá díla od Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho a chybět samozřejmě nebude ani takové jméno jako Antonio Vivaldi. Festival se snaží zprostředkovat to barokní dědictví jako komplexní fenomén, což v oblasti hudby například znamená, že je realizovaná v autentickém prostředí, v autentických situacích a především v takzvané historicky poučené interpretaci. Ta spočívá ve využití dobových nástrojů, případně jejich replik a zároveň se zohledněním dobové provozovací praxe.
0: Uzavírá na Proglasu autor a manažer festivalu Litomyšlské dny barokní tradice Vítek Večeře. Letos se uskuteční od 15. do 20. srpna.

0: Třeboň od včerejšího dne probíhá 29. ročník festivalu Čochtanova Třeboň. Čím je festival specifický, pro koho je určený, to se aktuálně dozvíme od organizátorky Evy Gutové. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den, přeju.
0: Můžete nám představit festival Čochtanova Třeboň? O co se jedná? Je určen pro děti nebo pro dospělé?
1: Je to trochu složité odpovědět na to, protože prapůvodně před 29 lety, když jsme to začali dělat, tak jsme ovládli celou Třeboň. Měli jsme na náměstí program, v kině program, výstavy pro děti večer, ještě odpoledne soutěže. Ale postupně Třeboň se zvedala kulturně a tak jsme se přesunuli jako do parku a rozhodli jsme se, že to budeme dělat pro děti, jenom že všude kultury pro dospělé je dost. No a takhle už to teďka skončilo, takže teď to děláme v parku pro děti a pro dospělé tam bude hrát kapela, aby si odpočinuli organizátoři.

0: a mohli se naobjednat.
1: Tak já se ještě zeptám na ten název Čochtanova Třeboň. To zřejmě odkazuje na vodníka Čochtana, to je Jaroslava Vericha.
0: Ano. Ano, jsem ráda, že to takhle taky vnímáte, že už to už je všeobecný pojem, protože Jan Werich jezdil do Třeboně lovit ryby. A to do Zlaté Stoky. Odtud je vodník Čochtan ze Zlaté Stoky, okres Třeboň. A to je samozřejmě z divotvorného hrnce, který Jan Werich převzal z Ameriky. A tady to uváděl, tedy jenom vyměnil vodníka, to, nebo skřítka, tam to byl skřítek, za vodníka českého. No a tak jsme se k tomu dostali my jako Werichovci a začali jsme to dělat napřed úplně soukromně, jsme se scházeli a hráli jsme si. A pak najednou, že proč bychom to nenabídli v Třeboně a tady nadšení, takže od té doby 29. ročník letos.
1: Vodníci se sešli už včera na večer na Masarykově náměstí u Kašny. Jak bude dnes a zítra program pokračovat?
0: Tak dnešní program samozřejmě je velmi pestrý, jako vždycky. To znamená, že teď za chviličku, to tady už je takový trochu schon, se připravuje pohádkový svět vodníka Čochtana, kde děti budou chodit po stanovištích a budou tam plnit různé úkoly. No tak takový ten běžný pohádkový les se tomu někde říká. Říkáme Čochtanův pohádkový svět. Děti to mají hrozně rádi, soutěží a řádějí jako na koloběžkách třeba, nebo mhájí všem možným, nebo nechají se strašit, vozit na lopatě u strašidla a tak dále. Jo, a jinak teda potom bude od 1 hodiny hrát ta skupina Panoptikum, to je country skupina, ale hrají všechno možné, nejen country. A odpoledne v 15:30 se sejdou děti, aby si zaspívali do mikrofonu, potom je přehlídka módní, protože některé vodnické kostýmy jsou velmi nápadité, takže rádi to fotografujeme a scházíme se u toho. No a v 6 hodin vyrazí průvod k rybníku Svět. Tam zase děti budou taky si hrát a tančit a zpívat. No zkrátka pořád se něco děje.
1: V rukávu máte údajně také jedno překvapení, které v programu uvedeno není. Můžete našim posluchačům prozradit, kdo festival navštíví?
0: Ano, protože vodník Čochtan má syna. Teda přesně řečeno, Jan Werich má syna. To už je asi v národě trošičku známo, že se objevil syn Jana Wericha, který žil jako v jiné rodině než Werichových. Jmenuje se Jiří Werich Petrášek, si říká teď, už to má oficiálně i v občance. A ten se nám ohlásil, že tady tráví blízko dovolenou a že nás přijde navštívit, takže se můžete těšit. On je velmi komunikativní a je s ním legrace. Ale není v programu, takže nemá tam jako nějaký velký vstup, jenom se tam objeví a prostě si můžou lidi šáhnout na syna Jana Wericha. Tak.
1: Tak děkujeme. To byla Eva Gutová, organizátorka vodnických slavností Čochtanova Třeboň. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně veselých festivalových zážitků. Naslyšenou.
0: Moc vám děkujeme, moc děkujeme. Naslyšenou. Patrimonial Strobe Hotel.

Amplion, budu na ně vyluzovat smrtelný tón. Ampion v Amplion a budu na ně vyluzovat smrtelný tón na vibrafon. Smrtelný tón na gumový zvon. Smrtelný tón na gramofon. A pak zmáčknu kliku, klik, kliku, zmáčknu kliku a vstoupím do dveří. Doufám, že se podaří oslnit porotu složenou z robotů, ze starých robotů. A zaspívá minulost patří robotů.

Have you lost that feeling?

vodou se vznáším, snáším to velmi lehce. Vodou

voda mě plní. A v ní jsem zase můj. Voda mě plní a šeptá.

0: unést tak lehce.
1: Voda pak mlčí, počítá moje andělíčky. Voda pak mlčí,

0: Brněnské divadlo Líšeň znovu uvede hru Zpověď Bachaře. Připomíná osudy obětí komunistické perzekuce a čerpá také z vnitřních životních příběhů blahořečených kněží Jana Buly a Václava Drboli. V repríze bude inscenace k vidění zítra od 21 hodin na faře při kostele svatého Jilí v Brně, hovoří dramaturgině a režisérka hry Pavla Dombrovská.
1: Je inspirována totalitou, je to takové scénické divadelní vyrovnání se s totalitou, s minulým režimem a vychází výpovědí odsouzených ve stalinistických procesech. Tento rok je významný blahořečením kněžů, kteří byli popraveni v rámci babičských procesů. To je taky jeden ze zdrojů inspirace naší inscenace. Je velice výtvarně pojatá, vidí tam loutky, masky, živá hudba. Je to představení, které bohužel získalo ještě větší důraz, protože v současné době máme ve vládě lidi, kteří spolupracovali s minulým režimem.

0: Manželská setkání pro seniory připravuje na Svatém Hostýně Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči. Uskuteční se v září od 9. do 12. U závěrka přihlášek je už v pondělí. Podrobnosti zjišťoval kolega Antonín Žolnerčík.
1: Na manželské páry ve věku 50+ se těší pater Marek Jargus, doktorka Jitka Krauzová a manželé Jitka a Marek Moldříkovi. Na programu jsou přednášky, společné sdílení ve skupinkách, mše svaté, adorace a přijetí svátosti smíření. Cena za stravu a pobyt činí 6800 korun. Přihlašovat se je možno do 10. srpna. Více informací naleznete na webové stránce prorodiny.cz.

0: more to fill. I'm the leader.
1: V Praze tento týden začal 31. ročník Mezinárodního varhanního festivalu, který až do 24. září nabídne každý čtvrtek koncert v Bazilice svatého Jakuba. Podrobnosti má ředitelka festivalu Irena Chřipková.
2: Letošní dramaturgie je spíše založena na osobnostech, varhanících, kteří sestavili své programy takzvaně šité na míru svatojakubským varhanám. Takže budeme mít možnost vyslechnout zajímavé projekty složené třeba z francouzské hudby nebo virtuózní neznámá díla v podání amerického umělce nebo celovečerní Goldbergovy variace, které přednese slovenská umělkyně Bernadeta Šuňavská. Na festivalu se také snažím představit i mladé začínající umělce vedle renomovaných varhaníků střední i zralé generace. Ale vlastně tento festival bychom rádi věnovali památce Jiřího Valenty, který byl klávesistou skupiny Olympic a předčasně odešel z tohoto světa a tvořil s námi krásné společenství, obdivoval naše varhany a léta k nám docházel na varhaní festival a my na něho i při těchto koncertech bychom rádi mysleli.
1: Irena Chřipková sama působí jako varhanice. V rámci festivalu vystoupí 3. září s českou premiérou díla skladatele Jiřího Temla.
2: Během uplynulých let zaznělo v Bazilice několik jeho skladeb. Já sama jsem zde premiérovala jeho cyklus Mysterium Sacrum nebo Toccatu Yamahu, potom Prosby a chvály pro zpěv a varhany a teď to bude Toccata Irena. Před časem pan autor jednou zavolal a sdělil mi, napsal jsem ti tokátu a tím se to stalo, že se mi přijala a sám ji nazval tokátou Irenu. Je to skladba živá, pulzující, tak jako ostatně všechny jeho skladby a založena je na kontrastech výrazových, barevných a možná mě také tak trochu i charakterizuje. Tokátou začínám svůj koncert a potom se odehraje taková romantická část francouzské hudby a zakončíme celý koncert spolu s vynikajícím trombonistou Robertem Kozánkem a to dílem De Profundis od Juraje Filase, od jehož úmrtí uplyne letos 5 let. Takže máme takovou koncepci soudobé hudby uprostřed s romantickým oddílem. Pak poslední koncert bude koncertem, na kterém vystoupí titulární varhaník chrámu Notre Dame, pan Vincent Dubois.
1: Uzavírá na Proglasu ředitelka Mezinárodního varhaního festivalu a varhanice Irena Chřipková. Další festivalový koncert odehraje ve čtvrtek Jan Rotrekl. A nyní už je po 10. hodině, vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške. Máme sobotu 8. srpen v kalendáři památka svatého Dominika. Odešel před 805 lety roku 1221. Je patronem astronomů, vědců a krejčích, přímluvcem neplodných žen a rodiček v nesnázích. Rovných 10 let je na věčnosti irský katolický duchovní Edward Daly, který proslul hrdinstvím při záchraně účastníků masakru Londonderry a v lednu 1972 byl to strůjce a symbol mírových snah v konfliktu severního Irska. Před 5 lety odešel přední český neurofyziolog a psycholog profesor Tomáš Radil, přeživší holokaustu, badatel v otázkách kolektivní nenávisti. 49. narozeniny dnes slaví zpěvák Petr Bende, 66 let se dožívá ruský katolický primas, moskevský arcibiskup italského původu Paolo Pezzi. 81. narozeniny slaví kytarový virtuos a skladatel profesor Štěpán Rak. 89 let se dožívá americký filmový herec s 2 Oscary Dustin Hoffman. 94. narozeniny slaví emeritní arcibiskup z Polské Opole profesor teologie Alfons Nosol. A k svátku přejeme všem soběslavům.

0: Letošní sté výročí narození scénáristy a spisovatele Miloše Macourka připomíná interaktivní výstava v Muzeu Kroměřížska. Kurátorka Lenka Pěchulová Proglasu přiblížila.
1: Návštěvníci se ocitnou přímo uprostřed pohádkových příběhů. Hlavním těžištěm výstavy jsou čtyři hlavní díla, které si zamilovali tisíce dětí i dospělých, a to Arabela, Jezerní královna, Dívka na koštěti a Mach a Šebestová. Zastoupená je i další tvorba, především takzvané crazy komedie, jak Utopit doktora Mráčka a neb Konec vodníků v Čechách, což takhle Dáci špenát nebo Šest medvědů s cibulkou. Snažili jsme se, aby si návštěvníci mohli prohlédnout nejen dvě desítky kostýmů a rekvizit těch pohádek a filmů, které jsem teď vlastně jmenovala, ale také, aby si řadu věcí mohli vyzkoušet.
0: Kromě výstavy muzeum nabízí i doprovodný program.
1: Během prázdnin máme pro návštěvníky připravené takzvané prázdninové středy. Jsou připravené zejména pro rodiny s dětmi a malí návštěvníci se s pohádkovým deníkem vydají do světa fantazie Miloše Macourka, navštíví plno pohádek, mohou se těšit na tvořivou dílnu a budeme i trochu kouzlit. No a protože výstava trvá až do 20. září tohoto roku, tak potom se nám od září rozjedou opět edukační programy pro školy a školky.
0: Představila nám Lenka Pěluchová, kurátorka výstavy Miloš Macourek králem fantazie.

0: Dobrovolníci připravili v sérii výletů pro děti cizinců po jižních Čechách. Jejich aktivity zastřešuje českobudějovická odnož organizace Young Caritas. První cestu absolvovali ke konci července do Tábora, ve středu navštívili Třeboň a další dva výlety je čekají v následujících týdnech. Podrobnosti má organizátorka Tereza Morávková.
1: Naše výlety nabízí hlavně to, že rozvíjíme český jazyk a chceme pro děti vytvořit bezpečné prostředí, kde se setkají s kamarády a zároveň jim předat i nějaký historický poznatky z toho místa a ukázat jim, kde žijou, aby poznali ten jeho český kraj lépe. Já jsem měla výlet do Tábora, měli jsme procházku po městě, řekli jsme si něco k té historii a pak jsme měli výlet do zoo, kde jsme si povídali o zvířátkách, čemu jsou důležité a takhle. Nápad vznikl díky Evropskému sboru Solidarity, který dává možnost mladým lidem rozvíjet svoje zkušenosti ohledně dobrovolnictví. My jako dobrovolníci máme už nějakou zkušenost s touto činností, ať už v charitě takhle, nebo i jako sami za sebe, že pomáháme. A napadlo nás to, protože máme dost těch cizinců, známe i vlastně dva vedoucí jsou cizinci, takže nás napadlo jim dát to bezpečné prostředí, aby se cítili dobře.
0: Řekla Tereza Morávková za tým, který výlety organizuje. Young Caritas se zaměřuje právě na zapojování mladých lidí do dobrovolnických aktivit.

0: Vyšší odborná škola sociální Caritas Olomouc si letos připomíná 30 let od svého založení. K jubileu mimo jiné pořádá netradiční pouť ze Santiago de Compostela na svatý kopeček, sdělila za školu Kateřina Opatrná.
1: Vnímáme jako příležitost poděkovat za všechno, čím ta škola prošla a zároveň za všechny lidi, kteří s ní nějakým způsobem putovali a vlastně putují stále. Ta pouť má dvě formy. Jednak je to online pouť, která probíhá už teď během léta. Potom skutečná fyzická pouť, která proběhne 16. září, kdy se vydáme od školy Olomouci na svatý kopeček, kde proběhne potom i mše svatá bazilice a společné agape. Kdokoliv, kdo chce, může se připojit jak toho 16., tak právě teď během léta k online pouti. Existuje proto speciální web, na kterém už nyní jsou vidět trasy, které lidi prošli s nějakým úmyslem právě za školu. Společně skládáme trasu, kdy putujeme symbolicky ze Santiago do Olomouce. Většinou lidi fyzicky putovali právě tak, že putovali do Santiago a my tím, že vlastně chceme jít potom z Olomouce na kopeček, tak jsme tu trasu otočili.
0: Říká za vyšší odbornou školu Caritas Kateřina Opatrná.

0: Příští sobotu ožuje skanzen Veselý kopec s tradičními dožínkami. Celodenní program nabídne ukázky starých zemědělských prací i lidových řemesel. Co návštěvníkům akce nabídne, řekl organizátor Pavel Bulena z Národního muzea v přírodě.
1: Jsou pro ně připraveny ukázky zpracování zemědělských plodin a některých těchto ukázek by se mohli také zúčastnit a sami si je vyzkoušet. Takže třeba mlácení obilí cepem, výrobu hovřísel, loukání másla a mimo těchto ukázek bychom měli i připravené také třeba tušení ovoce, byly by spuštěné samozřejmě některé naše stroje, takže stabilní benzinový motor by poháněl velkou mlátičku, ve které by se mlátilo obilí. A vedle těchto ukázek máme připravené také další doprovodné programy, doprovodné dílničky, nejenom pro děti, ale i pro dospělé, takže děti by si v našich tematických dílničkách mohly vyrobit třeba papírový obilný klas nebo veselou ovečku, bylinkový škapulíř nebo krotit vrbové proutky a pro dospělé máme připravený i 3-hodinový řezbářský workshop, ve kterém by si mohli třeba z lipového dřeva vyřezat lžičku. A takovou novinkou pro letošní rok by byl bábovkový kvíz, kdy jsme připravili z našich vlastně sbírek zajímavé formy na bábovky. Bábovky jsme upekli a návštěvníci by si mohli zkusit přiřadit bábovku k té správné formě. A nebude to jenom o ukázkách a o dožínkách, ale samozřejmě s dožínkám se pojí také dobré jídlo a pití, takže pro návštěvníky budeme v našich chaloupkách také péct koláče a buchty, také chléb s čerstvě připraveným máslem.
0: Dožínkový průvod projede Veselým kopcem celkem 3x. Lidé si navíc vyzkouší výrobu dožínkového věnce, pokračuje organizátor Pavel Bulena.
1: Chtěli bychom jim představit nejen ukázky tradičního zpracování zemědělských plodin na vesnici, jako bylo třeba obilí, len nebo ovoce, ale představit si také dožínkové obyčeje. Průvod v podání hlineckého folklorního souboru Vysočan by tyto dožínkové obyčeje představil. Společně s ním by se toho dožínkového průvodu mohli zúčastnit také návštěvníci. V připraveném workshopu by si mohli vyrobit kytičku z obilí a z lučního kvítí, vzít si ji do ruky a projít společně s Vysočanem Veselým kopcem společně s dožínkovým věncem a bábou. Ta bába to býval poslední snop, který se vzal z pole a potom se hospodářovi a hospodářce předal, že vlastně dožínky jsou za námi a obilí je sklizeno. Věříme, že pro návštěvníky jsme připravili zajímavý a pestrý program plný ukázek, zážitků a dobrého jídla, takže v sobotu 15. srpna se na ně budeme na Veselém kopci těšit.
0: Pozval za organizátory dožínek ve skanzenu Veselý kopec Pavel Bulena. Uskuteční se příští sobotu.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. V dnešní repríze 216. kola folklorní sedmičky znovu zaspívají strážničané Anička Můčková-Habancová s Danajem a Tomáš Pánek se strážničanem. Vítězství z minulého kola obhajuje hornácký zpěvák Martin Čambal. Mezi novinkami se představí lidová muzika Střemošné a pražská cymbálová muzika Jiřího Janouška. Poslechněte si folklorní sedmičku dnes večer od 18.30 a nezapomeňte nám poslat hlas pro vaše favority. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený zbytek víkendu.

Sobotním a nedělním programem pokračuje Národopisný festival Kyjovského Dolňácka Milotice 2026. Zveme vás k poslechu nedělního autorského pořadu Vlastimila Ondry věnovaného vodnímu živlu Nadnášen nad hlubinou lidové písně, který bude ke zhlédnutí v zámecké zahradě v Miloticích.

Pokračuje též 10. ročník Mezinárodního dudáckého a folklorního festivalu Gaidefest. Pokračuje sobotní hudební jízdou vláčkem s účinkujícími dudáky a gajdoši, hudební mašinkou ze Zbíšova do zastávky a zpět. Dnes, tedy v sobotu od 17 hodin, následuje galakoncert na Ořechovské návsi před restaurací u Rybníčka. Sejdou se na něj gajdoši z Čech, Moravy i Slovenska, ze zahraničí přijedou zástupci ze Skotska, Maďarska, Řecka a dokonce až z Kuby. Program vyvrcholí v neděli dopoledne od 10 hodin dudáckým matiné na nádvoří zámku v Dolních Kounicích.

hajduši, otvárajte hajduši, vezem tělo a i duši. Ej, vezem tělo a i duši, vezem tělo a i duši, rychle.

Milí posluchači, je 11 hodin. Od mikrofonu vás v tuto chvíli již zdraví a krásnou sobotu přeje Tamara Suchánková. V 11 hodin to je čas pro barvínek. Dnes budeme mít reprízu. V dnešním barvínku si Natis Alčou posvítí na křestní jména. Víte, jakého původu je to vaše? Pamatujete si jmeniny svých blízkých a zvládnete všechny záludnosti závěrečného kvízu? Tak to vše se dozvíte právě teď.

0: Ahoj holky a kluci, na Proglasu právě začíná další Barvínek.
1: Naty a Alča, to jsou naše jména, tedy nás, které vás budeme dnes provázet a právě o jménech a nejen o těch našich si budeme společně povídat. Nejdřív bychom se měli podívat na to, co to jméno vůbec je.
0: No, velmi odborně řečeno, jméno, latinsky nomen, může znamenat jazykovědný termín pro druhy slov a slovních spojení vykazující gramatické kategorie pádu, čísla a jmenného rodu. Jinak je to také vlastní jméno, osobní jméno, kam spadají jména rodná, případně řeholní a biřmovací, dále také jména místní, obchodní a další.
1: My ale dneska máme v hledáčku jména rodná, chcete-li křestní, tedy jméno, kterým se identifikujeme. Je to něco, co nás provází od narození až do smrti. Jméno je víc než slovo, víc než pouhé označení. Je to součást naší identity. Sami jsme si je nevybrali, ale dostali jsme je darem od svých rodičů hned po narození. Uvádí se, že průměrně své jméno za svůj život slyšíme až 300 tisíckrát.
0: Tedy? To bych netypla.
1: A doprovázejí to různé emoce podle toho, v jaké podobě jméno slyšíme, kdo je vyslovuje a také jakým tónem.
0: Představte si, že podle ankety z roku 2020 až pětina Čechů nemá ráda svoje jméno. Tak by mě zajímalo, jak to máš třeba ty na ty.
1: Jestli mám ráda své jméno? To je zajímavá otázka. Já jsem asi teďka ve fázi, kdy jsem tak nějak to jméno přijala a ani už nad tím nepřemýšlíme, jestli se mi líbí nebo nelíbí. Prostě je to součást mě, mojí identity, takže ano. Ale je pravda, že asi když jsem byla ještě na základní škole, tak jsem s tím trošku bojovala, ale myslím si, že to nebyla vyloženě vina toho jména jako takového, ale spíš já si třeba myslím osobně, k tomu se určitě ještě dostaneme, že každé jméno je krásné, když se hezky vyslovuje. Mm-hmm. Přesně takhle jsem to slýchala vždycky doma. Myslím si, že na tom je obrovská pravda a opravdu každé jméno se dá vyslovovat pěkně a s láskou, s citem. Mm-hmm. A stejně tak se každé jméno dá vyslovovat škaredě nebo s nějakým negativním...
0: S despektem třeba.
1: Je to tak a myslím si, že mě vyloženě nešlo o to jméno jako takové, ale spíš o to, že když se třeba sejdeš s lidmi, kteří tě nepřijímají, nejenom tvoje jméno, ale prostě celkově tě nepřijímají, tak vlastně nepřijímají ani to tvoje jméno a prostě ty to celkově vnímáš, že je něco jakoby špatně. Takže tady takovou jakoby fází jsem si prošla na základce, ale to nebylo vyloženě fakt kvůli tomu jménu, ale spíš tak jako celkově.
0: Ano.
1: Ale čím jsem byla starší a byla jsem v kontaktu s takovými, řekněme, více respektujícími lidmi, ano, tak jsem to začala brát trošku jinak a myslím, že jsem se teď dostala opravdu do fáze, kdy prostě nepřemýšlím nad tím, jestli se mi jméno líbí nebo ne, ale prostě líbí se mi, protože je moje, beru to prostě jako součást svojí osobnosti a tím to pro mě končí. Nevím, jestli jsem se do toho moc nezamotala. Jak to máš?
0: Myslím si, že ne. Já vlastně to mám podobně jako ty, ale mám pocit, že jsem to svoje jméno v té základní podobě Alena přijala mnohem později než ty, že ty mi přijdeš, že jsi jako s tím srovnaná v mnohem mladším věku. Mně se vždycky líbily ty varianty mého jména právě zdrobnělé, já nevím, třeba Ali, Alča, Alenka, to se mi líbilo hodně, ale vyloženě to základní Alena na mě vždycky působilo dost tvrdě. Takže to jsem neměla ráda, dokonce jsem i říkala třeba v nějaké společnosti blížších, mě blížších lidí, jestli by jakoby spíše nepoužívali to základní Alena.
1: Určitě, takže to jsme se dostali k těm variantám. Já jsem zvykla určitě na zdrobněliny a to pro mě značí takový určitý jako blízký vztah nebo jakoby zdrobněle mě oslavují lidi, kteří mě znají a ano, kteří ke mně mají důvěru, já k ním mám důvěru, takže tam je opravdu ten bližší vztah. To jméno v tom základním tvaru, to Natálie, tak to jsem se naučila přijímat až trošku později, protože do nějakých třeba 15 let jsem to měla opravdu tak, že mi tak říkali jenom, když jsem něco třeba provedla, nebo ano, jakoby, ano. Že to bylo v takovém jako negativním tom, takže jsem se musela naučit to brát, že to vlastně není negativní, ale že ano. Je to ta...
0: Že to není Natálie, ale Natálie.
1: Přesně tak. Takže tam jde určitě o to, o ten kontext. A mě teda všichni blízcí, tak mě říkají buď Natálko nebo Naty, zdrobněle. Ale co teda opravdu nesnáším, tak je Natka. Já myslím, že my už jsme se k tomu spolu bavili. Tohle označení opravdu ráda nemám. A je to asi kvůli tomu, že až do nějaké 8. třídy jsem tady ten tvar jména vůbec neznala. Vůbec jsem se s tím nikdy nesetkala. A vlastně až na základce v 8. třídě mi tak začala říkat naše matikářka, protože já jsem do 8. třídy šla na novou školu. A naše třídní matikářka, která mě neměla moc ráda a dávala mi to celkem najevo a i právě skrze to, že mi nešla úplně matematika, takže tak ona mi vždycky říkala Natko a právě to říkala takovým, takovým jako stylem, jako že no Natko, ty tomu zase nerozumíš a nedostaneš se na žádnou školu. Takže já tady ten tvar mám opravdu spojený s tou matikářkou a vždycky se mi vybaví tady ty situace. Takže já jako vždycky, když se s někým seznamuju, tak se snažím jako hlavně mi prosím neříkejte Natko.
0: Máš to s tím spojené.
1: Mám to s tím ano, spojené.
0: S těmi zážitky.
1: Nemám to ráda.
0: Tak to... Tomu určitě rozumím. Já zase úplně nemusím, když někdo třeba zkomolí moje jméno a říká mi Alíku. To mi přijde takové opravdu dost psí a je to takové, jako nemusím to, nemusím. Mm-hmm. To. A víš na ty, proč ti vaši vybrali zrovna jméno Natálie?
1: Vím, já jsem se na to doma ptala. Ono v těch 90. letech, nebo na konci 90. let, to ještě nebylo až tak populární jako dnes. Je teda pravda, že já znám docela dost Natálek, které jsou zhruba v mým věku, ale i tak to prostě nebylo úplně top jméno v první třeba pětici, čemuž se taky později dostaneme.
0: Ano.
1: Ale bylo to takové originálnější a já jsem se na to právě ptala rodičů. A jestli si vybavuješ, jestli si vy ostatní posluchače vybavujete seriál Arabela se vrací, který navazoval na původní Arabelu, bylo to ze začátku 90. let, tak tam právě vystupovala holčička Natálka.
0: Ano, ano.
1: A právě když mamka byla těhotná se mnou, čekala mě, tak měla takové rizikovější těhotenství, musela hodně odpočívat a právě v té době reprízovali Arabelu. Takže se dívala ještě s mou starší sestrou a právě se jí to jméno nějak zalíbilo a rodiče se rozhodli, že když to bude holka, takže využijí toto jméno.
0: Tak to rozumím.
1: A jak to máš ty, Ali? Byl tam nějaký konkrétní důvod?
0: Ano, naši mi vysvětlovali, nebo vlastně hlavně mamka mi vysvětlovala, že se jim moc líbila písnička Václava Neckáře Červená érovka. A v ní jsou verše, já jsem si je vytiskla, tak je teďka přečtu. Já vím, kdo způsobil, že je dnes plno jara, Alenka v kočárku se hyhňá do dlaní, cink, cink a ratata, to moje stará kára, aerovka červená, ulicí uhání. Takže podle tohoto, podle téhleté písničky jsem teda Alena. Což si myslím, že je jako moc pěkné a vlastně, vlastně jsem za to moc ráda, že i vím, co to, co vlastně naše vedlo k té úvaze, že budou mít Alenku.
1: A víš, kde bys byla kluk, jak by se jmenovala?
0: Jejda, bylo mi to řečeno, ale já se přiznám, že jsem si to nezapamatovala. A co ty na ty?
1: Tak já jsem měla být Honzík.
0: Takže bychom tady měli Jana.
1: No, a Ali, kdy vlastně slavíš svátek?
0: No tak 13. srpna, jasně. No a ty na ty, já jsem si tě hledala, ale vlastně to i vím, že jsem ti psala k svátku okolo Vánoc, takže 21. prosinec, že jo?
1: Je to tak. A znáš původ svého jména?
0: No, myslím si, že je to jakási zkomolenina, z jména Magdalena. Ono se uvádí jakoby, těch variant víc, z čeho mohla Alena vzniknout, ale myslím si, že ta Magdalena, že to je takové jako pravděpodobné a v tom případě by to teda byla něco jako věž, že Magdalena. Mm-hmm. Znamená z Magdaly a tam je ta souvislost s tou věží. Mm-hmm. Nemyslím si úplně, že by Alan a Alena úplně spolu souvisely.
1: Ale mají svátky po sobě.
0: Mají svátky po sobě, ano, je to tak. A jako je to možné, třeba nějaký jazykovědec by mi oponoval, že to skutečně souvisí. Mm-hmm. Tak a Natálie?
1: Tak Natálie je z latiny. Dies Natalis, neboli dny narození, tedy narození Krista, odkazují právě k Vánocům, takže proto asi ten svátek je takto krátce před Vánocemi. A takže v podstatě jsem vánoční dítě.
0: Jo, tak asi si i ráda za ten význam. Na ty... mm-hmm.
1: Určitě je to moc, moc pěkné a Vánoce ráda mám, takže...
0: Ano, ano, kdo by neměl. Pojďme se teď podívat na kategorie jmen, jaká, že to vlastně máme jména v kalendáři a odkud se vzala.
1: Původ křestních jmen v Česku je různorodý a sahá do několika jazyků a kultur. Převažují jména slovanská, hebrejská, řecká a latinská, ale existují i jména germánského, keltského nebo i zcela jiného původu.
0: Výběr jmen velmi ovlivnila křesťanská tradice, která k nám přinesla mnoho jmen z Bible, ale také třeba německá kultura, zejména v období středověku. Dnes se setkáváme i s novými cizími jmény, která pronikají pod vlivem módy a společenských změn.
1: Pojďme se nejprve představit jména hebrejská. Ta se k nám dostala díky křesťanství z Bible. Hebrejská jména mají často mnoho variant, které byly adaptovány do různých fonetických systémů různých jazyků. Křestní hebrejská jména mohou mít různé významy. Mezi ně patří například Anna, Josef, Marie a Jan, to jsou taková ta nejčastější u nás, a dále třeba Tamara, Benjamín, Ráchel, Ester a nebo třeba i David.
0: Dále tu máme jména řeckého původu, ta se k nám dostala mnohdy také díky křesťanství zejména východnímu a samozřejmě z antické tradice. Patří k nim Alexandr, Apolena, Andrea, Cyril, taky Kristýna, Kateřina, Veronika, Monika, Filip či Ondřej.
1: Také jsou velmi oblíbená jména latinského původu. Latina byla jazykem římské církve a tak se do českých zemí dostala řada jmen právě z latiny a Bible, která se postupně počešťovala. Mezi jména vycházející z latiny můžeme jen tak namátkově zmínit Lucii, to pochází od světla, Kláru, tedy světla, takže to je dost vlastně podobný význam, i když ta jména jsou na první pohled úplně odlišná. Stella, to znamená hvězda, Viktorie, Viktor a také Vincent, a to má v latině stejný základ a je to od vítězství nebo vítězit. Potom Natálie, to už jsme se zmiňovali, Antonín a nebo Klaudie.
0: Samozřejmě nesmíme zapomenout na jména slovanská, která byla v Česku velmi dlouho velice běžná a oblíbená. Patří sem například Jaroslav, Miroslav, Stanislav, Ludmila, Milan, Václav nebo Věra. U většiny dokážete určitě na první pohled či poslech odvodit jejich význam.
1: Dále si uveďme jména germánského původu. Do českých zemí se dostala především s německou kolonizací a vlivy, které přinesly němečtí panovníci, také prostřednictvím svých manželek a také další přestěhovalci jako mniši a rytíři. Ke známým přejatým jménům patří například Jindřich, Oldřich a Bedřich, potom Albert, Vilém, Karel a ženská jména Hedvika nebo Adéla.
0: Někdy je původ jména poměrně exotický, například jméno Tomáš pochází z aramejštiny, Kevin je pak mužské jméno pocházející z gaelštiny, neboli skotské keltštiny. A tak bychom mohli pokračovat.
1: Pojďme teď trošku zabrousit do historie. Popularita jmen se měnila v průběhu staletí. Jména totiž odrážejí naši kulturu, aktuální dění a také hodnoty.
0: Je to tak, jména zkrátka zachycují změny v jazyce a taky ve společnosti. Různě se vyvíjejí a mění podle aktuálních trendů a významnou roli hrají také média, zejména v současnosti, knihy, filmy, seriály, také slavné osobnosti a společenské události.
1: V 19. a první polovině 20. století se největší oblibě těšila jména posvatých a taky významných panovnících. Tady mezi nejoblíbenější chlapecká jména patřila především Václav, František a Josef. Mezi dívčími jmény vedla Marie, Anna a také Božena.
0: V 60. letech 20. století přišla jistá kulturní revoluce. Oblíbenými chlapeckými jmény se stala ta jména, jako je třeba Petr, Pavel, Jiří nebo Milan. A děvčata byla většinou pojmenovávána Jana, Dana, Ivana a nebo třeba Alena.
1: Po sametové revoluci v 90. letech to bylo období velkých změn a možností, což se také promítlo do výběru křestních jmen. Oblíbenými jmény se staly Tomáš, Jakub a Roman. U holek Lucie, Kristýna, Klára, Kateřina a Veronika.
0: No a v posledních letech je tu velký trend návratu k tradičním českým jménům, jako je třeba Vojtěch, Matěj nebo Antonín pro chlapce a Eliška, Adéla či Tereza pro dívky. Na druhou stranu se často setkáváme i s módními křestními jmény, jako Sofie, Nela, Nikol, Patrik, Viktor nebo Filip. Já musím potvrdit, že třeba takových Sofií nebo Nel jsem často mývala ve třídě třeba 2-3.
1: Tak to bylo takové ohlédnutí, ale zpět do současnosti. Jak už jsme nastínili, popularita křestních jmén se stále mění a vyvíjí. Jaká jsou tedy aktuálně nejoblíbenější jména?
0: Podle statistiky za rok 2024 byla nejoblíbenější pětice klučičích jmen následující. Jakub, Matyáš, Jan, Adam a Matěj. No a my se u nich zastavíme a můžeme si k nim říct jejich význam. Jakub pochází z hebrejského Jákob. Podle Bible je často odvozován od slova pata, akep, anebo možná od slova vystrnadit, akap. Jiný výklad praví, že Jakub je zkráceninou Jákob El, což znamená, ať Bůh chrání. Matyáš vychází z řeckého Matyas, či hebrejského Matityáh, tedy dar boží. Podobně je na tom také Matěj. Jan znamená Hospodin je milostivý, tak lze přeložit z hebrejštiny Jochanan. V češtině se setkáváme s domáčtější obdobou Honza, ta je odvozena z německé zdrobněliny Hans. No a ještě Adam, tady jde znovu o hebrejské jméno. Adam znamená člověk, původně tak nebylo toto slovo zamýšleno jako jméno, ale jako obecné označení pro člověka. Můžeme tam však najít také význam hlína, země, půda.
1: No a jak je to s holčičími jmény? Mezi nejoblíbenější jména byla zařazena Eliška na prvním místě, na druhém Viktorie, na třetím Sofie, čtvrtá Natálie a pátá Anna. To je tedy pětice nejoblíbenějších holčičích jmén za rok 2024. Eliška je jméno hebrejského původu, z hebrejského slova Eliševach. Znamená to Bůh je má přísaha, její alternativou je také časté jméno Alžběta. Na druhém místě Viktorie, ta pochází z latiny, jak už jsem zmiňovala. Mnozí pravděpodobně už tuší, že Viktoria znamená vítězství. Méně známá informace je, že tento význam je skryt i ve jméně jako Václav. Našem
0: slovanském. Víceslavný, že?
1: Je to tak. Potom Sofie, ta je z řečtiny, ze slova Sofia, znamená moudrost a takovou českou alternativou jména Sofie je Žofie. Na čtvrtém Natálie, to už jsem taky zmiňovala, je z latiny a Natále Domini, narozená v den narození Krista nebo dítě Vánoc. A poslední Anna, tady musíme znovu hledat v hebrejštině, pochází ze slova chana a znamená milostiplná nebo milá a úplně ze stejného jména je také odvozeno naše české Hana.
0: No tak co, našli jste mezi nejpopulárnějšími jmény i to svoje? Na druhou stranu bychom taky mohli uvést jména, která se vyskytují spíš ojedinělé a jež rodiče volí proto, aby působila hlavně originálně. Z chlapeckých jmén jsem našla třeba jméno Cezar, taky Neo, Severín, dokonce Styk anebo Zlatan. No a z holčičích jmén jsou zajímavými a ojedinělými Arven, Aurélie, Belinda, Saga nebo Tiziana.
1: Jsou zajímavá jména. Setkala ses už s nějakým nositelem nebo nositelkou? Některým
0: myslím, že spíš ne. Uvažuju nad tou Aurélií. Mm-hmm. Ale napadá mě třeba jméno Perla. Jednou jsem učila holčičku jménem Perla.
1: Opravdu?
0: Ano, ano. Je to prý v Polsku celkem jméno dávané. A možná i tradiční. Mm-hmm.
1: Tak já teda jsem chodila na střední školu do třídy s Belindou, takže to jméno je mi docela známé. A Aurélie, to jsem určitě už taky slyšela. Sice jsem se s nositelkou toho jména nesetkala osobně, ale slyšela jsem, že někdo má holčičku jménem Aurélie. Ale ta ostatní jména teda asi nevím.
0: Jsou velmi výjimečná, ano.

0: Po písničce jsme zpátky v Barvínku, zatím jsme se bavili o jménech u nás, pojďme se ale podívat, jak je to ve světě. Nebudeme vám samozřejmě vyjmenovávat všechna zahraniční jména, to bychom tady byli opravdu dlouho. Spíš se zaměříme na určité odchylky, které v cizině ve spojitosti se jmény mají.
1: Ano, ve většině nejen evropských zemí se uvádí jako první jméno, teprve potom příjmení. Nicméně třeba ve východoasijských zemích je typické, že se uvádí nejprve příjmení, teprve potom křestní jméno a v Maďarsku jako v jediné evropské zemi je to stejně, to znamená nejprve příjmení, pak křestní.
0: Ve Španělsku je zase velmi běžné, že se mezi jméno a příjmení, obvykle totiž mívají ve Španělsku více jmén, dávají jméno Maria u žen i u mužů a dělají to tak především kvůli jako křesťané, jako projev mariánské úcty.
1: Systém arabských jmén je oproti evropskému mnohem složitější. Jméno má několik složek. Ism je jakési rodné jméno, které se dává i hned po narození. Jméno, které si člověk může dát až během života, se nazývá kunia. Jde o dvouslovné spojení s výrazem abu, otec, anebo matka. Patronymické jméno nasab vychází z řady jmen předků. Uvádí se za tím rodným jménem Izm a může být vázáno s předponou Ibn nebo Bint, tedy syn či dcera. Lze ještě přidat také lakab, což je výraz pro vlastnosti nositele. Ten se uvádí před nebo za celým jménem. No a nakonec ještě nesmíme zapomenout na obdobu příjmení, kterou je nizba, což může značit původ nositele, ale také jeho povolání, případně příslušnost k určitému kmeni. Takže tam jsme vyjmenovali minimálně 5 různých částí jména. Je to velmi složité.
0: To teda je. No a v Rusku tam existuje prostřední jméno, které odkazuje na jméno otce. Určitě už jste se s tím někdy setkali, takže dám příklad, pokud je váš tatínek například Petr, byli byste Petrovič nebo Petrovna Uholek, a takže jméno, potom přízvisko po tatínkovi a příjmení. Skválně, jak byste se jmenovali? Zkuste si odpovědět každý podle jména tatínka, jak byste se v Rusku jmenovali.
1: No a když můj tatínek je Jiří, tak bych byla Jiřina?
0: No, nevím, jak je Jiří v ruštině, jaká varianta toho jména.
1: Jurí, takže...
0: Jurijovna, nebo nějak Jurijevna? Tak bych řekla. Jurijevna, nějak něco
1: takže
0: takové.
1: Bych byla Alena Jurijevna Rubášová třeba.
0: No, kluci tam mývají tu příponu Ovič většinou a holky Ovna, takže... Aha.
1: Takže já si myslím, že Jurijevna.
0: Jurijevna.
1: A ty na ty?
0: Tak já bych byla Ivanovna.
1: Natálie Ivanovna Fajtová.
0: Takže tam to mají zase takto.
1: Dnes se sice bavíme o jménech křestních, ale už jsme malinko nakousli i příjmení, tak se u nich na chvilku zastavme. Jak je to tedy s nimi? Kdy vlastně příjmení vznikala, věděli byste?
0: Příjmení vznikala mezi 14. a 18. stoletím z potřeby rozlišit obyvatele stejného křestního jména. Byla nedědičná a mohla se dokonce v průběhu života měnit. Dědičnost po otcovské linii, tak jak to známe dnes, zavedl Josef II. V roce 1786. Příjmení odpovídala původu, zaměstnání anebo nějaké osobité vlastnosti, ať už vizuální nebo povahové. Nejprve měla většina obyvatel příjmení německé, které bylo v době národního obrození počeštěno a někdy i zkomoleno, takže odsud určitě pochází spousta příjmení, u kterých třeba na první pohled nedokážeme odhadnout ten význam. Až když bychom se třeba více zamysleli,
1: tak se nám to spojí.
0: No a jaké jsou teda příklady těch příjmení, která nějakým způsobem odkazují na ty povahové vlastnosti nebo vizuální nebo zaměstnání? Máme taková dost... častá příjmení, jako je Novák, Dvořák, Pekař, Pokorný, Krejčí, Tesař nebo Zedníček. Tak tady myslím, že je to docela jasné, z čeho to pochází. Já jsem si úplně vzpomněla, jak nám pan profesor z dějepisu právě jsme probírali toho Josefa II. A byli jsme tady u toho tématu příjmení, vyprávěl, že třeba Novák vznikl

0: příjmení v České republice je právě příjmení Novák.
1: Je to tak?
0: Potom to druhé nejčastější je Svoboda, což vím, protože původně jsem byla vlastně Svobodová. Na třetím místě je příjmení Novotný. Čtvrté místo obsadili Dvořákovi, Dvořák. No a páté místo Černý.
1: Ale překvapilo tě to, ty výsledky toho průzkumu, nebo ani ne?
0: Té statistiky spíš asi ne, protože si pamatuju, že ta první tři místa nám právě zmiňovala už paní učitelka na základní škole. Novák, Svoboda, Novotný. A tehda dokonce to bylo tak, že v naší třídě se fakt všechna tato tři příjmení vyskytovala.
1: Tak je pravda, že určitě od každého toho příjmení někoho znám osobně. Já bych možná netypovala Svobodovi na druhém místě, tam bych spíš asi dala ty asi Novotného, potom možná Dvořákovi a teprve možná potom bych dal Svobodovi, ale je to určitě zajímavé.
0: Ano. Novida, tak pojďme si dát písničku o příjmeních.

0: mě chce stovku a už pínu je čisto.
1: Krátký má dlouhé vedení a bezouška má ucho a šťastná prej není a o mokrech je sucho.
0: Každý

0: trzepić kunę szkubą, a mlejne głupec memele, a gdyś tak jenom hubą.
1: Pan holí chodí k holiči, pan vlasatý má plešku, a chromý skáče o tyči, než pochroumá si češku.
2: Každý pokorný není pokorný, a každý pech zas nemá pech. Jména osud nám vložil do torny, a my je vlečem na zádech.

0: Dozněla nám písnička o příjmeních a jsme zpátky v dnešním Barvínku, kde si povídáme o jménech. A abychom dnes nemluvili jen teoreticky, připravili jsme si pro vás také dvě aktivity.
1: Jako tradičně vám nabídneme kvíz, kde si budete moci ověřit své znalosti z dnešního dílu, také si i trošku zatipovat.
0: No, kvíz hotový máme, ale ještě předtím jsem si ale připravila takovou specialitku pro nás dvě. Víš, říkala jsem se, že vlastně když moderujeme, hlásíme pokaždé, kdo má v určitý den svátek. No a během služby to zmíníme několikrát. Takže v podstatě bychom za celý rok měli teoreticky znát celý kalendář na spaměť.
1: No to si nejsem vůbec jistá. Kolikrát si nepamatuju, co bylo včera.
0: No tak jsem si říkala, že bychom si mohli teď bez přípravy vyzkoušet, jak na tom se jmeninami jsme. Co ale, budeme to vyzkoušet?
1: Dobře, když myslíš, jdeme na to.
0: Já ti teďka dám tři data a ty se pokusíš vzpomenout si na svoji službu v rádiu a kdo má

0: ten den svátek. Tak jo, takže první datum je 22. červenec.
1: 22. červenec. A bez přípravy mám jenom přiřazovat. Mně se zdá, že by to mohla být Anna. Není to svatá Anna chladna z rána?
0: Není.
1: Není.
0: Svatá Anna je o 4 dny později.
1: Ajajaj.
0: Ale je to taky žena.
1: 22. červenec. No, přiznám se, že mě teďka nenapadá, co by to mohlo být, jaké jméno by to mohlo být.
0: Tak je to Magdaléna.
1: Magdaléna, aha, Vida, tak to si vybrala kvůli Magdaléně, o které jsme se bavili na začátku. Mm. Mm-hmm.
0: Tak jo, další datum 30. prosince.
1: Tak to si myslím, že je David.
0: Je to tak? Správně.
1: Prima. Dobře, tak mám 50% úspěšnost, uvidíme, co tak přijde teď.
0: Uh-huh. A poslední datum, 15. říjen.
1: Uh-huh. Tak to je těžké, 15. říjen. Přemýšlím. Nemůže to být Lukáš?
0: Lukáš je o 3 dny později.
1: Tak Hedvika?
0: Ta je o 2 dny později.
1: Dobře.
0: Je to v tom týdnu, je to docela známé jméno, které tady už taky zaznělo.
1: Asi se nechám poddat.
0: Tereza.
1: Tereza, jejda, ale to bych měla vědět. Dobrá, tak jo. Tak Naty, mám tady pro tebe teda 3 data. Jednak 16. září, to jsme měli teď přednedávnem.
0: Mhm. 16. září je Ludmily.
1: Ano, výborně. Skvěle. Pak tady mám 25. duben.
0: 25. duben, to je Marek.
1: Ty to sázíš. A 12. srpen?
0: 12. srpen Klára.
1: Skvěle, úžasné. Tak máš 100%. Tak jsme se pobavili. Poblahopřáli. A schválně, jak jste na tom vy, dokázali byste správně přiřadit aspoň některá z těch dat?
0: No a teď už tedy aktivita pro vás a náš slíbený kvíz.
1: Máme pro vás jako tradičně 10 otázek a úkolů. Vezměte si tedy tušku, papír a můžete si pod sebe napsat čísla od 1 do 10.
0: Tak, v první otázce, to bude spíš takový úkol, budete mít za úkol přeřadit jméno a k němu správný význam. Bude jich celkem 6 a abyste měli otázku uznanou, je potřeba mít alespoň 3 správné odpovědi. Takže si pište následující jména. Viktorie, Sofie, Adam, Eliška, Matěj a Jan. Viktorie, Sofie, Adam, Eliška, Matěj a Jan. No a ty významy. Boží dar, Bůh je má přísaha, moudrost, hlína, země, půda nebo člověk, Bůh je milostivý a vítězství. Tedy Boží dar, Bůh je má přísaha, moudrost, hlína, země, půda, člověk, Bůh je milostivý a vítězství.
1: Tak druhá otázka bude jednodušší, rychlejší. Zkuste vybrat, které jméno nepatří mezi jména slovanského původu. Buď to je to Anna, nebo Věra, a nebo Božena.
0: Ve třetí otázce se vás ptáme, jakou specialitu mají v Maďarsku. Za A mají 3 jména, z čehož prostřední je po otci, nebo za B nejdříve zapisují příjmení, teprve potom křestní jméno, a nebo za C křestní jméno mají zásadně zděděné po rodičích.
1: Otázka čtvrtá. Vzpomenete si, který panovník zavedl dědičnost příjmení? Buď toto byl Václav III. nebo Karel IV., po případě Josef II.
0: Otázka číslo 5. V první pětici nejoblíbenějších klučičích jmen za rok 2024 nebyl. Za A Vojtěch, za B Matyáš, za C Matěj.
1: Šestá otázka. Vzpomenete si, jakých je 5 nejčastějších příjmení v České republice? Možná, když napíšete alespoň 4, tak bychom uznali bod.
0: Mm-hmm. Sedmá otázka. Mezi jména řeckého původu nepatří. Za A. Kateřina, za B. Kristýna nebo za C. Klára.
1: Tak osmá otázka. Jakého původu je jméno Adéla, co jste si zapamatovali z barvínku? Buď to je původu keltského, nebo germánského, anebo řeckého. Co myslíte?
0: Tak v otázce číslo 9 máte vyjmenovat alespoň tři jména, která pocházejí z latiny. Zaznělo jich tady několik, takže si můžete vybrat, případně znáte třeba nějaká další, alespoň tři jména z latiny.
1: No a desátý je speciální úkol. Zkuste si napsat jména a data svátků svých nejbližších a můžete si také dohledat, co jejich jména znamenají. Možná, když napíšete třeba tři jména nějakých tří svých rodinných příslušníků, připojíte svátky, tak si můžete bodík uznat.

0: Tak a jsme tu s vyhodnocením dnešního kvízu. V první otázce jste měli přiřadit jméno a k němu význam. Bylo jich celkem 6 a je potřeba mít tedy 3 správné odpovědi, abyste měli otázku uznanou. K Viktorii jste správně přiřadili vy, kteří jste vybrali vítězství. K Sofii moudrost, Adam znamená hlína, země, půda nebo člověk. Eliška je z hebrejského Bůh je přísaha. Matěj, boží dar a Jan, Bůh je milostivý.
1: Druhá otázka. Mezi jména slovanského původu nepatří Anna. I když se to možná nezdá, ale tam je, myslím, ten původ hebrejský, že?
0: Je to tak. Ve třetí otázce, jakou specialitu mají v Maďarsku, jste správně odpověděli za B. Nejdříve zapisují příjmení, teprve potom křestní jméno.
1: Otázka čtvrtá, který panovník zavedl dědičnost příjmení, byl to Josef II.
0: Otázka pátá, v první pětici nejoblíbenějších klučičích jmén za rok 2024 nebyl Vojtěch, tedy odpověď A.
1: 5 nejčastějších příjmení v České republice jste měli uvést v otázce číslo 6. Říkali jsme, že jsou to Novákovi, Svobodovi, Novotní, Dvořákovi a také Černí. Pokud máte alespoň 4 z nich, je to naprosto skvělé.
0: Mezi jména řeckého původu nepatří Klára. To jsme si řekli, to je za C, že Klára je z latiny.
1: Jméno Adéla je původu germánského, tedy 8B je správně.
0: V deváté otázce, ta byla taková volnější, měli jste vyjmenovat alespoň 3 jména, která mají svůj základ v latině. Tady například můžu zmínit Kláru, Viktorii, Vincenta, Lucii, Natálii, Klaudy, Antonína, ale určitě znáte mnoho dalších.
1: Třeba toho Viktora. Tak, no a 10. speciální úkol, to už bylo na vás, sepsat si jména svých nejbližších a uvést, kdy mají v kalendáři svátek. No a já si myslím, že jste určitě byli úspěšní, pokud jste získali v dnešním kvízu minimálně 6 bodíků. Takže vám blahopřejeme, pokud se tak skutečně stalo.
0: No a my už jsme se dostali až na konec dnešního barvínku, kde jsme se spolu povídali o jménech. Doufáme, že jste se z něj něco nového odnesli a že jste se s námi dobře bavili.
1: Budeme moc rádi, když nám napíšete na adresu barvinek@proglas.cz, jestli třeba znáte význam svého jména, jestli se vám vaše jméno líbí, to by nás moc zajímalo, a můžete i uvést jeho oblíbené či méně oblíbené podoby.
0: Od mikrofonu se loučí Naty
1: a Alča.
0: Ahoj!
2: Tak to byl barvínek s Natálkou a Alčou o jménech. Doufám, že jste v testu uspěli. No nás teď čeká do myšlenky na den ještě pár písniček, tak hned začneme americkým hudebníkem Robertem Crayem a jeho písničkou You Are The One.

To byla skupina Trabant a jejich Indiáni ve městě. No a nás už čeká na závěr americký písničkář Jason Isbell a jejich Cumberland Gap.

0: A nyní vás zvu k poslechu myšlenky na den Být blíž, jejíž autorkou je brněnská spisovatelka Hana Pinknerová. Dnes s názvem Jíst kašičku.
1: Jíst kašičku. Malé děti pijí mlíčko a papají kašičku. Hutnější jídlo by jim neprospělo. Nemají ještě zoubky, nepokousali by nic tušího. Apoštol Pavel píše ve svém prvním listu do Korintu, že nově obrácení musí jako duchovní stravu dostávat také jen mlíčko. Hustější pokrm je vyhrazen těm, kdo už mají nějaké duchovní zkušenosti a kašičce navykli. On tam těm svým učedníkům tak trochu vytýká, že pořád jen papají kašičku a živí se tím lehkým, povzbuzujícím a snadným, co následování Krista nabízí. Jsou tu však i další disciplíny, v nich se potřebujeme zdokonalit a obstát v nich. Popisuje své dílo jako stavbu chrámu. On položil v jejich srdcích základy víry a odešel. Jiní kazatelé a učitelé vyučovali tyto nově obrácené lidi dalším pravdám a obrazně stavěli na Pavlově základě z obrácených lidí osobní chrámy, jejichž kvalitu Bůh časem prověří. Považuje za samozřejmost, že každé dítě vyroste a dospěje, na každé základové desce se zaskví budova chrámu. Někteří z obrácených však dospět netoužili. Chtěli zůstat dětmi věčně a živit si jen mlíčkem a kašičkou. Pavel to označuje za něco zcela nepřirozeného. Píše o jejich tělech jako o chrámech ducha. V takových prostorách se dějí jen bohulibé věci. V chrámu Ducha Svatého, našem těle, uctíváme Boha, obětujeme a přimlouváme se, cítíme hladové, těšíme, smutné a poskytujeme útočiště pronásledovaným. Rozvazujeme pouta vězněným a ošetřujeme zraněné. Takové činnosti nevykonávají děti na mlíčku a kašičce. Takové poslání náleží dospělým věřícím, těm, kteří už vyrostli a konzumují hutnější pokrm. Někteří se mu brání, nechtějí být velcí. Možná je jim namáhavé kousat, možná neovládají příbor. Ve 2 letech to je přirozené, ve 20 už je to ostuda. Dospívat je čestný úkol. Toužím potom stát se krásným chrámem. Ušlechtilou stavbou, kde uctívání půjde samo, příjemným prostorem, kde každý najde potravu, pokoj a uzdravení. Jíst věčně kašičku netoužím. A vy,

0: Přijměte naše pozvání k polední modlitbě. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Dominiku,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Milí posluchači, vítám vás u poslechu dnešní hudební siesty na vlnách Radia Proglas. V následujících minutách se společně přeneseme do vrcholného baroka. Čeká nás jedno z nejkrásnějších a nejoriginálnějších děl německého mistra Georga Philippa Telemanna. Uslyšíte jeho slavný koncert E-moll pro zubcovou flétnu, příčnou flétnu a smyčce a continuo. To vše v podání Musica Antiqua Köln, kterou bude dirigovat Reinhard Goebel. Solo na zobcovou flétnu zahraje Michal Schneider, v příčnou flétnu Reinhard Goebel.

Slyšeli jste koncert e-moll pro zubcovou flétnu, příčnou flétnu, smyčce a continuo. To vše v podání Musica Antiqua Köln, kterou dirigoval Reinhard Goebel. Na zubcovou flétnu hrál solo Michael Schneider, na příčnou flétnu Wilbert Hazelzet. Od Telemannova barokního Německa se nyní přesuneme na jih do slunné a temperamentní Itálie. Naším dalším hudebním zastavením budou totiž samotné Benátky. Zazní koncert pro hoboj a orchestr a-moll od tamního slavného Antonia Vivaldiho. Vivaldi sice proslul zejména svým houslovými koncerty, ale pro hoboj napsal téměř 20 úchvatných děl. Tento konkrétní koncert v tónině a-moll patří k těm vůbec nejhlubším. Slyšíte je v podání Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig. Dirigovat bude Max Pommer a solo na hoboj bude hrát Burkhard Kletzner. Příjemný poslech.

Hagiomusicum Leipzig dirigoval Max Pommer. Naší další osobností bude legendární houslový virtuóz a skladatel Giuseppe Tartini. Uslyšíte jeho koncert pro housle a orchestr E-dur. Tartini byl ve své době považován za jednoho z nejlepších evropských houslistů. Založil slavnou houslovou školu, které se přezdívalo Škola národů, a zásadně ovlivnil techniku smyčce. My uslyšíme v tuto chvíli koncert pro housle a orchestr E-dur, a to v podání orchestru Orfeo Orchestra. Solo na housle bude hrát László Paulík a dirigovat bude Gyergy Vashegi.

Dozněl koncert pro housle a orchestr E-dur Giuseppe Tartiniho. Slyšeli jsme solo na housle v podání László Paulíka. Doprovodil je Orfeo orchestra, který dirigoval Děrť Vašegi. Od italské zpěvnosti se nyní posuneme na sever do období, kdy baroko pomalu ustupovalo novému modernějšímu světu. Naším dalším autorem je druhorozený a ve své době nejslavnější syn velkého Johanna Sebastiana Bacha, Karl Philipp Emanuel Bach. Uslyšíte jeho brilantní symfonii pro dva hoboje, dvě horny, smyčce a basso continuo číslo 3 S-dur. Uslyšíte je v podání kamerorchestr Karl Philipp Emanuel Bach, který bude řídit Hartmut Henchen.

Dozněl Karl Philipp Emanuel Bach a jeho symfonie pro dva hoboje, dvě horny, smyčce a basso continuo číslo 3 S-dur. To vše v podání Kammerorchester Karl Philipp Emanuel Bach, který dirigoval Hartmut Benchen. V tuto chvíli si poslechneme koncert pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur, který složil Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart toto dílo věnoval svému blízkému příteli a vyhlášenému hornistovi Josefu Lautgebovi, ať se tvrdilo, že si z něj často tropil žerty. Koncert vyniká neobyčejnou melodičností a vřelým dialogem mezi soulovým nástrojem a orchestrem, v němž Mozart netradičně nahradil hoboje klarinety. Příjemný poslech.

Slyšeli jsme koncert pro lesní roh číslo 3 S dur Wolfganga Amada Mozarta. Solo na lesní roh hrál Timothy Brown, doprovodil jej Academy of St. Martin, který dirigoval Jonah Brown. Naše odpolední putování historii hudby zakončíme stylově, zůstaneme u slavného rodu Bachů, ale přesuneme se do Londýna. Dnešní hudební siestu uzavře nejmladší syn Johanna Sebastiana Bacha, kterému se přezdívalo londýnský Bach, tedy Johann Christian Bach. Uslyšíte jeho mistrovskou symfonii opus 18 číslo 5 E-dur. Na rozdíl od svého bratra Karla Filipa Emanuela, jehož bouřlivou skladbu jsme slyšeli před chvílí, vsadil Johann Christian na italskou zpěvnost, galantní styl a dokonalou hudební eleganci. Uslyšíme ji v podání Failony Orchestra. Dirigovat bude Hans Petr Kmír. Příjemný poslech.

Slyšeli jsme koncert symfonii opus 18 číslo 5 E-dur Johanna Christiana Bacha. Zahrála nám jej Fejlony orchestra, který dirigoval Hans-Petter Gmír.

Milí posluchači, krátce po 8. srpna vy posloucháte Proglas. No a ze studia vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. V tuto chvíli pro vás mám reprízu knihovničky. Dospívání v Brně 90. let, i tak by se dala popsat kniha Moudré z nebe od Richarda Skolka, kterou nyní představí Petr Kubec.

0: Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu knihovničky Proglasu. V něm se dnes zaměříme na knihu Moudré z nebe, kterou nám přiblíží její autor Richard Skolek. Ještě než se do knihy pustíme, s Richardem Skolkem jsme zrovna dotočili i jeden díl pořadu Na stole je téma, v němž se zaměřujeme na jeho autorské začátky, jeho ostatní tvorbu a také na to, jak v Česku přežívat jako spisovatel. Pokud vás tedy jeho tvorba bude zajímat více, doporučuji si pořad v audio archivu poslechnout. Pane Skolku, kdybyste měl Moudré z nebe v několika větách uvést, jak byste to udělal?
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Moudré z nebe je dětský deníček, který je pro dospělé. Je to částečně fikce, částečně moje skutečné dětství. A já, když jsem to sepsal, tak jsem ale zjistil, že většina mého dětství není pro děti vhodná, takže doporučuji to spíš pro dospělé. Jsou tam, není, jako můžou to určitě číst i děti, ale je tam pár pasáží, které jsou, řekněme, na hraně, ale je to prostě deníček malého dítěte a je tak i napsaný. Je extrémně nespisovný, jsou tam extrémně dlouhá souvětí, abyste měl ten pocit, že vám to skutečně vypráví to malé dítě a hrozně chce vám všechno říct a nemůže pořád se vymáčknout a odbíhá tam a zase sem. Tak tenhle efekt by ten text měl vyvolávat ve čtenáři.
0: Tak hlavní postavou knihy jste malý vy v letech 1992 až 97. Proč jste se rozhodl vlastně těžit ze svého dětství?
1: Já jsem psal dlouho fejetony, které byly výjimečně z dětství, občas dospívání, občas dospělosti a uvědomil jsem si, že tady je velká nevytěžená oblast a že by bylo zajímavé to nějak zpracovat asi jinak než v těch fejetonech. A ta kniha měla zvláštní proces. Já jsem asi 2 roky hledal ten správný tón, protože jsem věděl, že tady je hrozně důležitá ta forma, což většinou jde spíš o ten obsah, ale tady jsem věděl, že prostě musí ten čtenář hned mít pocit, že mu to opravdu vypráví to malé dítě, musí prostě toho hrdinu vidět před sebou, jinak to nebude fungovat. Takže jsem 2 roky pořád zkoušel, hledal to a pořád to do sebe nezapadalo. Pak jsem to najednou našel a ten tón byl najednou jasný a pak už to byly asi 2 měsíce a bylo to hotové. Pak už to šlo samo. Jakmile do sebe zapadlo to prvotní, tak pak už to bylo velmi jednoduché.
0: Nyní si pustíme první z několika ukázek z knihy.
2: Když jsem se vrátil ze sportovního tábora, tak byli rodiče zrovna pryč. Tak to domluvili s tetou a sestřicem od sestřenic, že mě jako pohlídají oni. Tak jsem byl trochu zklamaný. Protože se strýcem Bodlibákem je větší zábava než s tetou a se strýcem od sestřenic. A oni ještě navíc ani sestřenice neměli, protože ty byli zase na jiném táboře. I když oni to nemají zařízený jako já. Já sice na tábor jezdit nechci, ale má to i nějaký výhody. Mamka mi tam posílá balíky se sladkostma, co se o ně mám rozdělit. Ale já se o ně většinou nerozdělím. Mám je schovaný ve stanu pod takovýma těma prknama, co se na nich spí. On totiž nikdo neví, že mi chodí sladkosti. Tak já se nedělím, protože bych pak měl málo. Maximálně o takový ty karamelový kolečka, který nám jedny Vánoce hrozně chutnaly. Tak je pak mamka dělala furt

0: dokola. A teď už jsem jich tak přejedenej, že je raději někomu dám, abych je nemusel sníst sám. A to už je teda co říct. No a sestřenicím nikdo balíky neposílá, tak jsou naštvaný. A tomu já se teda nedivím, protože balíky se sladkostma a dort na konci jsou na celém táboře samozřejmě to nejlepší. Teta se strýcem si mě vyzvedli u autobusu a já se bál, že mi teta bude chtít dávat pusu a že mě strapní před celým táborem. Je to přece jenom mamčina ségra a mamka mě strapní vždycky. Ale teta říkala, že hrozně smrdím a pusu mi nedávala. Tak to dopadlo dobře. No a pak mě odvezli k ním domů a než jsem se vykoupal, tak byli oba dva úplně opilí. Sice tvrdili, že nejsou, ale já to poznám. Mám přece strýce Budlibáka, který je opilej skoro pořád. Takže vím, jak to vypadá. Měl jsem z tábora velkou třísku, tak jsem jim to řekl, jestli by jako nešla vytáhnout. Strýc na to chtěl vzít pletací jehlice a pořád s nima šermoval. Tak jsem se bál, protože u něj člověk nikdy neví, jestli to myslí vážně, nebo jestli si dělá srandu. Ale pak teta vytáhla jakousi hroznou věc, který říkala černá mast. A tím to celý natřela. A za půl hodiny byla ta tříska venku. No bylo to jak z nějaký z těch kouzel, co je v televizi vždycky dělá Copperfield. Ten z toho vždycky hrozně nadělá a nikdo z toho nic nemá. Měl by si vzít příklad z tety. Ta má na rozdíl od něj užiteční kouzla. No a strýc pak vzal jednu tu jehlici a otevřel s ní další láhev vína a polil jim celý obývák, což se tetě moc nelíbilo. Tak jsem šel radši spát, protože bylo jasný, že se začnou hádat o tom víně. To já znám.
1: Vítejte zpět u pořadu Knihovnička pro glasu. I vzhledem k ukázce, kterou jsme slyšeli, nakolik kniha obsahuje skutečné zážitky z vašeho dětství?
2: Řekněme 90%. Já v té humoristické tvorbě vždycky kombinuju realitu a fikci, protože jenom realita nikdy nebývá úplně zajímavá. Pokud nemáte úplně neuvěřitelný život, tak sama ta realita nikdy není úplně až tak zajímavá. Je potřeba si něco přemyslet, nějak to dramaturgicky upravit. Ale je tam třeba i jeden fiktivní příbuzný. Nevím, jestli ho máme prozrazovat, a tak ho asi prozraďme. Jmenuje se strýc Budlibák a ten tam původně nebyl, protože ten neexistuje. Původně v té první verzi bez strýce Budlibáka většina čtenářů říkala, že ta kniha je velmi depresivní, že je vtipná, ale zároveň velmi depresivní. A strýc Budlibák tam má dvě funkce. Jednak toho hrdinu, malého mě, vždycky podporuje, protože zbytek rodiny je překvapivě nepřátelský, takže strýc Budlibák je taková velmi pozitivní postava a zároveň ty úplně nejhorší věci, které jsem se svými příbuznými zažil, tak se svedou na něj. Takže ty úplně nejhorší zážitky, co jsem s tím měl, tak abych je nemusel připisovat nějakému konkrétnímu příbuznému, tak on je takový hromosvod, na kterého se to svedlo. A najednou většina čtenářů říkala, že to je obrovská legrace. Ještě pořád občas někdo přijde a řekne, ta rodina je hrozná, ale je to výjimečné teď už.
1: Ukázku z knihy si právě pustíme.
0: Dneska jsem byl na rybách se strýcem Budlibákem. Stěžoval jsem si teda mamce, že je to nefér a že na ryby nechci, protože to je jenom pro blbce. Ale mamka říkala, že na ně chodí i strýc Budlibák a že toho mám přece rád a že budou mít o dvě starosti míň, protože ségra bude mít soustředění se sborem, takže budou s taťkou sami a budou si moct udělat pěknou chvilku. A taky, že když mě strýc Budlibák bude mít na starosti, tak nebude tolik pít, takže bude menší pravděpodobnost, že spadne do vody a utopí se. Jenže to já jsem protestoval ještě víc, protože mamka s taťkou mají hezký chvilky i tehdy, když u toho se ségrou jsme. Zrovna včera jsme jim do schránky hodili pozvánku do restaurace od neznámého dárce a pak jsme tam všichni šli. Myslím si, že se teda dost snažíme, co by ještě nechtěli. No ale na ryby jsem jít musel a dostal jsem galoše a punčocháče, co je nenávidím skoro tolik jako červenou řepu. A pak si mě vyzved strýc Budlibák. Mít sebou strýce Budlibáka teda byla velká výhoda, to se musí nechat, protože je to můj nejlepší příbuznej a vždycky je s ním velká zábava. Teda kromě chytání ryb. To bylo nejspíš moc i na něj. Byl chudák celý zadumaný a zmožený a smutný. Buď že nemohl tolik pít, nebo že si vzpomněl na tetu. To asi spíš, protože oni vždycky chodili spolu. Všichni si o tom vždycky povídají, protože je to prej divný. Mamka říkala, že chlapi chodí na ryby hlavně proto, aby nemuseli být doma. A taťka říkal, že on na ryby chodit nepotřebuje, protože u nás doma je krásně. A pak se s mamkou začali hádat, protože mamka je jak kulovej blesk. Když taťka něco řekne, tak ho to dost často smete. No každopádně strýc Budlibák byl smutnej a když jsem se ho zeptal, jestli si vzpomněl na tetu, tak říkal, že jo. On je věřící a vysvětloval mi, že to tak zařídil Bůh. On takovým věcem říká moudrý z nebe. Ale mně se to teda moc nezdálo. To on ten Bůh to má nějaký pomotaný. Protože teta prej byla skvělá a jestli si teda někdo nezasloužil, aby umřel, tak to určitě byla ona. A co teď chudák strýc? Novou tetu si najít nechce a je sám a moc pije. No a mimochodem je na tom dobře vidět, jak přiblblý to chytání ryb je, když je z něho smutnej i strýc Budlibák.
1: Právě jsme slyšeli ukázku z knihy Moudré z nebe, o které se dnes bavíme s jejím autorem Richardem Skolkem. Nechci prozrazovat moc, takže nebudu říkat, jak to se strýcem Budlibákem dopadne. Během čtení a zjišťování informací o knize jsem si ale neustále pokládal jednu otázku. Jak vlastně vy zpětně své dětství hodnotíte?
2: To je zákeřná otázka. Já jsem měl určitě šťastné dětství, ale zároveň mám pocit, nedostával obecně od těch příbuzných ani od té bližší rodiny to, co bych úplně potřeboval. Takže jako nemám v tuto chvíli třeba s rodiči nějak zvlášť blízký vztah a zároveň jim to nemám za zlé. Prostě tak nějak se míjíme a nemám pocit, že by se to někdy mohlo zlepšit. Mám pocit, že jsem se narodil do rodiny, která prostě není se mnou kompatibilní.
1: Každý z nás má nějaké spory, nějaké nedokonalosti v rodině, ale tady právě i tím, že vlastně byly asi předpokládám vybírané spíš ty zajímavé, spíš ty akčnější úryvky z dětství, tak to tak působilo poměrně dost.
2: Ano, ano. To vlastně říkají i lidé občas, že to tam je, ano, že to dítě prostě si úplně nerozumí vlastně v podstatě s nikým z té rodiny. A právě proto je tam strýc Budlibák, který je takový maják pozitivity.
1: Vy jste vlastně, myslím, jednou v nějakém e-mailu z Patreonu ohledně knihy Moudré z nebe říkal, že on je takový ten strýc, který ho by každý chtěl.
2: Ano, to je taky docela častý komentář, že mě lidé závidí, že jsem měl takového příbuzného. A já si říkám, tak neměl, ale tak přál bych si ho. Ale teď, když jsme na to narazili, já jsem si to teďka úplně neuvědomil, když jsme na to narazili, já vlastně mám řadu kratších textů, kde je nějaký starší příbuzný, který mě velmi podporuje. Teď se to zvrhlo tak psychoanalyticky, ale vybavuju si, když jsem měl jeden z prvních povídek, kterou jsem posílal do soutěže Skrytá paměť Moravy, tak tam třeba je taky postava, to je myslím děda, a taky je to postava extrémně pozitivní, která velmi toho hrdinu podporuje. Takže zjevně nějaká takováhle potřeba ve mně je a zjevně se často objevuje v tom díle.
1: My teď tady hodně chodíme kolem horké kaše, co vlastně v té knize Malý Richard zažívá. My tady teď se o tom bavíme nekonkrétně, vlastně řešíme něco potenciálně hrozného z dětství. Co vlastně potká?
2: Já myslím, že ty zážitky jsou velmi tuctové. Prostě je to normální malé dítě. Je to asi poměrně chytré, zvídavé dítě, trošku možná v něčem jiné než ty ostatní, ale zároveň v těch podstatných věcech úplně obyčejné. Prostě zažívá, jezdí na tábory, zažívá různé příhody se svou starší sestrou, která je přesně se chová jako každá starší sestra. I ti rodiče, teď nechci, aby to vyznělo, že to je nějak přehnaně depresivní. Jako zajímavě se to zvrhlo ten rozhovor. Je pravda, že nějaká takováhle linka tam je, ale myslím si, že pro většinu čtenářů, zvláště pokud o tom nebudou zbytečně přemýšlet, tak to bude vtipné, zábavné, dynamické a pojede to a myslím si, že toto vůbec nebude výrazné.
1: Plánujete se vlastně někdy k vlastním zážitkům ještě vracet? Ať už ve formě fejetonu, jako u vaší provotiny, nebo teď ve formě deníčku?
2: V tuto chvíli asi ne, ale uvidíme, co přijde. Já jsem hodně zvažoval, jestli Moudré z nebe nemá mít nějaké pokračování, ale vždycky jsem se rozhodl, že nemá, protože tam je jednoznačně tahákem to dětství. Právě v tom je ta kniha tak silná, v tom, že může rezonovat s každým. Starší lidé tam buď vidí to svoje dětství, anebo tam vidí to, co teď zažívají se svými dětmi. Děti tam vidí to, co teď právě prožívají. Takže kdyby jsme se posunuli dál, kdyby byla nějaká další taková kniha, tak by logicky musela být z dospívání. A nedovedu si úplně představit, že by mohla být ta kouzelná, jako je tady tahle. To má prostě to dětství, má v sobě nějaké kouzlo. Ten jazyk by musel být jiný, ta puberta přece jenom taky nebývá úplně tak zajímavé a strhující období. A myslím si, že by to zbytečně šlo dolů, že je zbytečné v tom pokračovat. Ale určitě časem třeba nějaká další kniha, ne tohoto typu, ale s nějakým jiným přístupem se může objevit.
1: Kniha Moudré z nebe, jak už jsme zmínili, vlastně k poslechu na YouTube. Tam měla ten ohlas výborný. Jak jste vlastně došel k tomu publikovat ji na YouTube?
2: Já jsem se rozhodl ty starší knihy jednak dávat ke stažení zadarmo na své stránky a jednak je načítat jako audioknihy na YouTube. To znamená, pokud někdo má zájem o nějakou starší mou knihu, nemusí běhat po knihkupectvích, po antikvariátech, knihovnách, může rovnou zajít na stránky nebo na YouTube a rovnou začít poslouchat. Zkusil jsem to a mělo to velký ohlas, překvapivě velký ohlas. A teď tam najdete všechny moje knihy s výjimkou té poslední, ta tam zatím není, ale shodou okolností v řádu dní si myslím, že tam přibyde a najdete tam kromě ní, případně pokud to posloucháte později, tak už i s tou tam najdete všechny. Takže si tam můžete to zkusit. Je tam poezie, tvorba pro děti i nějaké ty humoristické knihy, ale jiné než Moudré z nebe.
1: Tím jsme se dostali ke konci pořadu Knihovnička pro glasu. Od mikrofonu se loučí Petr Kubec a ještě jednou děkuju Richardu Skolkovi za to, že přijal mé pozvání do studia.
2: Děkuju za pozvání.

0: No a po knihovničce vás zvuk poslechu Filmanitols Jana Perouta a dnes k mé radosti s paterem Ondřejem Talašem, kterého touto cestou zdravím.
1: Vítám vás u dalšího dílu Filmanitols. Tentokrát je to opět trošku speciální. Máme tady hosta, tím hostem je Ondra Talaš. Je to, ač to tak nevypadá, možná katolický kněz. A Ondra nás od začátku podporuje a fandí nám. Tak jsme si ho dovolili ho pozvat, aby nám něco řekl taky moudrého a milého.
2: Filmanitols. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
1: Ondro, vítej tady u nás.
3: Díky.
1: Proč jsi rozhodl Filmanu vlastně podporovat, nebo čím tě to vlastně zaujalo na začátku? Ty nás od začátku podporuješ, jak jen to jde?
3: Vidím v tom smysl a způsob, jak mediálním způsobem tím audiovizuálním zprostředkovat právě tu radostnou zprávu.
1: Uh-huh. Ty působíš vlastně i v televizi Noé, nebo diváci tě tam možná můžou určitě vidět, buď to za kamerou, nebo i před kamerou.
3: Radši jsou za kamerou.
1: To jsme dva. Taky jsem tady skoro za trest na tomto místě.
3: A možná to je právě to, že jsem rád za kamerou a rád zprostředkovávám pohledem toho objektivu ten život víry.
1: Jo.
3: A tady vidím, že v tom filmu je to ještě na daleko vyšší úrovni, než když je nějaká reportáž, dokument a tak dále. Takže je to víc propracované i tím scénářem, vším možným zapojením a tak.
1: Jo. Přijde ti, že jako věřící děláme pro tu jako evangelizaci nebo působení vůbec v onlineu jako dost, nebo že tam je jako prostor pro zlepšení, nebo jakým způsobem vnímáš jako vůbec to, že jestli by se mělo na tom v online prostoru jako nějak takhle působit?
3: Myslím, že v tomhle prostoru máme stále kam růst a těší mě, že třeba teďka Salesiáni rozjeli Bosco Boys, opravdu vypilovaný i s týmem mladých kanál, kde mají promyšlené, jak chtějí postupovat, čím to chtějí krmit a co a jak, tak aby to odpovídalo i metrikám té dané sociální sítě, že to není jenom tak to uděláme taky a uděláme něco pěkného, ale opravdu promyšleně, konceptně, systematicky a to si myslím, že přináší plody.
1: Jak vnímáš vlastně jako, protože my tady dva jsme katolíci, ale jako ta křesťanská rodina je široká a dost často tam jsou nějaký jako takový žabomyší války a my se snažíme jako filma napůsobit ekumenicky. To znamená, že sice tam je spousta katolických laděných filmů, ale nesnažíme se působit čistě na katolíky, byť nám je to jako vyčítaný. Přijde ti to jako, že ekumena v tomto ohledu má smysl a že může být jako přijatá, nebo je to jako slepá ulička?
3: Myslím, že se to projevuje i napříč některými těmi filmy. Některé, které tam ještě nemáme, ale které známe třeba z jiných sítí nebo z jiných platform, tak krásně ukazují, že pokud jdeme opravdu za Kristem, tak ta denominace a ty odchylky by měly být až vedlejší, protože v tom jádru chceme to samé. Ten život s Kristem by nás měl spojovat napříč. Tak, jak to dělá i festival United a spousta dalších aktivit. A jde vidět, jak se s tím pracuje mnoho ekumenických projektů. Kurzy Alfa jsou taky napříč a přinaší plody. Takže jeden pán, jedna víra. Jeden křest.
1: Jo, kéž by tak viděli úplně všichni. Musíme se na to modlit. Pro spoustu lidí vlastně ty filmy nebo nevnímají jako vlastně pastoreč nebo něco, co by mohlo nějak posunout, že jako pořád je tady, jako, že jsou ty knížky, že prostě z těch knížek to člověk jako vlastně načerpá. Myslíš si, že ten film může být vlastně jako doplněk té, jako toho, jak by měl člověk to prožívání té víry a nějaké jako vzdělávání v ní jako žít i třeba v té domácnosti?
3: Myslím, že v tomhle je další výzva, jak se začít duchovně dívat na filmy, jak přijímat, tak jak třeba na sebe necháme působit obrazy, v galerii nebo v kostele, fresky, malby, tak jak na sebe necháváme působit hudbu, ať už zvuk varhan nebo orchestru, čehokoliv, tak když to vlastně vezmeme i to audiovizuálně dohromady, tak máme filmovou tvorbu. A ten nás působí. I ten režisér a scénarista chtěl nějakou myšlenku předat. A teď je na nás, jak se na to díváme a co všechno tam dokážeme rozpoznat. A některé ty filmy jsou ano, třeba lacinější a moc těch poselství nemají. A některé jsou vyšperkované, promyšlené a člověk se na ně může dívat opakovaně a pokaždé objeví novou vrstvu.
1: Jo. Mě baví vlastně, jako jsou filmové exercicie, takže oni tam spouští filmy úplně jako úplně obyčejný mainstreamový, ale vlastně hledej v nich jako duchovní roviny, které podle mě ti autoři tam ani jako sami nedali, ale jsou tam k nalezení, jo? Takže v tomhle naprostý souhlas. Jenom teď mi připomněla taková drobnost, jak když jsem se díval u nás v kostele na vsi, tak všechny obrazy, které tam jsou, tak tam jsou různý svatí a všechno, všichni mají extrémně vážný, zamračený, jako zamýšlený výraz. I ty sochy, vlastně, a pak když se člověk podívá po těch lidech v kostele, tak mají všichni úplně ty stamý výrazy. Jsem si říkal, že někdy by mi stálo za to prostě natočit takovou jenom jako obrazovou esej, že budu stříhat ty záběry na ty sochy a obrazy s těma lidma a všichni budou mít ty stejný jako prostě zamračený nebo takový jako neutrální výraz, že se nikdo neusměje. Že to možná vnímám jako výzvu, možná i těch filmů právě, že aby nás jako uměli i rozesmát a jako s tou vírou, že víra jako ten naděje, to je jako radost. A v tom kostele je to takový často takový jako unilý a jako možná oduševnělý, jo, ale vlastně jako až jako smutný.
3: Říká se, že ta živost farnosti se třeba pozná i podle toho, jak dlouho spolu lidé ještě vydrží i po tom kostele, po té mši svaté, třeba v hloučkách před kostelem vykládat si, sdílet se na kavárnu.
1: Obzvlášť, když prší.
3: Že je to jakási známka toho, že dokážou být spolu i nadále a v tu chvíli přichází možná daleko víc i ta radost nebo takový ten vnitřní pokoj, který se třeba úplně neprojevil při liturgii. Trošku mi to připomíná papeže Františka. Mnozí mu vyčítali, že je velmi vážný při té liturgii, že se skoro až mračí, ale přitom ho známe, pak když projížděl náměstím, tak prostě radostně dělal tolik nádherných gest během svých apoštolských cest, že jde vidět, že ten člověk je tím opravdu naplněn a předává to druhým. A pak i ta liturgie, i když to vypadá jako, že je velmi vážný a mračí se, když pak člověk čte ty jeho věci, tak vidí, jak mu na tom záleží a jak se to snaží brát vážně. Tak myslím si, že jako rozumným způsobem tohle vybalancovat a dívat se jak na ten život liturgický, ale i ten mimo zdi kostela, protože to, co tam načerpáme při liturgii, při důstojném slavení, z toho pak žijeme v těch denních situacích.
1: Já to si právě vnímám, že i ta jako rovina filmany třeba při projekcích, které chystáme na farách nebo takhle ve společenstvích, takže může být právě v tom, že v tom kostele něco nečerpáme, pak se jdeme podívat na film, který se třeba i zasmějeme a pak mě můžeme tam jako diskutovat a trošku nás to zase obohatí a rozšíří nám to ten obzor. Takže v tomhle si myslím, že to může mít nějaký další přínos.
3: A nebo když máš bohoslužby s dětmi, tak já myslím, že
1: tam, ano.
3: Záleží na tom osazenstvu, příležitostech, nebo když jsou tábory, záleží na mnoha dalších věcech.
1: A co ti vlastně jako z té nabídky, kterou na filmaně máme, jako vlastně třeba dělá radost, nebo co ti udělalo radost, nějaký jako film, nebo nějaký kousek, nebo něco, co se s tím bylo spojeného, a případně co třeba bys viděl jako na zlepšení teďka?
3: Dělá mi radost, že tam neustále přibývá nový obsah, na to, že to nestíhám sledovat, ale už se pak těším, jednak když něco přijde v newsletteru, jednak když to otevřu a najednou třeba teďka ta poutávka na proroka a tak dále, tak jsem říkal, tyjo, to vypadá dobře, už jako jenom z té náhledovky a z popisu, tak na to se těším, takže udělat si čas, vytvořit si prostor, aby člověk na to mohl kouknout v klidu a za to jsou rád, že tam neustále jsou nové věci. A co bylo to druhá?
1: Co zlepšit, nebo jestli tě napadá takhle jako na první dobrou, co ti tam třeba chybí, nebo nějaký film, nebo typ filmu, co ti tam vlastně jako chybí a měl by tam být?
3: Tím, že často si to člověk pustí, že už se chce taky odpočinout, nechce jenom pořád přemýšlet. Když já pořád jsem i v nějakých teologických knížkách ponořený a podobně, tak se přiznám, že už skoro všechny komedie mám zkouklé, takže tam by se to mohlo rozšířit.
1: Jo, jako, já to mám vlastně dost podobně, člověk taky celý den vlastně jako pracuje, pohybuje se tady v tomhle prostředí, tak jako taky večer si často chce pustit něco jako oddechovějšího, takže ano, na tom pracujeme, víme o tom. Ve vlastním zájmu tam chceme dostávat taky víc těch věcí 100%. A taky těch věcí vlastně, jak jsi říkal, no, že které mají smysl a jsou hodnotově a smyslu plně založený, ale vlastně nejsou explicitně jako křesťanský, protože ty mají právě šanci oslovit i lidi, kteří jsou jako buď to nevěřící, nebo hledající, anebo tak nějak, že dost často se k nám dostává, že takový ti jako echt katolíci jako fakt opravdu radši otevřou to písmo nebo otevřou tu jako náboženskou knížku a na filmy úplně vlastně jako neutáhneme. to je taky třeba z těch jako z křesťanských nebo katolických knihkupectví, že vlastně jako, že jejich jako čtenáři se na filmy nedívají. Tak máme takovou jako zpětnou vazbu, tak...
3: Ale třeba v tomhle je tam ten zajímavý formát těch biblických postav, že vlastně taky sedí jenom takhle na židličce, vypráví ten příběh moderním způsobem a i když si říkám, jo, moc akce tam takhle není, tak je to dobrý, pro mě taky dobrý způsob komentáře k té biblické knize, k té biblické postavě a zase tam může něco zarezonovat, podobně jak třeba Chosen taky ukazuje ten pohled ne asi úplně ve všem přesně, jak je v evangeliích, ale dokresluje s těmi reáliemi, co ti lidé asi prožívali a na těch vztazích pak vykresluje to, jaké vztahy můžeme prožívat s Ježíšem i my.
1: Mm-hmm. Je nějaký film, nemusí to být film, ani který si tě jako vlastně fakt nějak jako dotknul v tvým životě, který tě nějak jako posunul nebo opravdu tě nějak jako proměnil? A nebo třeba někoho v tvým okolí, kdo jako ti třeba řekl nějaký svědectví? Nenutně ve zpovědnici.
3: Myslím, že toho bylo víc.
1: Něco, kdyby se jako vypíchnul
3: třeba. Byl jsem třeba rád, když jsme se známými zašli loni na vlny, že si člověk uvědomil více, se vžil do toho, co tady prožívali naši rodičové, prarodičové, co si teďka můžeme ve svobodě dobře prožívat, čeho si máme vážit. Jakože když je ten film krásně pojatý, nebo Bratři a další, tak to opravdu člověka vtáhne do té reality a na mnoho těch dnešních problémů se dívá úplně jinou optikou.
1: A ještě něco, co bys vlastně jako, co jsme tady nezmínili, třeba co ti leží na srdci, nebo z čeho máš jako radost?
3: Mám radost, že se to zatím rozvíjí. Doufám, že bude i nadále.
1: Myslím si, že pohybuješ víc jako ve společenství kněží a farářů a ty jako duchovenstva. Tak tam jako narážíme často na právě nějakou trošku bariéru nebo jako rezervovanost vůči tomu, že jednak jsme projekt, který jako je nezávislý, sice se snažíme jakoby být nejblíž jako ve spolupráci jako se všema církvema, samozřejmě s naší římskokatolickou, ale dost často je buď to jako nedůvěra vůči tomu projektu jako takovýmu, anebo prostě vůči tomu, že to jsou teda filmy, že to je něco jako... máš třeba nějakou reakci takhle ze strany jako spolubratrů, nebo že jsi třeba někomu musel něco vysvětlit, anebo, se tě někdo nevím, ptal, proč to dává smysl, nebo tak?
3: Určitě toho bylo dost na vysvětlování.
1: A... třeba nějakou perličku. Nebo co tě samotný
3: když si vezmu, tak i ta další křesťanská média, mnoho křesťanských médií vlastně není třeba vyloženě korigované z ČBK, ale rostou ze spodu a pak jsou jako nějak ve spolupráci s těmi biskupy. A to si myslím, že je pěkné, že se tady prolíná jednak to, že to roste ze spodu, to znamená, je potom asi nějaký hlad, nějaká potřeba, aspoň nějaké skupiny, nějaké oblasti, a zároveň tam ta touha spolupracovat s tou hierarchií, být v kontaktu s tím vedením, aby to bylo tak, jak ta církev synodální, která má naslouchat napříč všemi skupinami.
1: Mě vlastně jako, když jsem se na to díval teďka, tak mě překvapilo, že vlastně poslední třeba ten rok, dva, vlastně vzniklo poměrně dost nových jako médií, ať už jako podcastů nebo takhle jako mediálních možná domečků.
3: Když nebudete promluvat vy, bude promluvat kamení.
1: Že vlastně tady, že funguje dlouhodobě prostě taková ta jako mediální trojice, prostě rádia, televize a katolický týdeník a pak ty jako servery, které ale fungují prostě desítky let, v podstatě od někdy po té revoluci, pak dlouho nic a vlastně po poslední dva roky jako je spousta Bezfiltru podcast, v Praze je Eklézia podcast, Téma 21, Filmana, že vlastně jako ta doba je tomu jako nějakým způsobem nakloněná. Vnímáš to podobně, nebo jak...
3: Určitě.
1: Jako... Nebo čemu to připisuješ, že vlastně teďka jako ten boom nastal?
3: Možná trošku i pandemii, kdy jsme si uvědomili, jak ten digitál opravdu je světem, který, nebo virtuální svět, světem, který může propojovat, který může edukovat, který může bavit, ale je určitou realitou, jako je soucnem, které je součástí našich životů nedílným. Během covidu jsme fungovali v podstatě na dálku díky internetovému připojení, kamerám, přenosům a najednou se tam začaly objevovat otázky, ať už přenosy bohoslužeb nebo společenství, když se setkávala, nebo výuka s žáky, studenty. Otázky, které si do té doby společnost nekladla. A myslím si, že to právě dozrálo teďka po té pandemii k tomu, že vytváříme tady ty nové projekty na nových platformách, protože je to něco, co je nedělnou součástí člověka 21. století.
1: Tak moc díky, že jsi přišel za náma do našeho mini podcastu. Děkujeme, že nám fandíš. A vám děkujeme za sledování a budeme se těšit někdy u dalšího dílu.
4: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.

0: Jsou necelé 3 minutky po 14. hodině. Vy jste na vlnách Proglasu a zdravím vás srdečně od mikrofonu z brněnského studia. Ano, jsem to po dlouhé době opět já, Tamara Suchánková. Ani nevíte, jak jsem se na vás těšila, že s vámi strávím dnešní den a stejně tak i zítřejší denní vysílání. Tak co nás teď čeká? Pojďme se podívat. Máme 8. srpen v katolickém kalendáři. Je to památka svatého Dominika, španělského kněze otce dominikánského řádu. Odešel před 805 lety v srpnu 1221. Stal se patronem astronomů, vědců a krejčích, také přímluvcem neplodných žen a rodiček v nesnázích. K dnešnímu datu se ještě vztahuje další vzpomínka před 240 lety chudý hledač pokladů Jacques Balma a lékař Michel Gabriel Paccard jako první vystoupili na nejvyšší vrchol Alp, a to horu Mont Blanc. Právě před 90 lety byl popraven zastřelením první blahoslavený Rom, španělský koňský handlíř Seferino Jiménez Malia, zvaný El Pelé, františkánský terciář. Osmdesátiny by oslavil někdejší disident a průkopník konzervativní politiky v Česku, filozof, matematik a politik Václav Benda, mluvčí charty 77, zakladatel a první předseda křesťansko-demokratické strany. Před 25 lety zemřel americký astronaut James Benz Jim Irwin, člen expedice Apollo 15 a 8. muž na měsíci. Svátek neslaví Soběslav. Slovanské jméno znamená sám sobě slavný nebo svůj vlastní zákonodárce. Já už vás teď zvu k první písničce a pak si ještě povíme něco o dalších pořadech.
1: Už zas

To byl Petr Skala a jeho píseň Verše do vlasů. No pojďme se podívat, co vás ještě dnes s námi na Radio Proglas čeká. Máme tu například za 5 minut, takto 5 minut po 15. hodině, kde nám herečka a zpěvačka Tereza Richterová představí v rozhovoru s Anou Janouškovou v rámci pořadu Jak se vám líbí své první autorské album Místa a krajiny, tedy 15.05. Čím učaroval Ondřeji Kotábovi Nový Zéland? No i o tom si bude povídat za 5 minut 5 s Hanou Šarfovou v pořadu za 5.05. Večer 19.15 si v pořadu Slyšte lidé představíme americkou rockovou skupinu Nirvana, a to prostřednictvím jazzových, folkových i dalších verzí jejich nejslavnějších písní. Vedle hudby se dozvíte také řadu zajímavostí o historii kapely a vzniku jejich nejznámějších skladeb. Pořadem nás provede Milan Tesař, a to v 19.15.

0: pokud kromě Rádia Proglas, tak, které posloucháte, taky rádi čtete Katolický týdeník, tak máte teď jedinečnou příležitost, protože čerstvým číslem týdeníku nás provede šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: Na titulní straně jsme se podívali bohužel na požáry v různých evropských zemích a na to, co může a kde pomáhá církev právě třeba evakuovaným lidem. Přinášíme také reportáž z posledního červencového dne v Ústí nad Labem, který patřil připomínce poválečného vraždění německého obyvatelstva ve městě. S touto každoroční pietou spojil arcibiskup Stanislav Přibyl ještě jako pastýř litoměřické diecéze tamní rok smíření. Článek jsme nazvali Co se po válce dělo v Ústí a reportáž přinesl náš kolega Jiří Macháně. Na titulní straně také přinášíme fotografii, protože na mnoha místech naší republiky proběhly františkánské poutní mše zvané porciunkule, které připomínají, jak svatý František vlastníma rukama opravil malou kapličku v Itálii na malém dílku země, odkud pochází tento prapodivný název porciunkule. A samozřejmě tento svátek, při svátku Panny Marie Andělské to bylo, se slavil po celé Evropě a po celém světě u františkánů. Mladí lidé putovali s františkány z Dobříše do Hájku, přinášíme z toho reportáž na straně 2 a také informaci o tom, že ve Valašských Kloboukách bude na podzim o dvou podzimních víkendech probíhat zajímavý nový kurz, jak předávat víru. Zveme na to. Na zahraničí přinášíme informace o tom, jak probíhá Mladifest v Medjugorji, svátek, na který přijíždí desítky tisíc mladých lidí ze 73 zemí světa letos. A tématickou dvoustranu jsme tentokrát pověnovali přímluvné modlitbě. Je to modlitba, která začíná růst na popularitě, protože ji můžeme najít na různých křesťanských festivalech, ale i třeba na charismatické konferenci. Je to zkrátka možnost poprosit dva lidi, aby se za nás přimlouvali. Tito přímluvci jsou v tom přimlouvání školení, respektive jsou to lidé, kteří by měli být osobnostně zralí a také teologicky ponaučení. Není to jenom na festivalech, je možné přicházet i na určitá místa, jako například do jednoho kostela v Praze, si o tyto přímluvy říct.
0: Uvádí za redakci Katolického týdeníku Kateřina Koubová a jmenuje další témata aktuálního vydání.
1: V tomto čísle se také vydáme na různé cesty. Přinášíme například reportáž o ostrovu Ticha mezi jachtami, což je ostrov, který se nachází nedaleko francouzského Cannes. Ostrov, který odjakživa patřil mnichům. Je zde cisterciácký klášter, opatství a jeden z ostrovů zvaných Lérinských leží skutečně nedaleko Cannes, že stačí vzít lodičku a z toho místa červených koberců a filmových festivalů se najednou dostanete do místa meditace a ticha. Naše spolupracovnice z Francie o tom napsala reportáž, protože se na ten ostrov vydává pravidelně a co je zajímavé, každý rok sem jezdí dobrovolníci pomáhat jako průvodci na 5 týdnů zdarma. Další reportáž přinášíme pro změnu z Koločavy, ze Zakarpatí. Stále tam zůstali Češi jezdit, i když daleko menším počtu s ohledem na válku. Nicméně celá tato oblast na okraji země v horách není válkou tolik zasažená jako ostatní. Náš kolega se tam vydal a mluvil i s muži, kteří byli právě na opušťáku z války. Článek se jmenuje Kdo dnes jezdí na Koločavu. Na komentářové stránce přinášíme ohlédnutí za životem Glena Hansarda, toho irského písničkáře, který zemřel minulý týden a přibližuje nám ho Ivo Mludek, organizátor festivalu Slunovrat v Opavě, který Glen Hansard navštívil. Na komentářové stránce přinášíme také pohled papežů na Odysseu. Víme, že to je filmový trhák roku, ale zároveň Odyssea je cestou, která může oslovit nás všechny. Je to cesta jako hledání smyslu. Přinášíme překlad od italského vatikánisty, který shrnuje pohledy různých papežů na Odysseu. Na kulturní stránce přinášíme informace o otevření Bečovské kaple po 600 letech. Přinášíme také recenzi filmu Pramen o tabuizovaném tématu nucené sterilizace romských žen. A přinášíme knižní tip na knihu o Edvardu Benešovi od Pavla Kosatíka, jmenuje se O tom Benešovi. Na dalších stránkách máme pěkný rozhovor s publicistkou, která napsala knihu Za tichem Česká Kanada a o opravě památek jako o cestě k sobě vyprávíme na stránce Doma. Naučit děti vnímat památky znamená, že je to může obohatit do celého života. Jak? Přečtete si na straně 14. Přeju všem inspirativní čtení a léto někde ve stínu.
0: Ke čtení katolického týdeníku s číslem 32 pozvala jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová. Mimochodem na film Odysa jsem se šla podívat minulý týden taky a veřela vám ho doporučuji. Je to neskutečný zážitek a spousta důvodů k zamyšlení. No, jen se připravte na to, že trvá skoro 3 hodiny.

0: Hymna celostátního setkání mládeže, které začne v úterý 11. srpna v Ostravě, vychází z biblického mota akce Ježíšova vybídnutí podle Janova evangelia. Odvahu, já jsem přemohl svět. Autorkou je bývalá pražská redaktorka Proglasu Lucie Pekárková, studentka konzervatoře Jaroslava Ježka, hraje na violončelo, na klavír a vystupuje v kapele Luisa, pro kterou také píše. Hymnu ostravského setkání natočila schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera se solistkou Terezou Maximilián Maričkovou. Lucie Pekárková Proglasu přiblížila vznik skladby.
1: Zalívám čaj a do toho prostě. Tak přijď. Duchu svatý, dej mi odvahu, jakou měl na kříži náš pán Ježíš, jo. A teďka mě tohle úplně ze mě vyjelo, ta věta. A já už jsem jako slyšela k tomu tu harmonii. Tak jsem to ani nedozalila, běžím k tomu klavíru a tahle ta část prostě byla hotová. A říkám si, tyjo, to je fakt do takový jako dobrý, asi v pohodě. Tak jsem se pak snažila ještě složit sloky. To už jako bylo na díl, to už ze mě takhle nevyjelo. A refrén ten byl vůbec jako složitější. To si myslím, že jednoznačně bylo nějakým způsobem to boží řízení a že skrz mě použil jako prostředek pro to, aby to šlo ven. Jak říkám, Jesus chtěl, aby zaznělo a aby všichni jakoby slyšeli tuhle větu. Tak přijď Duchu svatý, dej mi odvahu, jakou měl na kříži náš pán Ježíš.
0: Hymna je v online zpěvníku pro scholy a noty lze stáhnout i na webu nadcházejícího celostátního setkání mládeže v Ostravě. Rozhovor naší redaktorky Adely Šimoníkové s autorkou skladby Lucí Pekárkovou si můžete poslechnout v audioarchivu Proglasu nebo v podcastových aplikacích.

0: Prostřednictvím veřejné sbírky podpoří Charita Česká republika rozvoj péče o duševní zdraví na západní Ukrajině. Mnoho tamních obyvatel se vzhledem k ruské agresi potýká s dlouhodobým stresem, psychickými traumaty, úzkostmi, sociální izolací a emocionálním vyčerpáním. Mezi nejzranitelnější patří děti a mladí lidé. Právě jim pomáhají aktivity naší Charity. Jedním z klíčových projektů je renovace Centra duševního zdraví pro děti a dospívající ve Lvově.
1: Je v počáteční fázi a realizujeme ji spolu s dalšími místními partnery. Aktuálně se připravují jednotlivé stavební úpravy a dokončení je plánováno na konec letošního roku. Cílem je vytvořit moderní centrum, které bude poskytovat specializovanou péči dětem a dospívajícím a zároveň bude sloužit jako významné regionální pracoviště.
0: Upřesnila pro Glasu manažerka zahraniční komunikace Charity Česká republika Zuzana Haniková. Právě toto centrum podle ní propojí klienty s komunitními organizacemi v přilehlých oblastech. Charitní aktivity spojené s podporou duševního zdraví na západní Ukrajině tak pomohou nejméně 6 000 dětí a dospívajících ročně.
1: Na Ukrajině dnes už téměř nenajdete člověka, kterého by válka nějak nezasáhla. Potřeba odborné psychologické pomoci proto stále roste. Dle údajů ukrajinského ministerstva zdravotnictví potřebuje psychologickou péči 15 milionů obyvatel. U nás v Charitě vnímáme péči o duševní zdraví jako stejně důležitou, jako je péče o zdraví fyzické, a proto je podpora psychologické péče jednou z našich priorit.
0: Rozvoj zdravotnictví a péče o duševní zdraví na Ukrajině podporuje Charita Česká republika dlouhodobě. Pomáhá také lidem v ubytovacích centrech i těm, kteří žijí v bezprostřední blízkosti frontové linie, doplnila Zuzana Haniková.
1: Už v minulém roce jsme renovovali několik center psychologické péče, nebo jsme vybavili a modernizovali 6 rehabilitačních oddělení v Dněpropetrovské oblasti. Sbírku Charita pro Ukrajinu jsme vyhlásili hned na začátku konfliktu a lidé mohou do sbírky přispívat i nadále. Je možné darovat skrze webové stránky svět.charita.cz nebo zasláním daru na bankovní účet 55660022/0800 s variabilním symbolem 104. Za každý dar moc děkujeme.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Římskokatolická farnost Pozorice na Brněnsku uspořádala sbírku na pomoc nemocným dětem. Za vybrané peníze pořizuje mobilní klimatizace, které jim usnadní pobyt v nemocnici během horkých dnů. Za celou iniciativou stojí Ivana Jochimková.
1: Sbírka od farníků naší římskokatolické

0: Kolínské farnosti Pozořické, kde se zapojili i přátelé nefarníci, přátelé přátel, široké okolí, tak pomohla ohromně. Za peníze z té sbírky jsme koupili pro dětskou nemocnici v Brně prvních 5 mobilních klimatizačních jednotek a vzhledem k tomu, že to byl takový velmi důležitý podnět, tak nám zbyly další penízky od velmi štědrých dárců a my se můžeme postarat v rámci celé naší brněnské diecéze o další potřebné nemocnice, které mají dětská oddělení, takže o nemocné děti v těchto nemocnicích. A já jsem se do toho pustila dál a všechny tyto nemocnice jsem si vytipovala, obvolala a už rozdáváme dalších 9 mobilních klimatizačních jednotek z darů. Ale pravdou je, že sbírka klidně může pokračovat dál, protože těch potřebných je opravdu strašně moc a nejsou to jenom děti v dětských nemocnicích, ale třeba naše babičky a dědečci v domovech, v různých zařízeních, kde opravdu taky nemají klimatizace, protože ta vedra, která udeřila letos, všechny zaskočila. A není to jenom letošní rok.
1: Nápad uspořádat sbírku vzešel z osobní zkušenosti Ivany Jochimkové.
0: Všechno začalo tím, že onemocněla moje milovaná vnučka. Měla horečky, zvracela a ať jsem vystudovala dětské lékařství a i v tomto oboru jsem pracovala, tak mě bylo jasné po veškerých snahách doma, že to doma nezvládneme a je nutná hospitalizace a infuzní terapie. Takže jsme odvezli malou do nemocnice a tam jsem zjistila, že na pokoji, kde byla hospitalizována, je teplota nějakých 33 stupňů Celsia. Proto jsem poprosila sestřičky, lékaře, jestli je možné sehnat mobilní klimatizační jednotku, která by tu teplotu snížila, protože vnučka měla teploty téměř 40 stupňů a to je naprosto nepřijatelné. V tomto prostředí takto horkém léčit nejenom vnučku, která takto horečkuje, ale vlastně všechny děti. Ať se snažili jakkoliv, tak nikde v celé té dětské nemocnici nenašli žádnou mobilní klimatizační jednotku, kterou by mohli vnučce na pokoj přivést. Proto jsem se rozhodla, že toto tak nenechám. Vnučka už sice byla propuštěná, díky bohu zdravá domů, ale říkala jsem si, ne, pro všechny nemocné děti to musí být jinak a správně. A proto jsem hned první pracovní den začala jednat. Je potřeba tady tuto uchopit skutečně tak, aby celá dětská nemocnice byla dobře po této stránce ošetřena, aby všude byly teploty takové, jak doporučuje krajská hygienická stanice, a to na lůžkových odděleních pro děti 22 až 24 stupňů, aby opravdu tyto děti byly brzo zdravé.
1: Uzavírá na Proglasu iniciátorka sbírky Ivana Jochimková.

dospíval nám Jaroslav Svěrák a Zdeněk Uhlíř. Teď jsem to řekla úplně obráceně. Jaroslav Uhlířek, Zdeněk Svěrák, znáte to, čím více člověk soustředí, tím horší. Takže pojďme dál, mám tu pro vás další zprávu. Papež Lev XIV. Se v listopadu vydá na apoštolskou cestu do Jižní Ameriky. Nejprve zamíří do Uruguaye a poté navštíví rodnou zemi svého předchůdce Františka Argentinu. 11denní cestu pak svatý otec zakončí v Peru, ke kterému má osobní vztah. V 80. letech zde působil jako misionář, později jako biskup a získal i zdejší občanství. Podrobný program Svatý stolec připravuje.

0: Do klášterního kostela zvěstování Panny Marie v Ostrově na Karlovarsku se po desítkách let vrátí soška anděla s ulomeným křídlem. Uchovával ji kastelán zámku Červená lhota Tomáš Horina. Podle toho mohla inspirovat písničkáře Karla Kryla. Do kostela se vrátí symbolicky v den výročí invaze do Československa 21. srpna, sdělil starosta Ostrova Pavel Čekan.
1: Teď, protože ta polychromovaná socha samozřejmě je částečně poškozená, takže projde i nějakým restaurováním. Bude mu vytvořen zřejmě nějaký zatím podstavec, tak aby jsme ho mohli mít vystavenýho samotného toho anděla s tím příběhem, který k tomu je, a bude vystaven tady v kostele.
0: Město rozhodlo zanechat plastiku v poškozeném stavu, aby se zachoval její historický příběh.

0: tak doufám, že se vám toto dívčí trio z Belgie s názvem La Siorona slíbilo i jejich písnička La Bruja Mariposa. A myslím si, že tu zbylou, nebo tu minulou hodinku, kterou pro nás připravil Milan Tesař opravdu různorodými písničkami, jsem si užila, doufám, že i vy. Ještě řada dalších písniček vás během dne čeká. Teď se už ale blíží, pomalu, ale jistě, 15. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Tady je vysílání Radiožurnálu, je 15. hodin. Jana Gluda má zprávy.
2: S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí skoro 40% Čechů. Maďarská vládní strana TISA vybrala za kandidáta na prezidenta bývalého předsedu nejvyššího soudu. Plzeňští fotbalisti budou v Teplicích hrát o první výhru v ligovém ročníku. Kolona na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se rozjíždí a počasí zítra bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Spor o rozvolnění rozpočtových pravidel kvůli navyšování výdajů na obranu a investice rozděluje nejen českou politiku, ale taky společnost. Ukazují to výsledky bleskového průzkumu pro Radiožurnál, kterého se na začátku týdne zúčastnilo víc než 1000 respondentů. Vyšší zadlužování státu odmítlo 38% dotázaných, 28% nevadilo a 34% lidí odpovědělo, že neví, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím. Z parlamentních stran je nejvíce nesouhlasících mezi voliči Pirátů, koalice Spolu a Starostů.
2: Novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti schválila sněmovna hlasy vládních poslanců 22. července. Prezident Petr Pavel vetoval. Podle něj novela ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Novým kandidátem na maďarského prezidenta je bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, vybrala ho vládní strana TISA, premiéra Pétera Maďara. Hlavu státu mají poslanci zvolit v úterý. TISA má v parlamentu víc než dvoutřetinovou většinu. Očekává se tak, že Baka ve volbách zvítězí. Premiér Maďar odvolal předchozího prezidenta Tamáše Sulyoka změnou maďarské ústavy. Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku léta 15 pacientů po zranění netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která je smrtelná. U žádného pacienta ale nemoc nepropukla. Lékaři i hned zahájili preventivní očkování, vysvětluje primářka infekčního oddělení Lenka Petroušová.
5: V případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
2: Na babylonském rybníku na Domažlicku se dnes od 18 hodin koná komorní koncert klarinetových souborů. Vystupovat budou na pláži i na lodičkách účastníci mezinárodních letních klarinetových kurzů v Domažlicích. Pokračuje organizátorka kurzu Ludmila Petarková.
6: I ze břehu, i z různých částí vodní hladiny z lodiček budou hrát různé komorní soubory. Takže uslyší hudbu Haydna, Handla i Gershwina, Mozarta. V různých velikostech budou to dua, třeba kteří budou hrát nějaký Svobodu, nebo tria od českých skladatelů, kvarteta až po třeba 12 lidí.
7: Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí k zápasu třetího kola šance ligy na trávníku dosud 100% Teplic. Domácí jakýkoliv bodový zisk posune minimálně do zítřka do čela tabulky. Hosté ze západu Čech naopak budou hrát o první vítězství v sezóně. Mluví o tom i útočník Viktorie Christoph Kabongo.
8: Řekl bych to tak, že my se chceme primárně soustředit na svůj výkon, aby byl lepší než minule, ale samozřejmě hrajou v domácím prostředí, budou hnát fanoušci a bude to těžký utkání v tom. No. Nevyhráli jsme zatím ani jeden zápas, i když jsme hráli oba dva doma, takže pro nás to bude důležitý utkání, aby jsme konečně přivezli domů tři body.
7: Utkání Teplice Plzeň začne v 17 hodin stejně jako duel Zlín Bohemians. Sobotní program uzavře souboje Mladé Boleslavy se Spartou Praha s Výkopem ve 20 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už před sjezdem k výstavišti na 188. kilometru odklidili následky povážné nehodě. Rozjezd kolony ale ještě brzdí porouchaný autobus na kilometru 185 v pravém pruhu. Popojíždí se od exitu 182 popůvky kolem 15 minut. A pak se auta z původní dlouhé kolony dostávají dál do Brna. Tam se zase plní úsek od sjezdu na Vídeň do omezení u D2. A jak na 188. D1 není na co koukat, následky nehody odklizené, rozjíždí se pomalu kolona taky na výjezdu z Brna na Prahu, od sjezdu na Vídeň se jede postupně plynulej. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se tvoří kolona, už od exitu 5 Rudná natáhla se, osobním autem je to na 20 minut do zúžení na Pražském okruhu, hned za nájezdem z D5 směrem na D1. A Pražský okruh je obousměrně uzavřený mezi Lochkovem a Vestcem, kvůli údržbě tunelů jezdí se přes Barandov a po jižní spojce, na té se tvoří kolony v obou směrech na čtvrt hodiny a směrem na D1 pak ještě čekejte jednu kolonu z 0. kilometru Brněnské Zachodov na 3. Tam je kvůli sekání trávy zabraný levý pruh, to je dalších asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech oblačnost přibývat a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Tolik zprávy Českého rozhlasu Plus. No a u nás už začíná pořad Anny Janoškové. Jak se vám líbí? V rozhovoru vám představí herečku a zpěvačku Terezu Richtrovou, no její první autorské album Místa krajiny. A já se s vámi pro dnešek loučím, mikrofon už předávám Lence Pekařové. No a my se uslyšíme opět zítra. Budu se na vás těšit. Naslyšenou.

0: Herečka a zpěvačka Tereza Richtrová vydala v dubnu 2026 své první autorské album s názvem Místa, krajiny. Na něm se inspiruje lidovými písněmi a zároveň předkládá osobní příběhy o krajině, vztazích, vnitřních prožitcích a hledání domova. Na albu úzce spolupracovala s Martinem Kišperským, který dal spolu s Terezou deníkovým textům jejich hudební podobu. Příjemný poslech pořadu Jak se vám líbí přeje Anna Janošková. Pořadu Jak se vám líbí, nyní vítám zpěvačku, herečku, interpretku, moderátorku Terezu Richtrovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj.
0: My se budeme dneska bavit o debutovém albu, co vám vyšlo, s názvem Místa krajiny. A něco už zaznělo v nahlášení, ale možná, jak byste vy sama ho představila, co to album je, možná pro vás.
1: To album je vlastně takový deník mého dosavadního života, těch jako nejzásadnějších míst, kterými jsem prošla, protože já jsem hodně cestovala, bydlela jsem i na hodně místech, žila nebo přežívala a když mě prostě něco tak jako zásadního pro mě v tom místě napadlo, potkalo, něco jsem s někým prožila, tak jsem si o tom napsala text. A ten ležel v šupleti a až se to tam nastřádalo a tím sítem času propadly ty méně kvalitní kousky, tak tam něco zůstalo. No a když jsem to v těch 42 letech otevřela ten šuplík, protože jsem to tam měla už jako dlouho a štvalo mě to a byl to vždycky můj sen mít svoje album, tak jsem si říkala, že už by to jako na to album vyšlo rozsahově a že by možná teda byl nejvyšší čas se do toho pustit.
0: Ty věci neležely v šuplíku měsíce nebo dny, týdny, ale roky nebo spíš desítky let. Co se muselo stát, aby se těm věcem dal teda průchod? Hrálo tam asi dali nějaké sebevědomí?
1: Já bych řekla, že spíš naopak. Hrálo tam roli to, jde o to, jak vlastně vnímáme sebevědomí. Máte vlastně pravdu, že to bylo o nějakém vědomí sebe sama, o přijetí sebe sama a o tom, že když to bude dobrý, nebo spíš, že prostě když to bude blbý, tak to lepší nebude, ale že to chci zkusit i přesto a že vlastně to dělám pro sebe a ne kvůli tomu, co na to řeknou ostatní, i když je jako nádherný, jaký reakce na to mám, ale tohle byla asi ta zásadní změna, že jsem se přestala bát a já jsem se bála hodně, že to je úplně pitomý a že to je prostě hloupost a když jsem takhle zestárla do toho věku a do toho stavu, že jsem si řekla, že mi to vlastně může být jedno, tak teprve se otevřela nějaká ta vnitřní svoboda s tím výjít ven.

0: Pamatujete si třeba na nějaké konkrétní jako okamžiky nebo na nějaké konkrétní věci, co se museli stát, aby se tomu teda dal ten průchod? Nebo to prostě tak přišlo, byla to nějaká cesta? Nebo jestli konkrétní nějaké věci se musely stát?
1: No asi tomu hodně pomohlo moje těhotenství. Já jsem věděla po zkušenosti s tím, když jsem měla první dceru, že ta sociální izolace, která potom přichází, ať chcete nebo ne, tak je dost šílená. A i když toho času je vlastně minimum, tak pro mě ta představa, že budu mít jenom to mateřství vlastně, já prostě nejsem ten typ, kterýho by to naplnilo úplně jako po okraj a úplně bych se do toho jako vnořila a nic mi nechybělo. Takže já jsem si to tak trošku naplánovala, tady ten souběh šílený. A když jsem potom otěhotněla, když se to povedlo, protože v mým věku už to opravdu jako nebylo překvapení, to už jako bylo potřeba se tomu jako věnovat cíleně, tak jsem věděla, že mám něco svýho, na čem bych prostě ráda pracovala. Takže teď mám na světě takový svoje jako dvě děti vlastně nově.
0: Co to bylo před těma 20 lety? Co to bylo, jak bychom to, v jaké podobě bychom ty věci mohli slyšet a jak se změnily do té podoby, jak vypadají dnes?
1: Před 20 lety vzniklo několik textů. Jsou tam i texty, které jsou mnohem mladší a některé jsou třeba tak na půl. A co bychom mohli slyšet před 20 lety? Tak ty verše. A co se hudby týče, tak nějak spíš takové jako nápěvky a melodie, byť já jsem to v hlavě slyšela docela košatě, tak protože neumím noty a na nic teďka už jako dlouho nehraju, tak vlastně jsem měla ty melodie jenom v hlavě. Takže byste slyšeli ticho a mohli si přečíst texty.
0: A ty texty se teda vůbec neměnily?
1: Ne, ty se opravdu neměnily, ty zůstaly tak, jak byly a když tak to bylo třeba předložka, jo, nebo se třeba změnilo, dobře, jedno slovo. Co vím, tak jedno slovo jsme změnili. To bylo jako většinou na popud Martina, protože on říkal, máš tam těch slov moc, což je pravda, ono jich tam jako fakt je hodně, ale zůstalo to tak, jak to bylo.
0: To je zajímavé, protože většinou třeba člověk jako k těm starým věcem už má takový jako odcizenější vztah, nebo tak, takže tohle není ten případ, jako pořád je to pro vás aktuální.
1: Pro mě je to pořád aktuální v tom, protože to je většinou popis nějakého zážitku nebo obrazu nebo věmu a já si ho dovedu velmi přesně vybavit a znovu navodit, když to čtu. Takže vlastně tam jako není důvod to měnit.

0: To album se jmenuje Místa krajiny, tak možná o jaká místa, o jaké krajiny se jedná, kam se vracíte?
1: Tak má to dvě roviny. Jednak jsou to moje vnitřní krajiny a ta vnitřní místa a moje nějaké touhy po domově, potom zakotvit třeba na jednom místě, což mi nikdy nešlo a nejde. A už jsem se smířil prostě s tím, že jsem nomád. A ta druhá konkrétní rovina, tak ta opravdu se stýká s místy, kde jsem žila. Takže je tam Brno, je tam Praha, Olomouc, jsou tam Bílé Karpaty a hodně, hodně moc je tam Podyjí, Znojmo a okolí, prostě Jižní Morava, Pálova.
0: Já teď budu trochu osobní, to jsou všechno totiž místa, ke kterým i já mám nějaký vztah, takže mě to jakoby potkalo hodně i v této rovině, že vlastně Bílé Karpaty, Brno, Olomouc, jako ke všem mám hodně silný vztah, tak možná jako je tam pro vás něco, nebo nějaké to místo, které jakože se vyvyšuje nad těmi jinými, nebo jsou to prostě všechno pro vás jako domovy?
1: No rozhodně ne a je to, myslím, poznat i z těch písní, z toho, co tam o nich zpívám. Právě ne všechna ta místa. Vlastně na velmi málo z nich jsem se cítila doma. Já jsem se stěhovala hodně kvůli práci, kvůli angažmá. A jestli mám jako říct, které místo, kde se jako cítím doma srdcem, tak je to ta Jižní Morava.
0: Co na té Jižní Moravě je takového to doma? Co to dělá tím domovem?
1: Já nevím, je to vnitřní pocit a dobrý vnitřní pocit a klid, který se jako ve mně vždycky rozhostí, když tam přijedu. A já mám pocit, že je tam prostě něco ve vzduchu. To znamená něco, co opravdu vás jako prostoupí kompletně a já jsem tam prostě ve své kůži.

0: Pojďme se teď trochu podívat na ten proces té výroby, nebo vůbec, jak to, že to slyšíme tak, jak to teda je. Vy jste oslovila Martina Kišperského, proč zrovna jeho?
1: To je hodně častá otázka. Já jsem ho oslovila především, protože jsem nevěděla, že už aranžoval tolik desek a že vlastně on je naprosto jako bravurní aranžer, což samozřejmě je skvělý. Ale já jsem ho oslovila prostě proto, že jsem ho znala dlouhá léta, nijak blízce, ale líbila se mi hudba Květů a líbila se mi ta určitá jako podivnost. A říkala jsem si, že to by se k těm mým někdy sladkým textům mohlo hodit a vlastně by je to mohlo hodit do takové dobré roviny, která není na první dobrou.
0: Vy jste řekla podivnost, mě ještě napadla hravost, jakože hnedka, to jsem vám říkala už před rozhovorem, já jsem nevěděla, že to aranžoval Martin Kišperský, ale hnedka jsem si říkala, to zní jako Martin Kišperský, takže a právě ta hravost z toho hodně jakoby vyznívá. Udělal to tam jenom on, nebo je to i ve vás ta hravost? Jakože jak moc jste to spolu prostě vytvářeli a jak moc to vytvářel on nebo vy?
1: Musím říct, že co se hravosti týče, tak jak to tomu rozumím já, tak to je Martinovo, protože on je prostě do té hudby úplně neskutečně zažraný a dal tomu strašně moc. Na druhou stranu já, když mi něco úplně tam neladilo, tak jsem mu to řekla a on byl jako velmi vstřícnej, tak jsme se vždycky tak jako jsme našli nějaký kompromis. Aniž bych si myslela, že ty písně jsou jako kompromisní, protože nakonec si myslím, že mají všechny tu podobu a tvar, kterou jako mají mít a vlastně velmi to těm textům pomohlo, protože některý, když by se zabalili do nějaké líbivé melodie, tak by se to asi moc jako nedalo. Jo, nebo nevím, to je můj názor. Takže to hrozně moc pomohlo a ta hravost a lehkost, to je důležité slovo, který vlastně Martin tam často přinášel i při tom nahrávání. Jako vlastně se tak neprožívat úplně a i když ty texty třeba jsou o smutných věcech, tak to jako na to netlačit, tak to je jako obrovská devíza, kterou jsem si z toho odnesla od Martina.
0: Jak celkově ta spolupráce vypadala? Prostě jste se na pár dní sešli nebo jste si to nějak posílali? Jak probíhalo tohle?
1: No úplně poprvé, já jsem se teda jako odhodlala po těch x desítkách let Martina oslovit. Napsala jsem mu zprávu. Vím, že hrozně jako jsem vlastně se bála. Teď už je to jako pro mě veselá historka, ale on ten vnitřní kritik je tak silný, že prostě často nás fakt odradí od věcí a je to veliká škoda. Takže já jsem Martinovi napsala. On mi napsal, že jo, že se pojďme sejít. No a já jsem se s ním sešla tady v Praze a měla jsem nahraný nějaký věci v mobilu. A měla jsem texty. A něco jsem mu zaspívala. Vím, že to byl pro mě úplně jako šílený moment, protože to je pro mě něco tak, nebo bylo něco tak intimního a já jsem měla jako obrovský problém a zároveň touhu s tím vyjít ven. Takže tohle se ve mně totálně bylo. Nicméně to jsem překonala, protože Martin jako mě okamžitě dostal do takového módu, že vlastně je to úplně v pohodě a že jako jo, proč ne, pojďme to udělat. Takže to byla ta první pro mě jako obrovská pozvánka k tomu, se tomu začít věnovat. Tehdy jsme se domluvili, protože Martin je velmi vytížený, že se tomu budeme věnovat zhruba za 3 měsíce. No a to jsme se začali scházet a já jsem to prostě Martinovi vždycky zpívala, tu svoji melodii. A on do toho hrál na kytaru a hledal vlastně formu té písničky, hledal akordy a tak dál. A různě se to, jsme se tak jako někdy přitlačovali a někdy ta moje melodie byla zřetelnější. Někdy se vlastně, jsem se já víc přizpůsobila té kytaře a takhle vždycky jsme jako našli ten výsledný tvar. Potom to Martin, vlastně pak jsme to nějak teda jako ustálili podobu všech těch písniček, nahráli jsme to. No a Martin potom z hudebníky, který on pozval a vybral s tím, že respektoval moje jako prosby a přání, aby tam byly tyhle a tyhle nástroje, tak je pozval do studia a vlastně nahráli na čisto podklady, do kterých já jsem to potom znovu na čisto naspívala a to už je to, co slyšíte na desce.
0: Možná si teda řekněme, že se jedná třeba o Martinu Trchovou nebo Ondřeje Kyase, Jiřího Habartu, Josefa Klíče a tak podobně. Co s tím vlastně

0: Nějaký, já vím jaký, ale jestli na to dojde, to je otázka. Takže jo, já si právě teď hrozně moc užívám ten návrat do toho světa hudby, i protože jste tady četla ty skvělý jména těch hudebníků, co tam jsou. A je tam v tom seznamu třeba taky David Liber z veřejně nepřístupné vodní plochy z úžasného jazzového tria, se kterým právě budem koncertně provádět tohleto album. A to jsou úžasní hudebníci a ono to nahrávání samotný byla taková dost osamělá jízda, tím, že jsem tam byla jenom já a Martin a pak Broněk Šmíd skvělej, ale vlastně ti hudebníci tam nebyli naživo se mnou. A teď vlastně konečně my to dáváme dohromady živě a to je prostě úplně úžasný. Mm-hmm. Takže
1: se na to těšíte?
0: Velmi, jo, velmi.

0: Máte vlastně nějakou představu třeba o místě, jakože, kde byste si prostě ráda zahrála, jaké musí být prostě splněny ty vnější podmínky, aby vám tam bylo dobře, nebo to tolik neřešíte?
1: To neřeším vůbec. Myslím, že to vždycky dělají ty lidi, co tam přijdou, že to je úplně zásadní. Co bych si dovedla představit a určitě k tomu někdy dojde, tak já mám to přání, abychom to někdy hráli s filharmonií. Může být i komorní, takže to by zřejmě jako, tomu by pak odpovídal asi ten prostor.
0: Máte už nějaké ohlasy, vlastně jak se ta deska líbí, jak třeba nějaké třeba i konkrétní prostě fanouškovské jako pochvaly nebo kritiku?
1: Napsalo mi už pár lidí, zatím jsou to všechno pozitivní ohlasy. A napsali mi, že prostě, že je hudba krásná a že chtějí CDčko a je to skvělý. Já jsem opravdu moc šťastná, že ta hudba někoho oslovuje. Je to obrovský bonus, protože já jsem vlastně původně ani nemyslela, že bych to vydala. Já jsem prostě fakt to dělala pro sebe, jak jsem říkala, a teď je to venku, mám v ruce CDčko a ty písně bodujou v hitparádách. No prostě je to sen.
0: Co byste ráda, aby si z toho lidé vlastně odnesli? A co byste chtěla, aby na ně tak jako dýchlo z toho alba? Je tam něco takového?
1: Myslím, že to je nějaké moje okouzlení přírodou. Křehkostí a silou, kterou v sobě zároveň má. Tak jestli to tam někdo vyčte, tak budu moc ráda ten apel na to, že prostě je to potřeba zachovávat. A potom doufám, že to jako osloví někoho v tom prazákladu, protože to vychází z té lidové písně, která je společná nám všem. A to mně přijde důležitý spojovat a ne rozdělovat. Tak možná jsou jako velký ambice, ale ale to vlastně je ta lidová píseň a ten folklor v nějaké čisté podobě. To je vlastně to, co máme všichni společné.
0: Ten folklor a Jižní Morava, to je prostě všechno propojené. Nachází se na tom albu právě i vámi zpívaná píseň Sedí sokol. Proč jste ji tam dala? Mě to docela

0: překvapilo, když jsem si to poslouchala, protože jsou to vaše písně a pak najednou vlastně takhle čistě folklorní.
1: Tak tam jednak je Sedí sokol a pak je tam ještě Láska opravdivá, nebo Miluješ-li mě, což je Janáček. To je vlastně hodně intimní dotaz, ale řeknu to tak, že tu píseň mám spojenou s určitými konkrétními lidmi, kteří pro mě byli a jsou důležití. A já jsem Martinovi říkala, že bych ráda, aby na té desce byly tyhle dvě písně, respektive, že mi k těm ostatním písním prostě nějak jako sedí. Tím, že vlastně taky ilustruji jako určitý momenty z mýho života. Tak jsme je nahráli jen tak jako cvičně, úplně vlastně na holo. Martin pak říkal, že si myslí, že se tam asi nevejdou, že to jako, že uvidíme a že by bylo dobrý, kdyby to bylo jenom autorský. A když mi pak poslal to CDčko hotový, tu finální stopu, tak mi napsal jo a dal jsem tam ty dvě lidovky, ono si to o to řeklo samo. A je fakt, že tam plní jako různé funkce. I vlastně takových předělů a takový jako předpřípravy před nějakou další píseň. Má to smysl, že tam jsou.

0: On hodně folklorní je vlastně i celý ten vizuál, nebo ta komunikace kolem toho, jak vznikal ten, to teď bohužel posluchač teda nevidí, ale můžete si to najít třeba na internetu a podobně, tak jak vznikal ten vizuál?
1: Vizuál vznikal ve spolupráci s úžasnou Karolínou Kettmanovou, což je fotografka, a já jsem to měla tak jako vymyšlené, měla jsem to v hlavě a chtěla jsem, protože mám jako velký respekt ke krojům a strašně se mi líbí. Chtěla jsem něco, co by ten kroj jako nezneuctilo, ale zároveň bylo jasné, že to kroj je, tak jak to udělat. A v nadaci Veronika, kde benefičně prodávají podlužácké pracovní kroje, tak tam jsem si koupila vlastně ten vršek kroje. A to byl normálně pracovní oděv, co ty ženy nosily přes den. Má to zdobení, ale tak jako decentní. Ale je to kroj, není to prostě jako současná bunda, současný oděv. A zároveň se s ním dá ale jako skvěle kombinovat. Tak to jsem si říkala, že to je kroj, který já jsem jako... který si na sebe jako s pokorou oblíknu, aniž bych se cítila špatně, blbě, prostě, že něco jako znesvěcuju, nenosím to správně a tak dál. No a na hlavu jsem chtěla korunu z rostlin a z květin, o kterých tam zpívám, protože jich je tam docela hodně vyjmenovaných. No a to jsem se spojila s Lucí Králíkovou z Efeméru, která se květinami a jako rituály květinovými starými a tak zabývá a obnovuje a dělá prostě úžasný performance a věci. A on říká, no, tak šlo by to tadyhle z větviček a ze všeho možného, ale to budeš mít jenom na to focení a pak dál už ne. A pak ji napadlo, že vlastně kdysi dělala takovou čelenku ze šnečích ulit. A mně se to moc líbilo, protože ten šnek, který sám o sobě není úplně estetický, ale má na zádech tuhle vlastně nádheru. A i jako proporčně, že jo, ta spirála prostě má to jako velkou symboliku, zároveň je to něco... co je mrtvé, ale patří to tomu životu. A chtěla jsem, aby to mělo nějaký tvar, který by právě připomínal tu krojovou korunu. Takže Lucie udělala šnečí korunu, bohatší než tu čelenku, kterou dělala kdysi, a udělala ji nádherně, jako řemeslně, skvěle udělaná, takže se dá nosit, a já mám teda v plánu si brát i na koncerty.
0: To byl můj další dotaz, tak jsem ráda, že jste to řekla. Úplně se na to těším, na těch koncertech. No. To bude hezké. Ta deska vyšla přednedávnem, vlastně je to pár dnů nebo týdnů?
1: No,
0: pár...
1: 17. dubna.
0: No a teď je 26. Mm-hmm. Takže pár dnů. V jaké jste teďka fázi vlastně s tou prezentací nebo vůbec, jak se teď ohledně toho celého cítíte vlastně pár dnů po vydání alba?
1: Jo, já teď... jsem jako zahlcená, což je krásné, jsem jako unavená, šťastně unavená a musím udělat spoustu věcí, jako dohodnout všechny hosty na křest, rozesílat všechny možné materiály, které jsou k tomu potřeba, obeslat všechny, co mi přispěli v Doniu, tak jim poslat CDčko, prosit ohlasy do Hitparád, aby se tam ty písně udržely. Je toho hodně, jako... Jo.
0: Ale je to radost.
1: Ale je to radost, rozhodně, rozhodně.
0: Zvažujete právě třeba do budoucna, že byste se třeba obohatila nějak o kapelu, nebo chcete to dělat solově, nebo vůbec, jaké máte plány do budoucna, jestli už nějaké jsou?
1: Já mám za sebou ty moje skvělý side boys, za sebou, když jsou side na boku. A s těmi teďka pak jako máme nacvičeno, bych řekla, a těším se na společné hraní. Jestli tu kapelu nějak rozhojňovat, tak to v tuhle chvíli nedovedu říct. Ale já bych právě jako nerada zůstala sama, jak jste říkala, jako právě, že ne. Já bych právě moc ráda jako s někým spolupracovala a fúzovala, třeba s někým vymyslela duet a tak. Mě ta spolupráce na té hudbě vlastně baví úplně nejvíc.
0: Tak jo, říká Tereza Richtrová, se kterou jsme se bavili o jejím debutovém albu Místa krajiny. Já moc krát děkuju.
1: Já moc děkuju.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Vlny Proglasu o sobotní 15. hodině a 50. minutě rozezní teď pořad Hudební listování. V pravidelné půlhodince se zaměříme na to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz. Těšit se můžete na přehled chystaných i odvysílaných pořadů nebo nabídku nových alb. V horkém počasí vás jistě ochladí pozvánka k poslechu pořadu Slyšte lidé, který jsme vysílali minulou sobotu. Zavedl nás do Finska a poslouchali jsme v něm ukázky z 12 alb vydaných v letech 2025 a 2026. Nabídli jsme vám pestrou směs současného finského folku, world music i experimentální tvorby, která propojuje starobylé tradice s elektronikou, rockem, popem i moderními autorskými přístupy. Jako ukázku teď vybírám píseň Pohjolan Kajut, pod kterou je podepsána zpěvačka a hračka na tradiční finský nástroj kantele Ida Elina s projektem Under the Northern Skies.

Poslouchali jsme píseň Pohjolan Kajut, pod kterou je podepsána zpěvačka a hráčka na tradiční finský nástroj kantele Ida Elina s projektem Under the Northern Skies. Pořad Slyšte lidé, který nás zavedl do Finska, můžete poslouchat prostřednictvím našich webových stránek hudba.proglas.cz. Jubilejní 10. ročník festivalu Dobržská brána se bude konat v Dobrši v Pošumaví ve dnech 14. a 15. srpna 2026. Na festival vás pozveme v pořadu, jak se vám líbí, ve středu 12. srpna od 19 hodin a 15 minut. Za všechny účinkující si poslechneme Nicole Bókovou a její trio. Skladba nese název Feather Number One.

Francouzská zpěvačka Céline Bossy, která už řadu let žije na Valašsku, představila ve čtvrtečním pořadu, jak se vám líbí, své nové autorské album Mes Vies et Chansons. V rozhovoru s Janisem Morasem vyprávěla o životě mezi Francií a Moravou, o inspiraci pro své písně i o tématech, jako jsou rodina, domov, válka nebo migrace. Nechyběly ukázky z alba ani povídání o proměně jejich hudební tvorby směrem k osobitnějšímu francouzskému šansonu. Pořad si můžete už teď pustit zpětně na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Zaposlouchejme se do písně Que revient l'été.

0: partager le souvenir.
1: Dozněla skladba Curry Vien Leté francouzské zpěvačky Céline Bossy. Pořad Jak se vám líbí, ve kterém byla hostem, můžete poslouchat přes odkaz na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. V pořadu Slyšte lidé si dnes v 19 hodin a 15 minut představíme americkou rockovou skupinu Nirvana, a to prostřednictvím jazzových, folkových i dalších verzí jejich slavnějších písní. Pořad ukáže, že silné melodie Nirvány obsahují i v úplně jiných hudebních souvislostech než v původním rockovém zvuku. Vedle hudby se dozvíte také řadu zajímavostí o historii kapely a vzniku jejich nejvýznamnějších skladeb. V pořadu zazní i skladba Smells Like Teen Spirit v podání skupiny Folk Nevermind.

Luminal je společné album anglické hudebnice a zpěvačky Beatty Wolf a průkopníka ambientní hudby Briana Enna. Představili jsme si ho v odpoledním hudebním kompasu ve čtvrtek 6. srpna. Křišťálově čistý zvuk, jemnou atmosféru a citlivý zpěv Beatty Wolf. To oceňují kritici především na albu Luminal, které vyšlo v roce 2025 a představuje další kapitolu v dlouhodobém hledání Briana Enna. Tento anglický hudebník a skladatel se dlouhodobě snaží prostřednictvím hudby vytvářet prostor pro rozjímání, sklidnění a hlubší vnímání emocí. Zatímco více informací se o albu dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, pustíme si z něj píseň Play On.

V neděli 9. srpna si v pořadu Synkopy na kanapy představíme americké jazzové trio Craig Taburn, Nels Kryan a Marcus Gilmore a jeho album Trio of Bloom. Deska spojuje tři výrazné osobnosti současného kreativního jazzu, které se na této nahrávce setkaly vůbec poprvé. Přestože všichni patří ke špičce improvizační hudby a mají za sebou spolupráci s mnoha významnými hudebníky, společnou kapelu nikdy předtím netvořili. Impulzem ke vzniku projektu byl producent David Breskin, který vsadil na to, že právě jejich doposud nevyzkoušené spojení může přinést nečekané výsledky. Na závěr dnešního hudebního listování si poslechneme skladbu Bandit a s touto písní hudební listování skončí. Jako vždy ho pro vás připravil Joška Javůrek.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Za 5 5.
1: Za 5 5. Dozvědět se víc.
0: Za 5 5. Jevy a místa neotřele. Právě přiletěl z novozélandského Aucklandu. Ondřej Kotáp je světoběžník, dobrodruh a taky jediný Čech, který se zúčastnil závodu v plachtění kolem světa bez GPS. A Ondřej Kotáp je také hostem za 5-5. Ondřej, považuji za velké štěstí a náhodu, že jsme se ve studiu Proglasu sešli tváří v tvář. Uvítám tě každopádně po námořnicku. Ahoj.
2: Ahoj Janko, zdravím tě a taky zdravím všechny posluchače.
0: Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Jak se řídí loď uprostřed oceánu podle hvězd?
2: Řídí se kormidlem a naviguje se podle hvězd. V podstatě ta navigace podle hvězd je trochu složitější samozřejmě, než když se podíváte na GPSku a odečtete vaši pozici, nebo se podíváte přímo na obrazovku chart plotru, ale je to taková metoda, která se samozřejmě používala dříve, je použitelná i dnes a je taková klasická. Je to malinko složitější, ale má to svoje kouzlo.
0: Ptám se proto, že se jako dosud jediný Čech stal členem posádky závodu Ocean Globe Race. Jak se to stalo? Jak se to dělá?
2: Jak se to dělá? No, byl jsem tam nejen jediný Čech, ale vlastně jediný zástupce, když to řekneme, ze střední a východní Evropy. Dokonce ani žádný Polák tam nebyl, což mě udivilo, protože Poláci jsou výborní námořníci. Jak jsem se tam dostal? V podstatě před asi 2 lety ty lodě začaly schánět posádku, protože v pravidlech toho závodu bylo to, že to bude jakoby v roce 73, to znamená právě bez těch moderních technologií. A taky
0: takže
2: tam byly,
0: 50 let poté.
2: Ano, právě to bylo 50. výročí. A takže bez moderních technologií a taky tam byly podmínky, že třeba v každém týmu musí být aspoň jedna žena, musí tam být jeden člověk nebo mladý člověk pod 25 let.
0: Vy jste dokonce měli kapitánku.
2: Ano, ano, měli jsme kapitánku. Marietta Barley je dcera slavného francouzského námořníka, jachtaře Erika Tabarleyho, který vlastně před 50 lety na tomto závodě, vlastně tom prvním závodě, který se tenkrát jmenoval Whitbread Round the World Race, tu loď Penduik 6, na které jsem plul, tak on ji před 50 lety vedl na ten první závod. Takže oni začali schánět posádku a právě jedno z pravidel bylo, že tam nesmí být ta posádka profesionální, respektive někdo může být, ale asi 60% musí být ta posádka složena z lidí, z normálních lidí, z neprofesionálů. Takže vyhlásili takový konkurs, no a já jsem se prostě přihlásil a po několika takových, řekněme, výběrových řízeních se mi podařilo dostat do té posádky. Oni měli asi 170 zájemců a vybírali 16 lidí, tuším, a já jsem jeden z těch 16, takže za mě bomba teda, no.
0: Byl jsi členem celkově 12 člené posádky francouzské lodi Penduik 6. Co to bylo za loď?
2: Takhle, ta posádka je asi 20 lidí celkem, ale v jeden moment na lodi je 12 lidí, takže oni se různě střídají, takže já jsem plul 2 etapy a pak zase přijel někdo jiný, kdo pluje teď další část toho závodu, který stále probíhá. Co to je za loď? To je slavná francouzská loď Penduik, znamená v bretonštině síkorka a vlastně ten Erik Tabarly, tatínek Marie, on na lodích tohoto jména závodil vlastně celý život, reprezentoval Francii. No a ještě jeho první loď se jmenovala Penduik, a protože mu přinášelo, řekněme to, jméno štěstí a měl úspěchy, tak když postavili potom modernější loď na nějaký další závod, tak zase to byl Penduik, už 2, 3, 4 a tak dále. Poslední bylo číslo 6, právě tahle loď. A ta je vlastně poslední z té řady Penduiků a byla postavena speciálně pro ten závod před 50 lety v roce 73.
0: Takže to byla 50 let stará loď.
2: Ano, 50 let stará loď.
0: Bylo to na ní poznat?
2: No, tenkrát před 50 lety to byla velice moderní konstrukce. V podstatě i teď to prokazuje, protože většinu závodu byla na prvním místě. I teď jsou ve vedení třetí etapy. Skvěle. Je pravda, že první, druhou etapu jsme dlouho vedli a pak jsme nakonec dojeli druzí do cíle, ale to už je prostě souhra okolností.
0: Ale to je taky hezké, ne?
2: Určitě. Akorát, že u těch jachtařských závodů nejsou stupně vítězů, tam je prostě vítěz a všichni ostatní.
0: Aha.
2: Je pravda, že druhý je trošku lepší, takový ten všichni ostatní, jo? Ale není to přece jenom vítězství.
0: Tak si ten závod tradičních plachetnic kolem světa trochu představme. Kudy se pluje, jak se naviguje, co se smí a co už je moc moderní?
2: Dobrá otázka, no. Pluje se trasou, řekněme, Klipru plachetnic, které dříve vozívaly třeba pšenici z Austrálie. Generálně se teda pluje z Anglie, tam je start ve městě Falmouth. Southamptonu. Pak se pluje do jižní Afriky, do Kapského města. Pak se pluje do Aucklandu na Novém Zélandu. Třetí etapa potom končí v urugvajském Punta del Este. No a čtvrtá etapa se zase vrací zpátky do Anglie. To je trasa. Jak se naviguje? No, jak jsem říkal, ta pravidla jsou nastavená tak, že při navigaci se nepoužívá GPS, i když ty GPSky na lodích jsou, protože jsou součástí záchranného systému, takže tam jsou a musí tam být a musí fungovat. Tam jde o to, že když by někdo spadnul do vody, tak má na krku takovou malou vysílačku, kterou jakoby uvede do provozu a na té lodi odklopí kryt té GPSky toho chartplotteru a vidí, kde ten člověk je. V tomhle případě samozřejmě přestávají pravidla platit, tam jde o to zachránit toho člověka. Takže,
0: což je samo o sobě vlastně velice obtížné.
2: Najít ho bez těch moderních věcí, zvláště za tmy ve velkých vlnách, je velice, velice obtížné. Mimochodem musím uvést to, že vlastně před 50 lety právě při tom prvním ročníku tohoto závodu, při druhé etapě z jižní Afriky, oni tenkrát teda pluli do Austrálie, ne na Nový Zéland. Každopádně při téhle druhé etapě dva lidi zahynuli, protože byli smeteni vlnou a podařilo se teda toho jednoho najít, ale už byl mrtvý a toho druhého vlastně nenašli vůbec.
0: Takže to není bez rizika ani dnes.
2: Není to bez rizika, samozřejmě teď máme ty malé vysílačky, které vlastně jakoby umožní to spojení s lodí, takže ta naděje na záchranu je výrazně vyšší, ale samozřejmě není to úplně rekreační plavba.
0: Co si sebou člověk vezme na takovou plavbu, když pominu, že některé věci byly, myslím, v tomto případě zakázané? Tak jak rozlišuje, co si zbalit a co už ne, protože přece jenom jachta, to je omezený prostor, sama to trošku znám a kapitáni nemají rádi zbytečnosti.
2: Nedostal jsem žádný omezení, že by řekli třeba můžeš si vzít 20 kilo, každopádně jsme nesměli mít třeba MP3, hudba se mohla poslouchat pouze z kazet.
0: Takže to bylo opravdové retro.
2: Bylo, takže jsme scháněli po různých aukro, nebo já jsem na aukro tady kupoval starý diktafon na kazety a doma jsem objevil i čisté kazety, ještě nepoužité a samozřejmě i nějaké nahrané, takže takhle by vybaveni byli v podstatě všichni. Ještě vím, že ve Francii dělali takovou sbírku právě kazet a tím lidi pošlou starý kazety, takže na lodi byla prostě obrovská bedna, nebo velká bedna kazet, takže kdo chtěl poslouchat, tak měl velký výběr. Byly zakázané taky čtečky, třeba jako Kindle, takže jenom papírové knížky a samozřejmě telefony jsme mohli používat v přístavu, za plavby byly zakázané a počítače to samé, takže mně se stalo po velice dlouhém čase, že jsem vypsal několik propisek, jsem si psal deníček a prostě jsem vypsal propisku, já nevím, kdy se ti, Hanko, naposled stalo, že jsi vypsala propisku, nebo...
0: Já píšu rukou, takže mně se to stává, ale znám spoustu lidí, kteří už vůbec papíra tušku do ruky nevezmou.
2: No, byl to nezvyk z kraje, musím uznat, že to byl nezvyk, ale bylo to takový trochu zase jakoby návrat někam a takový trošku poznání toho, že to může být zajímavý psát si deníček normálně rukou.
0: A ještě k té navigaci, mluvil jsi o tom, že jste se navigovali podle hvězd a ještě nějakých dalších metod?
2: U pobřeží se používá takzvaná terestrická navigace, to znamená, že tam se berou třeba náměry na majáky, na výběžky, na ostrovy. No a potom na moři je to ta astronavigace, kde teda se měří výška slunce nebo hvězd, nebo planet a nebo měsíce. A pak prostě pomocí polských, a měl polské navigační tabulky a takzvaný nautical almanach, vypočítáte vaši polohu.
0: No a ona, ta hvězdná obloha, se mění, že? Prostě na jižní polokouli je jiná.
2: Samozřejmě to se mění, ale zase celkem pomalu, takže to není tak, že prostě jeden den máte úplně jinou oblohu, takže samozřejmě, že někdy je problém spíš tím, že je zataženo, třeba, že nejsou vidět ty hvězdy, to slunce, ale prostě jednou za 2-3 dny se tam to sluníčko na chvilinku většinou ukáže, nebo nějaká hvězda, takže nějakou tu astronomickou linii si můžete nakreslit a aspoň přibližně víte, kde jste.
0: Je pro tebe stále dojemné spatřit jižní kříž? Tady jsou hvězdí, které zdobí vlajky několika jižních států.
2: Určitě je to taková symbolika. Samozřejmě je to podobné něco jako polárka, jako ten velký vůz, který známe prostě, nebo znám tady z Evropy, samozřejmě, kde jsem se narodil. Na tom jihu je ten jižní kříž, ale jako vždycky ho tam vyhledávám a nevím, jestli mě to dojímá, ale tak mě to nějak těší, když se na ně podívám.
0: Nasytí se na takové plavbě člověk osamělých nocí pod hvězdami?
2: No, že jako nasytí, rozhodně se jich nepřesytí, nebo mně se to nestalo. Vždycky jsme to obdivovali, takže myslím, že i takový ty východy, západy slunce, prostě kdy je hezky, kdy je fajn a ta hvězdná obloha, to se asi nedá úplně něčím moc nahradit.
0: Možná je dobré říct, že se určitě pluje i v noci a samozřejmě, je potřeba mít služby.
2: Non-stop. Ano, pluje se pořád. Ptá se mě někdo, jestli třeba jste zakotvili někdy. Ne, prostě se jede pořád. Ty vzdálenosti jsou obrovské. Mimo to samozřejmě na oceánu není hloubka, kde byste mohli zakotvit. Na té lodi je 12 lidí, takže se tam střídají služby u kormidla. Prostě furt se jede, pokud fouká vítr, což si samozřejmě při závodu přejeme, tak se furt jede, furt se jede.
0: Ta posádka byla mezinárodní. Existuje univerzální námořnický jazyk, kterým všichni hovoří, plní tuto roli angličtina, anebo jakými jazyky vlastně musíš umět hovořit nebo se domluvit, aby si nejen komunikoval na lodi, ale také s těmi různými institucemi, které třeba pomáhají námořníkům ohledně zpráv o počasí a tak dále?
2: Určitě je to angličtina. Samozřejmě nestratí se ani francouzština, respektive teda já francouzsky neumím, byl jsem jediný na francouzské lodi, který francouzsky nemluvil, ale všichni zase mluvili anglicky a španělsky, takže jsme se celkem v pohodě dohodli. Ale rozhodně ta angličtina je mezinárodní a v těch námořních státech ty úřady a rybáři a všichni aspoň trošku umí, takže angličtina určitě vám pomůže.
0: Ale ty mluvíš i jinými jazyky.
2: Domluvím se, řekněme, anglicky, španělsky, polsky. Ruštinu nepočítám, tam jsme se učili takový ty gospodářstvo Sovětského svazu a takový nějaký nesmysly, takže to moc k normální konverzaci není, takže řekněme, že anglicky, španělsky, polsky.
0: Máš za sebou tedy dvě etapy závodu, když to tak shrneme. Jaké byly tvé dojmy?
2: No, byly super. V podstatě pro mě ta loď, ten Pendik 6, to je taková legenda, o který jsem četl kdysi před lety. A samozřejmě Erik Tabarly, to je prostě jako Niki Lauda, jo? Kdo má rád motoristický sport, prostě zná Niki Laudu. Takže já jsem si nikdy nemyslel, že bych to nějakého pendujka, nějakou tu loď mohl vidět na vlastní oči.
0: A teď si osahat ze všech stran.
2: Ano. A teď se mi naskytla možnost nejen vidět, ale prostě na ní plout a poznat dceru Erika Tabarlyho. No to je fantazie pro mě úplně, takže bomba. Takže já mám z toho dojem úplně, úplně úžasný.
0: Na jachtě trávíš opravdu hodně času. Kolik času během roku?
2: Těžko říct, když já, takhle, když plujete na nějakou delší trasu, cestu, tak většinou to zabere několik měsíců, půl roku, takže já jako na lodi bydlím obvykle i v Aucklandu, protože nevlastním žádný dům, nic takového, takže na lodi většinou bydlím, i když to nevím, jestli je ten čas, na který se ptáš, Hanko, ale takže když chodím normálně do práce, bydlím na lodi, tak úplně to neberu jako pobyt na lodi. Když někam pluju, tak většinou jsou to ty měsíce, takže dost času tam trávím.
0: Ty ses ale k jachtingu dostal přes říční lodě.
2: Ano, pracoval jsem u Československé plavby Labsko-Oderské, později Labské, což byla taková skoro jediná možnost, jak se dostat k lodím.
0: A ty si ten obor vlastně i vystudoval, nebo chodil si do školy?
2: Můžeme to nazvat, no vlastně, že jsem vystudoval učiliště, byl jsem vlastně na tříletém učilišti a tam jsem vlastně dělal strojníka na těch lodích a to byl takový jakoby začátek. Potom vlastně byla revoluce a dalo se už někam dostat na to moře snázeji. No a potom to bylo čím dál snažší a snažší.
0: A co tě k tomu táhlo? Čím tě jachty učarovaly?
2: Pro mě to je jakoby způsob cestování, že si sebou vezeš takový domek, on je sice malej, v mém případě ta moje loď je malá, není luxusní, není rychlá, ale máš tam všechno, co potřebuješ. Vyspíš se tam, uvaříš si tam, máš tam nějaký knížky a když se ti někde líbí, tam zůstaneš, anebo popojdeš o kus dál, takže pro mě to takový jakoby způsob života a samozřejmě to plachtění má svoje kouzlo a dostaneš se na místa, kde nevedou žádný letecký linky a žádný lodní linky. Je to taková svoboda.
0: Svoboda. Člověk není připoutaný a netáhne sebou tolik balastu.
2: No, táhne někdy těch věcí na lodi hodně, ale samozřejmě je to určitá svoboda a to se mi líbí, no.
0: Tvé začátky jsou spojeny taky s takzvanými suchými plavbami. Vysvětli prosím tenhle jazykový paradox, jak může být plavba suchá.
2: Suché plavby, to bylo na plachetnici Polárka, kde se konaly takzvané suché plavby, což byl nápad Rudolfa Krautschneidera. Vlastně suchá plavba neznamená, že jste na lodi, která je na suchu, ale že si tam nepije alkohol. Takže na Polárku jezdívali lidé, kteří se léčili třeba v Praze u Apolináře nebo v Němčicích z nějakých závislostí a tam prostě jako součást jejich léčby byla plavba na Baltu na 14 dní nebo na 3 týdny. A samozřejmě, protože to byli lidi, kteří se léčili z závislostí, tak tam nebyly žádný alkohol dovolen, tak proto suché plavby.
0: A jaký byl ten efekt? Pomáhaly tyhle plavby lidem zbavit se závislosti?
2: Ono to bývalo nakonec té jejich léčby. Ona většinou trvá nějaký čas, rok, dva. Je to poměrně asi složité se z té závislosti dostat. Pokud vím, pokud si pamatuju, tak třeba klienti z Apolináře nebo lidé, kteří měli problém s alkoholem, se z toho dostávali snázeji. Potom ti mladí, co byli na drogách, tam si úplně nejsem jist, jak moc je reálné se té závislosti zbavit. Ono na tom moři je tam člověk vystaven trošku přírodě, trošku těm živlům, takže tam musí nějak spolupracovat, aby, když to řeknu trošku nadneseně, aby přežil. Ono samozřejmě většinou takové podmínky nejsou, aby člověk musel bojovat o život. Ale musí, je mu třeba špatně, má mořskou nemoc a teď tam musí něco dělat společně, musí tam tahat ty plachty, musí nějak tam spolupracovat. V tom je jakoby ta myšlenka té léčby. Jako jsem přesvědčen, že to některým lidem pomohlo, ale samozřejmě to dostat se z té závislosti je těžké, takže někomu to pomohlo, ale samozřejmě ne všem.
0: A pak se s partou kamarádů vrhl do projektu Victoria. O co šlo?
2: Victoria, to byl taky nápad Rudolfa Krautschneidera. Byl nápad postavit loď a po vzoru Ferdinanda Magellanche obeplout svět, jako on to vlastně před 500 lety udělal. To byla loď Victoria. 1519 až 1522, která obeplula svět. Magalhães, jako vlastně tomu se to nepodařilo, protože zahynul, ale jeho zástupce Sebastián del Cano tu plavbu dokončil. A tohle byla myšlenka postavit loď podobnou v rámci možností, co dokážou lidi bez sponzorů, postavit nějakou loď, v podstatě loď, která je Viktorii byla podobná, a udělat něco podobného po těch 500 letech. Říkám, bez skoro to bylo jak ten závod, jako bez, sami jsme měli GPS-ko, ale neměli jsme skoro peníze, takže jsme si svítili petrolejkou a svíčkama a na lodi jsme měli třeba $300 a byl to poměrně skromné, ale bylo to fajn, tedy respektive ta část, které já jsem se zúčastnil.
0: To byla ale dlouhá část, tam si strávil mnoho
2: asi
0: měsíců.
2: Rok a půl. A kamarád Ivan Orel, no, tam napsal knížku Idioti na plavbě kolem světa.
0: Proč idioti?
2: No právě idioti, protože jsme to dělali tak jakoby z nějakého opouzlení, nadšení, a tam ty, nějaký ty velký peníze tam nebyly. Tam občas k nám chodívali lidi jako ještě v době té stavby a ptali se, kolik je na kontě, jako jo, a když zjistili, že žádný konto není, a to, že by tam jako nějaký peníze byly, tak odešli. A my jsme tam byli a jedli jsme chleba s margarínem, a když byl státní svátek, tak jsme ho posypali vegetou, takovým tím kořením, ale postavili jsme loď a ta plula, jo, takže proto idioti.
0: S touto lodí ses tedy vydal na svou první cestu kolem světa. Co tě na tom obeplouvání vábilo nejvíc?
2: Tak pravda, že z kraje to bylo taková, jako to odškrtnout si to, že jsem obeplul svět, jo, kdy pak samozřejmě člověk zjistí, že to není důležitý, že ta, jak se to říká, že cílem je ta cesta vlastně, jo, že jestli obeplujete svět, nebo obeplujete jenom, já nevím, jednou moře, ale přitom budete dělat lidi, věci, co vás budou bavit, budete se cítit fajn, tak to je asi hlavní. Ten obeplutí světa, to je takový bonus, no, taková třešnička.
0: A co se ukázalo jako nejobtížnější? Existuje třeba ponorková nemoc i na lodi, z jejíž paluby lze spatřit nebe?
2: Samozřejmě existuje. Je to, jste prostě na lodi, která je relativně malá, jste tam s lidmi pořád se stejnými, a co vám třeba z kraje může na někom připadat zajímavé, roztomilé, že něco dělá takhle, tak vám to může po nějaké době začít vadit.
0: A je to velmi lidské.
2: Je to, no, takže i z toho důvodu prostě plavby končí a já jsem kvůli určitým takovým jakoby pocitům vlastně z Viktorie odešel po tom roce a půl.
0: Dokončilo se to obeplutí?
2: Jo, tři kluci, nás původně bylo, že 12, 15 lidí, ne všichni vypluli, a potom tři to dokončili. Samozřejmě po cestě brali různý stopaře, jakože někdo se k ním přidával, ale tři kluci dokončili tu plavbu kolem světa.
0: Ten loďostop, to mě zaujalo, protože autostop, který já znám z mládí, pomalu už mizí ze silnic a z ulic. Loďostop stále existuje?
2: Loďostop stále existuje, samozřejmě není to tak, že by si stála někde na mole a mávala na projíždějící lodě, i když čistě teoreticky by to šlo i tak. Ale prostě jsou třeba v přístavech bývá nástěnka, kde je napsáno hledám posádku, plů tam, hledám posádku, nebo naopak napsáno umím, já nevím, navigovat, umím vařit a hledám loď, která by mě někam vzala. Takže takhle se to dělá po světě. A samozřejmě v dnešní době se to již, jsou nějaké facebookové skupiny a podobně, takže se dá v uvozovkách stopovat i tímhle způsobem. A jde to i poměrně za slušný peníz, protože většinou se ty stopaři berou třeba zaplatí 10 euro, $10 na den, za což se pak koupí nějaké jídlo dohromady a samozřejmě se podílejí na práci na lodi, to znamená přípravy nějaký, třeba nějaké natírání, opravy plachet, a potom v průběhu plavby mají služby u kormidla, myjou to nádobí, jestli chtějí vařit třeba, a podílejí si třeba řekněme $10, což si myslím, že je slušná částka na den života prostě na moři. Takže loďostop existuje a je pár míst na světě, které bych mohl doporučit, třeba Kanárské ostrovy Las Palmas, kdybyste chtěli přes Atlantik, takže bych zkoušel Las Palmas. Dostanete se do Karibiku, potom na Pacifik v Panamě, za panamským vlastně kanálem, tam se pravidelně nastupuje na lodě a můžete se svést prostě na Pacifik, na Markézi, a z Markézu zase pokračujete třeba na jiný lodi do jiné části Polynézie a tak dále, takže těch míst je na světě víc. Mohlo by to být třeba i Opua na Novém Zélandu nebo městečko Whangarei. Prostě loďostop existuje naštěstí. Pořád.
0: Zmínil jsi ale taky ty lidské povahy. Není to riskantní, jak pro toho stopaře, tak pro tu posádku, přidat se k lidem, které neznám, protože loď je opravdu malý prostor. Obvykle ty jachty nejsou takové ty mondéní, které vidíme v Nice, ale je to opravdu loď, která má třeba 12-15 metrů, jestli to říkám dobře. A lidé na tomto prostoru tráví spolu veškerý čas.
2: No, samozřejmě tam určité riziko je, že se neshodnete, proto je lepší se na tu loď dostat nebo k těm lidem ještě předtím, než úplně čistě vyplouvají, třeba 14 dní, měsíc dopředu, právě už se tam podílet na nějakých těch pracích. A ty lidi poznáte, pokud prostě tam se přihlásíte jako posádka a budete něco natírat a nakapete barvu někam a ten majitel lodě vás strašně seřve, tak asi bych ho nedoporučil, pokud prostě vám to pomůže umýt, tak jako je, vidíte
0: tak
2: třeba,
0: toho beru.
2: Že prostě záleží, jak ty lidi reagují v různých situacích. Samozřejmě vím, že stopují takhle loďostopují i samotné ženy, a což může být trošku někdy problematické, když já pár takových stopařek znám a žádné problémy neměli, ale slyšel jsem, že se můžou objevit problémy nějaké napadení, takže tam se samozřejmě chce dávat pozor a ty lidi dobře poznat.
0: Světové moře a oceány máš propluté křížem krážem. Zdá se mi, že tě lákají výzvy, které jiné jachtaře a mořeplavce často odrazují, jako třeba obeplouvání Jižní Ameriky z jihu přes Magallanův průliv.
2: No, Jižní Amerika se správně obeplouvá kolem Missou hor, nebo správně, jako to je taková ta správná, jakože cesta, mimo jiné Penduik 6 včera ráno, tuším právě, obkroužil beze mě teda na palubě. Přesto, že jsem tam nebyl, to zvládli.
0: Škoda, ale fandíme jim.
2: Ne, určitě jim fandíme, jako první z flotily to teda obkroužili. Magellanova úžina je další možnost, tam jsem vlastně plul dvakrát, jednak na Viktorii, jednak na svý lodi. Nevím, jestli to úplně, já jako asi nejsem žádný lovec výzev nebo takového něco. Každopádně Patagonie, ohňová země, je pěkná na návštěvu a rozhodně bych řekl, že lidi se toho bojí, ale řekl bych, že to není tak strašný, že tam samozřejmě foukají silné větry, ale v tom Magellanově průlivu a v těch chilských kanálech je spousta dobrých kotvišť, takže když pro vám prostě nepřeje počasí, tak někde zakotvíte, zůstanete tam 2-3 dny, až se to přežene, tak pokračujete dál.
0: No ten vítr je opravdu silný, jak jsme ho popisovali.
2: Může být. Jako pamatuju si, že jsem poslouchal ty chilské předpovědi počasí ve španělštině samozřejmě a tam jako hlásil, že na oblast Cabo de Hornos, že má být vítr 90 uzlů s porivy 120. Já si tam vůbec nevím představit.
0: Jde to přeložit do kilometrů za hodinu třeba.
2: Ne, jako hurricane force oficiálně v anglické jakoby stupnici je 60 uzlů a tohle bylo dvojnásobek. Jo.
0: Takže dvojnásobný hurikán, to je už je srozumitelné.
2: Já fakt vám neřeknu, co se tam jako v té chvíli dělo, ale samozřejmě to se tam stává jednou za čas. Teď tam Penduik měl před Hornem, měli 35 uzlů, což je úplně v pohodě. A třeba, nebo jako, to je silný vítr, ale v pohodě, no a přímo když to obeplouvali, tak tam měli, já nevím, nějaký slabší větry. Kamarád mi psal, že se plížili kolem jenom rychlostí 5 uzlů, takže tam foukal si slabě, jo. Takže tam může foukat silně, stává se to, ale není to pravidlo samozřejmě.
0: Jaké vlastnosti musí mít námořník, respektive kapitán, který křižuje moře a oceány? Co musí umět?
2: No tak samozřejmě nějak řekněme ovládat tu loď, nějakou tu navigaci. Takhle kapitán samozřejmě není ten člověk, jako známe z filmu, který má kapitánskou čepice a je u kormidla, že jo. To kapitán je člověk, který musí nějak rozhodovat a musí rozhodnout správně. A samozřejmě pokud má posádku, tak musí nějak být schopen s tou posádkou jako jí vést, což úplně asi nikdy není ideální. Já třeba si myslím, že Češi často jsou strašně chytrý, ale takhle, kdyby si třeba měl vybrat, kdybych měl brát neznámého Čecha jako, na, jako já, kapitán, do posádky nebo neznámého Poláka, tak si budu nejdřív mluvit s neznámým Polákem, protože jsem zjistil, že oni nějak jsou, nějak to mají víc v krvi, nějak to moře. Nechci Čechům křivdit, ale setkal jsem se párkrát, že jsou strašně chytrý a přitom moc nic neumějí.
0: Jsme suchozemci.
2: No, ale nevím, pak tam někdo prostě trošku je na moři a ví, myslí si, že všechno umí a není tomu tak.
0: On je to velký trend udělat si rychlo kurz na řízení jachty a honem někam do Chorvatska mezi ostrovy.
2: No tak jako já to se chápu, jako chci se někam, chci na to moře, no tak jako si ten kurz udělám, pak rychle vyrazím. Ono samozřejmě se nejlíp člověk uší, ten kurz je v podstatě formalita. Papír na hlavu se dá získat různě nějaký, můžete si klidně nějaký napsat, protože to nikdo nikdy nekontroluje, jo. Takorát, když si půjčete loď, tak ho chtějí vidět. Já jako nějaký průkazy mám a ukazoval jsem ho jednou v životě, když jsme si půjčovali loď. Potom samozřejmě nastává ten další, jakoby ta fáze, kdy teda jste už v té funkci a musíte právě o tom rozhodovat, aby ta loď byla bezpečná, aby posádka byla bezpečná, abyste se na lodi nějak třeba neporvali, protože, takže je důležité si vybrat dobrý lidi a to někdy bývá taky těžký, no.
0: Jsou místa, kam si ještě na lodi nedoplul a rád bys?
2: Takže strašně moc, jako jak si Janko říkala, že jsem prokřižoval světová moře nebo něco v tom smyslu, to je hodně, hodně přehnaný. Já si myslím,
0: na to život lidský nestačí.
2: Ne, jako já jsem malinko jsem něco někde byl, nebo jako dobře trošku víc, než úplně třeba je běžný průměr, ale těch míst je strašně moc, kde jsem nebyl.
0: Ale dá se říct v podstatě, že jsi určitě navštívil všechny světa díly. Je to tak? Nebo ti nějaký chybí?
2: Nebyl jsem v Austrálii třeba, jako plusem.
0: Ano, Novozelanděni se nepočítají k Austrálii, ano, je vidět, kde žiješ.
2: Když jsme teď plovili na Pendoviku, tak jsme plovili mezi Austrálií a Tasmánií a Tasmánii jsme měli kousek jako napravo. Tu jsem viděl a nešáhnul jsem si na ní, jo, takže nevím, jestli se to dá počítat, asi ne.
0: Ondřej Kotáp je tedy stále na cestách, ale o tom, kde doslova zakotvil na nejdelší dobu, už za chvíli v podcastu Za 5-5. Ondro, jednoho dne si doplul na Nový Zéland a ten se stal tvým domovem. Je to tak?
2: Řekněme druhým domovem. Já samozřejmě jsem stále doma v České republice, ale není špatné mít druhý domov na druhém konci světa. Já jsem v podstatě plul kolem světa. Na Nový Zéland jsem zamířil kvůli hurikánové sezóně, protože v době hurikánu je dobré se v té oblasti příliš nemotat, takže se pluje často do Austrálie, na Nový Zéland, eventuálně k rovníku. Já jsem si vybral Nový Zéland, protože jsem slyšel, že to je země hezká, přátelská, demokratická, že se tam dá, řekněme, i pracovat. A nakonec jsem zjistil, že tam je fajn a momentálně tam mám takovou základnu a žiju tam, i když, jak jsem říkal, nic tam nevlastním, takže teoreticky se zítra můžu sebrat a zase odjet, ale momentálně tam mám loď, kterou mám rozkopanou trošku, takže tam mám hodně práce, takže momentálně se nechystám zítra odeplout.
0: Už jsi právoplatný kiwi?
2: Dalo by se to tak říct, mám povolení k pobytu a můžu tam vlastně být. Když tam přijedu, tak mě tam vítají jakoby doma, oni jsou docela fajn, ty úředníci a neptají se mě, kolik mám peněz a jestli mám na ubytování, takže to je docela taky taková milá jejich vlastnost.
0: Proč si Novozélanděni říkají kiwi nebo kiwiové?
2: Říkají si kiwis, protože vlastně tam je neletavý pták, který se jmenuje kiwi a to je takový neoficiální symbol Nového Zélandu.
0: On je to endemit, že jo? To je unikát, který nikde jinde nežije.
2: Ani nemá křídla. A v podstatě není úplně lehké ho spatřit, protože on je noční tvor, takže pokud to, jako žije jich pár desítek tisíc, oni nějak mají zhruba spočítané. Každopádně, když ho chcete spatřit, tak musíte někam do buše, tam není úplně klasický les, takže do buše tam si lehnout na zem a koukat a třeba vám přeběhne před nosem. Samozřejmě to je jako v volné přírodě, jinak mají v různých těch parcích jakoby pro turisty takový nějaký výběh, kde mají takové ty, to červené světlo, kterému nevadí. Infračervené světlo. A takže tam je v tom slabém červeném světle, je můžete spatřit. Samozřejmě to něco stojí, ale je to jistější než teda v té přírodě.
0: A s ovocem kiwi to vůbec nesouvisí?
2: Ne, kiwi v podstatě pochází původně z Číny, samozřejmě se pěstuje na Novém Zélandě, ale ten název kiwi je hlavně od těch ptáků.
0: Čím ti Nový Zéland učaroval?
2: Z kraje samozřejmě tou atmosférou. Já jsem předtím byl třeba v Irsku a tam prostě Irové se chovali trošku jakoby nafoukaně, my jsme všichni pro ně byli jako ty z východu, oni to moc neřešili, z který země. A prostě na Novém Zélandu, tam jsme byli maximálně všichni jachtaři a byla je tam taková fajná atmosféra. Samozřejmě, když tam žijete delší dobu, taky zjistíte, že to není země dokonalá a že tam jsou problémy, že tam jsou drogy, zločinnost a násilí. Samozřejmě ne jako jak v Americe nebo jak v americkém filmu, ale ty problémy tam jsou taky, ale samozřejmě žijou tam lidi, takže to sebou prostě ta společnost to přináší, tyhle ty problémy. Ale je to země hezká, krásná příroda a líbí se mi tam.
0: Na mě Nový Zéland působil na jednu stranu jako vyspělá země, která má svá města, mrakodrapy, ale celkově mi tamní atmosféra připadá spíše vesnická. Je to tím, že těch větších měst je tam jen pár, protože tam městečka, ta drobná, připomínají tak trošku westernové kulisy.
2: To je pravda. V podstatě je to možná taková vesnická atmosféra, což má svoje výhody, protože že jo, na vsi obecně že jo, velká města přitahují gaunery. To znamená, že všichni obyvatelé prostě velkých měst jsou darebáci, ale samozřejmě stahují se tam. A což na té vsi to není. Takže jako takhle, s těmi městy na Zelenu, tam je Auckland, Wellington a Christchurch, dají dohromady zhruba polovinu všech obyvatel Nového Zelandu, kterých je 5 milionů. A takže ten zbytek toho území, který odpovídá prostě velikosti zhruba Británie nebo Japonska, tak tam těch lidí moc nežije. A když tam jsou, tak většinou se všichni znají, protože to je taková ta ves a je tam víceméně fajn.
0: Já jsem si našla takové srovnání, že ten Nový Zéland má vlastně těch 5 milionů zhruba jako Slovensko, ale rozloha je 5x větší.
2: No, tak nějak.
0: Nový Zéland je velice rozmanitý. Má hory i moře, ledovce i horké prameny, sopky i sjezdovky.

0: pletu.
1: Ne, ne, tam je Fjordland. Tohle to je zhruba uprostřed severního ostrova.
0: A to je ten barevný, kde to bublá a čoudí, je to on?
1: Taky, no, tam jsou ty sopečné projevy, takže... Nebo tam je hora Taranaki, tam v okolí hory Taranaki se mi to líbí, ale třeba i ten Northland, to je taková trošku subtropická oblast, tam se mi taky líbí.
0: Když jsem si z Nového Zélandu přinesla plakát, kde byla mapa světa obrácená vzhůru nohama a Nový Zéland, který je na našich mapách úplně na periferii, se tak ocitl nahoře a uprostřed. Trápí Novozélandany tohle ústraní?
1: No, tahle ta mapa, já taky jsem ji občas kupoval jako dárek někomu, ona je to taková sranda mapa, ten Zéland tam někdy bývá nakreslen ještě větší, než je ve skutečnosti, takže je uprostřed ta největší, jako že nejdůležitější země na světě, malinko, možná je to trápí, ono třeba se stává, že na mapách v některých státech prostě Zéland není vůbec zakreslen, eventuálně jsem viděl, že severní ostrov je někde u rovníku a jižní je tam, kde má být a prostě, že nějak ten svět trošku si není jist, kde ten Zéland je. Takže malinko je to trápí, ale je to spíš taková legrace.
0: Mluvíme o mořeplavbě. Právě tak se ocity na Novém Zélandu, kdysi první běloši. Co je to Aotearoa?
1: To je maorské slovo, které by mělo znamenat země dlouhého bílého oblaku. Nebo taky jsem slyšel druhý překlad země dlouhého dne. Protože když Polynézané připluli prostě před ta data se liší, řekněme před 800 lety z oblasti Cookových ostrovů, zhruba z Polynézie na Nový Zéland, tak vlastně, totiž když takhle plujete v té pasátové oblasti většinou a vidíte na obzoru mrak, tak je pravděpodobné, že pod ním je ostrov. A protože ten Zéland je relativně dlouhý, tak je možné, že oni připlouvali, tak uviděli právě dlouhý bílý oblak a pod ním našli teda zemi. To je jedna verze a ten dlouhý den, oni totiž vlastně ty ostrovy, kde, odkud ty Polynézané připluli, tam vlastně je ten den stejně dlouhý jako noc víceméně. A teď najednou připluli na Zéland, kde samozřejmě v létě je den výrazně delší, takže ten druhý překlad vychází vlastně, nebo vysvětluje tuhle tu situaci, která byla nová pro ty Polynézany.
0: Jak se tito původní nebo dřívější obyvatelé Maoři s těmi přistěhovalými bělochy zžili a jak to soužití funguje dnes?
1: No, samozřejmě z kraje, takhle, Maoři dost válčili mezi sebou a docela tam bývaly masakry. Přijde mi někdy, že když jsem četl ty nějaké ty prameny knížky, že vlastně vždycky byl důvod bojovat, vždycky byl důvod se za něco mstít a dokonce tam docházelo ke kanibalismu, i brali jako poražené nepřátelé do otroctví, nechovali se vzájemně úplně moc hezky k sobě. A když tam přijeli vlastně Evropané jako z kraje, vlastně mořeplavci a lovci lachtanů a velrybáři, tak samozřejmě tam byly i potyčky s nimi. Jako ta historie novozélandská není zase moc dlouhá, ale to násilí tam hrálo docela velkou úlohu. Dříve, dneska samozřejmě není žádný rozdíl mezi v právech nebo mezi takzvaně bílým Novozélanděnem a Maorem. Takže všechno je jakoby, jak má být. Samozřejmě novozélandská vláda si uvědomuje to, že se k těm původním obyvatelům, k Maorům dříve chovali trošku nehezky, takže jim v současnosti nebo v nedávné minulosti vypláceli poměrně velké částky peněz jako odškodné za různé věci, což zase někteří obyvatelé Nového Zélandu úplně neviděli rádi, protože říkají, no oni vždycky, když je nějaký to výročí, tak Maoři vyrazí z transparenty do ulic a dostanou od vlády zase potom nějaký odškodný a můžou to propít. Tohle někteří novozelandělné říkají, ale jako samozřejmě, že to možná nějaká malá skupina Maorů dělá, ale já si myslím, že z 95% je to soužití úplně v pohodě. Samozřejmě jsou tam nějaké gengy, které jako motorkáři, které většinou tvoří Maoři, ale prostě to je, říkám, v každé společnosti je prostě skupina nějaká, která není úplně z žitáze,

0: s většinou, ale je to problém jenom, řekněme, nevelkého množství lidí.
1: Nakonec to prolínání kultur vidíme už na základních školách na Novém Zélandu, kde se děti učí ten válečnický tanec haka, který můžeme sledovat při sportovních utkáních Novozélanďanů nebo při olympijských hrách.
0: No, haka je vlastně takový bojový tanec vlastně, váleční, v podstatě ty válečníci se svým způsobem jeho významem bylo jinak zastrašit nepřítele, proto ta gesta, ty vyplanené jazyky a že jo, vypadá to děsivě, navrch se ti válečníci dostávali do určitého tranzu a potom mohli vyrazit do boje vlastně posíleni. Samozřejmě ta haka se All Blacks, novozelandský rugbyový národní tým, to předvádí před každým zápasem. Ta haka se jakoby provádí při mnoha jiných ještě situacích, ale je to samozřejmě v dnešní době to spíš taková ceremonie, nejde o váleční tanec. A že to dělají děti, to patří k novozelandské kultuře.
1: Na Nový Zéland do svého druhého domova se brzy budeš vracet. Jaké další cesty a plavby máš před sebou nebo o jakých destinacích sníš?
0: Cesty, plavby, no já pracuji na Zélandu mimo jiné pro cestovní kancelář, takže teď tam mi přijedou nějací turisté z Česka, možná ze Slovenska, takže tam vyrazíme si prohlídnout Nový Zéland, nebo já s nimi vyrazím. No a jako svoji nějakou soukromou cestu těch možností je relativně dost. Každopádně já jsem teď díky tomu závodu poměrně dlouho nepracoval, takže zase potřebuji chvíli jako vydělávat. Takže úplně jako na zítra nebo na příští měsíc nějakou cestu neplánuji, ale něco se vyskytne někdy.
1: Mořeplavec, průvodce a dobrodruh Ondřej Kotáp. Díky za rozhovor a vždycky dobrý vítr do plachet.
0: Děkuju moc krát a přeji hezký den.
1: Také náš podcast pro tentokrát spouští kotvu. Mějte se hezky a naslyšenou příště se těší Hana Šarfová a z režie Pavel Smolek.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž vydané nakladatelstvím Návrat domů. Myšlenka nese název Jíst kašičku. Hned po myšlence na den vám nabídneme zpravodajský růženec, dnes se budu modlit já a můj kolega Jirka. A poté folklorní sedmička a po folklorní sedmičce, jako vždy, večerní zíváček. Tedy teď už se můžete za chviličku těšit na myšlenku na den Hany Pinknerové s názvem Jíst kašičku. Z knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.

Jíst kašičku. Malé děti pijí mlíčko a papají kašičku. Hutnější jídlo by jim neprospělo. Nemají ještě zoubky, nepokousali by nic tušího. Apoštol Pavel píše ve svém prvním listu do Korintu, že nově obrácení musí jako duchovní stravu dostávat také jen mlíčko. Hustější pokrm je vyhrazen těm, kdo už mají nějaké duchovní zkušenosti a kašičce navykli. On tam těm svým učedníkům tak trochu vytýká, že pořád jen papají kašičku a živí se tím lehkým, povzbuzujícím a snadným, co následování Krista nabízí. Jsou tu však i další disciplíny, v nich se potřebujeme zdokonalit a obstát v nich. Popisuje své dílo jako stavbu chrámu. On položil v jejich srdcích základy víry a odešel. Jiní kazatelé a učitelé vyučovali tyto nově obrácené lidi dalším pravdám a obrazně stavěli na Pavlově základě z obrácených lidí osobní chrámy, jejichž kvalitu Bůh časem prověří. Považuje za samozřejmost, že každé dítě vyroste a dospěje, na každé základové desce se zaskví budova chrámu. Někteří z obrácených však dospět netoužili. Chtěli zůstat dětmi věčně a živit si jen mlíčkem a kašičkou. Pavel to označuje za něco zcela nepřirozeného. Píše o jejich tělech jako o chrámech ducha. V takových prostorách se dějí jen bohulibé věci. V chrámu Ducha Svatého, našem těle, uctíváme Boha, obětujeme a přimlouváme se, cítíme hladové, těšíme smutné a poskytujeme útočiště pronásledovaným. Rozvazujeme pouta vězněným a ošetřujeme zraněné. Takové činnosti nevykonávají děti na mlíčku a kašičce. Takové poslání náleží dospělým věřícím, těm, kteří už vyrostli a konzumují hutnější pokrm. Někteří se mu brání, nechtějí být velcí. Možná je jim namáhavé kousat, možná neovládají příbor. Ve dvou letech to je přirozené, ve 20 už je to ostuda. Dospívat je čestný úkol. Toužím potom stát se krásným chrámem. Ušlechtilou stavbou, kde uctívání půjde samo, příjemným prostorem, kde každý najde potravu, pokoj a uzdravení. Jíst věčně kašičku netoužím. A vy,

0: Je 18 hodin, vy posloucháte Proglas. Předložme aktuální dění našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie. O tajemstvích slavného růžence budou v příštích chvílích spolu s vámi rozjímat Lenka
1: a Jirka.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Více než 300 českých skautů a skautek se do dneška účastnilo středoevropského skautského džemborí nedaleko Budapešti. Pane, provázej skauty na jejich cestách, dej jim pevnou víru, odvahu a ochotu neustále pomáhat druhým. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prostřednictvím veřejné sbírky podpoří Charita Česká republika rozvoj péče o duševní zdraví na západní Ukrajině. Pamatujme v modlitbě na lidi zasažené válkou, kteří potřebují psychickou oporu, i na všechny, kdo jim pomáhají znovu nacházet jistotu a naději. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Na závěr čtyřdenního festivalu mládeže Go v Assisi se papež Lev XIV. Setkal s tisíci jeho účastníky. Prosme, aby toto setkání přineslo své plody a povzbudilo mladé k životu ve víře. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: V Kigali, hlavním městě africké Rwandy, dnes skončil kongres SIGNIS, Světové katolické asociace pro komunikaci. Mezi více než 300 mediálními odborníky ze stovky zemí byli z Česka Salesián pater Leoš Ryška a pater Daniel Vícha z televize Noe. Modleme se, aby média sloužila pravdě a porozumění mezi lidmi. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Lidé se v úterý naposledy rozloučili s irským zpěvákem, kytaristou a držitelem Oscara Glennem Hansardem. Modleme se za zesnulého i jeho blízké, aby v čase zármutku nacházeli útěchu a pokoj. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. O Pana slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, o rodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Pokud nás posloucháte v premiéře, jsou dnes letní prázdniny právě v polovině. A je tu třetí dovolenkové prázdninové v absolutním pořadí 216. kolo folklorní sedmičky naší hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Nechci v dnešním vedru provokovat, ale z dobře klimatizovaného studia pod Špilberkem se vám hlásí hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka a přejí klidný a ničím nerušený poslech. Zdravíme naše pravidelné i mimořádné posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze či z našeho audioarchivu. Hlasovat můžete například prostřednictvím SMS i z míst vašeho prázdninového či dovolenkového pobytu, a to od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 13. srpna do 12. hodiny polední. Dnes se vám postupně představí obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech i z Moravy. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. V nynější prázdninové době rozhoduje opravdu každý hlas. Jedna píseň smí zaznít pouze 3x. Pokud ji svými hlasy posunete do dalšího kola, vystřídá ji druhá, respektive třetí od stejného interpreta. Tak tomu bude v tomto kole i vícekrát. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce, tedy 736 510 850, nebo formuláře z webových stránek Proglasu. Tam si také můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který bude vyhovovat právě vám. Možnosti hlasování vám pochopitelně zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola postoupí nejméně 3 při rovnosti.

Třída je pražské profesionální hudební těleso, totiž cymbálová muzika Jiřího Janouška z Prahy, který ovšem interpretuje i muziku ze Slovenska. Bude to sada slovenských čardášů s incipitem Před takovskou farou. Zpívá ženská pěvecká skupina se solistkou Zdeňkou Halouskovou.

Dostatek hlasů nepřišel ani pro plzeňský lidový soubor Mladina se solisty Milanem Smolou, Marií Němečkovou a Zuzanou Švíkovou, která přišla s písní Od Strunkovic vítr fouká. V oblasti ovšem zůstaneme. Na novinkové pozici se představí lidová muzika Střemošné se solistou Zdeňkem Vejvodou z písní Na kamejtskej louce. Ať se vám líbí.

Sada mládeneckých rozmarných v podání muziky Radošov z Veselí nad Moravou tentokrát nezabodovala a pro muziku to znamená prozatím konečnou v naší hitparádě. Střídá ji další novinka. Sada dívčích milostných Ani mě nevoní v podání zpěvačky Lenky Gajdové a cymbálové muziky z Milotic. Je současně pozvánkou na národopisný festival kyjovského Dolňácka Milotice, který proběhne 6. až 9. srpna v areálu na Šidlenách, Milotickém zámeckém parku i v místním kostele. Jste samozřejmě zváni. A nyní Lenka Gajdová.

Úspěšně postupuje též muzika souboru Dileň z Karlových Varů se svým repertoárem z Krušnohorska. Milostnou píseň v rytmu tance Kolečko Plakala želela střídá milostná táhlice Když jsem šel od svojí milý Haničky, zpívá Dalibor Bárta.

Nadělené třetí místo naší hitparády se vrátila cymbalová muzika Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským. Soutěžní píseň Vím já o děvčině zazněla minule již po třetí. Je tu tedy novinka. Tomáš Pánek s písňovou sadou s incipitem Jadolina dolina doufám potěší i naše dnešní posluchače.

0: Девочка!
1: Mezi postupujícími se na druhé místo propracovala zpěvačka a cymbalistka Anna Můčková-Habancová, která se poprvé spolu s rodiči představila na albu Písňovou zahradou strážnické muziky Danaj. Veselý až škodolibý popěvek Jede, jede vývoda v úpravě její maminky Magdaleny Můčkové tak opět postupuje.

Samostatnou první pozici opět suverénně obhájil zpěvák z Horňácka Martin Čambal. Nezaměnitelný hlas představitele tradičního horňáckého zpěvního stylu s bojnickou sedláckou dobrojetí Janku z alba Zpívání a vyprávění z Kuželova zaspíval už po třikrát. Je tu tedy novinka Žertovná sedlácká Za horama prší déšť a Martin Čambal s horňáckou cymbalovou muzikou Miroslava Minkse směřuje do zlatého výběru folklorní sedmičky. Doufám, že ho podpoříte.

Právě dozněla nabídka 216. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jsou to Před Takovskou farou a Široká Dunajská voda cimbálové muziky Jiřího Janouška.

Třetí novinkou je pozvánka na Milotický folklorní festival Cymbálová muzika z Milotic a zpěvačka Lenka Gajdová Ani mě nevoní.

novinku, již třetí píseň cymbálové muziky Strážničan, zaspívá Tomáš Pánek a bude to písňová sada s incipitem Jadolina Dolina.

0: vlasy.
1: Další soutěžní kolo Folklorní sedmičky odvysíláme v premiéře v sobotu 15. srpna. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 13. srpna do 12. hodiny polední. Své favority můžete podpořit hlasováním přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldova@proglas.cz, popřípadě folklor@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný letní víkend s příjemným počasím, popřípadě s osvěžujícím deštěm. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
2: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18:30.
3: Je 19 hodin a začíná večerní zíváček.

Ahoj holky, ahoj kluci. O tom, jak se nevyplatí poslouchat čerta, byť byl malinký a třeba ze šišky udělaný, uslyšíte v dnešní večerní pohádce.

0: Lálinka byla hrozně líná. Byla tak líná, že se pořád jen válela po gauči nebo na lavici i na koberci. Jednou ráno podala maminka Lálince punčocháče.
1: Na, obleč si je,
0: řekla a odešla do kuchyně vařit kakao. Ale Lálinka se převalovala na gauči a vůbec se jí nechtělo vstávat a oblíkat se. A jak se tak protahuje, uviděla na stole svého čertíka Šišíka. Dostala ho od babičky. Tělíčko měl z borovicové šišky, proto mu říkala Šišík, a hlavičku kulatou z červeného papíru. Měl také červené růžky a samozřejmě dlouhý jazyk. A ten čert Šišík na ní mrkal, jako by jí chtěl něco říct. Lálinka vstala, vzala si Šišíka do postele, dala si ho k uchu a tu slyšela, jak jí čertík šeptá.
2: Blr, já ti poradím, Lálinko. Blr, když se ti nebude chtít něco udělat, tak vždycky jen řekni, já to neumím. Nebudeš muset nikdy nic dělat.
0: Maminka přišla z kuchyně.
1: Tak už jsi vzala ty punčocháče.
3: Když já to neumím.
1: Co neumíš? Ukáž, já ti pomůžu.
0: A maminka sama natáhla Lálince punčocháče. Čertík Šišík na Lálinku zamrkal, jako by chtěl říct.
2: Vidíš, jak jsme na to vyzráli?
0: Po snídani řekla maminka Lálince.
1: Pojď utřít mi nádobí.
3: Já to neumím.
1: Ale Lálinko, to přece není těžké utírat nádobí. Já ti ukážu, jak se to dělá.
0: Ale Lálinka nechtěla. Šišík byl spokojený. Od té doby volala maminka marně.
1: Lálinko, jdi zalít květiny. Zameď podlahu. No tak, uklid si hračky.
0: Na všechno dostávala stejnou odpověď.
3: Já to neumím.
0: Ale Lálinka rostla. Jednoho dne dostala tašku na záda a maminka ji vypravila do školy. Paní učitelka namalovala na tabuli jablíčko a chtěla, aby všechny děti takové jablíčko namalovali do sešitu. Děti se snažily. Jedny ho udělali moc velké, jako meloun, druhé moc malé, jako třešničku, ty třetí ho udělali šišaté, jako švestku, jen Lálinka, jak byla zvyklá, si nevzala ani tušku do ruky a řekla paní učitelce,
3: já to neumím.
0: Pak se děti učili číst a počítat, ale Lálinka ani pozor nedávala. Seděla tu jak pecka a na všechno jen říkala,
3: když já to neumím.
0: Když přišla Lálinka ze školy domů, stěžovala si čertíkovi Šišíkovi.
3: Mně se ve škole vůbec nelíbí.
2: Tak tam nechoď, zůstaň doma.
3: Co pak můžu? Do školy se chodit musí.
2: Já bych věděl o takovém místě, kde se do školy chodit nemusí. Tam v Papáčkově vůbec nemusí nikdo nic dělat. Tam každý jen odpočívá na trávě pod stromy. A na těch stromech místo hrušek zrají párky. Počkáš si jen, že ti je slunce ohřeje, pak natáhneš ruku na ty spodní větve, utrhneš si jich kolik chceš. Ty párkové stromy rostou nalevo, napravo máš koláčové pole. Natáhneš pravou ruku, utrhneš si koláček. Koláče tam rostou jako slunečnice, jen stonky. Nemají tak vysoké, aby se mohl snáze utrhnout. A v povětří tam lítají pečená kuřata. Koupou se v limonádových jezerech a hnízdí na zmrzlinových ostrůvkách.
3: Tam děti nemusí chodit do školy.
2: Ne. Tam děti nemusí vůbec nic dělat.
3: Je, kde je ten Papáčkov?
2: Já tě tam dovedu, jestli chceš.
3: Jo, ale to bych musela utéct od maminky.
2: No, to jo.
3: Tak kdy utečeme?
2: Třeba hned dnes v noci.
0: A udělali to, jak se uradili. V noci. Lálinka s čertíkem Šišíkem utekli. Ale nedošli daleko a už začala Lálinka fňukat, že jí bolí nohy. A v poledne naříkala, že má hlad.
2: Hele, tamhle jsou jahody. Natráme si je.
3: To já neumím.
2: Trhat jahody. To je tak těžký.
0: Ale Lálinka jen pokrčila rameny. Šli dál. Čertíkovi se zachtělo nějaké lumpárny.
2: Je, víš co, Lálinko, rozbijeme to okno naproti vem kámena. Stref se do okna.
3: To já neumím.
2: To
4: Neumíš?
1: Mm-mm.
0: Zlobil se čertík. Došli na kopec, který příkře spadal do údolí.
4: Pojď, když tě bolí nohy, skutálíme se z toho kopce dolů.
3: No to já neumím.
4: Tak si tu zůstaň. S tebou není žádná legrace.
0: Řekl čertík Šišík, hlavu si schoval do ramen a jak Šiška se skutálil z kopce dolů do údolí.
3: Šišíku, no Šišíku.
0: Volala za ním Lálinka, ale čertík se jí už neozval. Byl pořád menší a menší, až se jí docela ztratil z očí. Ach, to bylo neštěstí. Nohy jí bolely. Cestu do Papáčkova neznala. Hladová tam seděla na mechu a plakala. A jak tak pláče, zastavil se u ní Zajíček.
5: Proč pláčeš?
3: Když on mě Šišík napálil. Říkal, že mě dovede na místo, kde se jen leží a jí, a jí.
5: Kam?
3: No, tam, kde se nemusí nic dělat, jen jíst.
5: Jo, to já vím, kde to je.
3: Jo, a kde to je?
5: Sedni si mi na záda, zavezu tě tam.
0: Řekl Zajíček, protože mu Lálinky bylo líto. Lálinka si utřela slzy, sedla si Zajíčkovi na záda, držela se ho za uši a už se jelo. V lese přeskakoval Zajíček pařezy na louce krtiny. Až přiběhl celý udýchaný k zelnému poli.
5: Tak jsme na místě.
3: V Papáčkově?
5: No, tady si můžeš lehnout do brázdy a najít se do sytosti.
0: A Zajíček se hned dal do chroupání zelné hlávky.
3: Ale to není Papáčkov. Já chci do Papáčkova. Odnes mě do Papáčkova.
5: Papáčkov? Já nikdy neslyšel o žádném Papáčkově.
0: Lálinka už ani plakat nemohla. Stála tam uprostřed zelného pole a nevěděla kudy kam. A ještě k tomu vítr přihnal černé mraky, spustil se liák, začala bouře. Hrozná bouře.

0: Když bylo po bouřce, vypravila se Tereska, kterou Lálinka znala ze školy, s tatínkem na houby. Les hodně namokl a pařil se, ale moc toho v lese nenašli. Tereska s tatínkem se vraceli domů a jak tak šli kolem zelného pole, povídá Tereska.
1: Je, co je to tamhle na poli?
2: Tamhle? No to je strašák do zelí.
1: Strašák?
2: No, aby se ho zajíci polekali a nesežrali nám všechno zelí.
1: Ale tatínku, to není strašák. To je člověk.
2: Ale, co pak ty si nikdy neviděla strašáka?
1: Ale vždyť mu tečou slzy.
2: To je déšť.
1: Není, on si stírá slzy.
0: A tu se tedy i tatínek pozorně podíval na strašáka. Šli blíž a poznali Lálinku, promoklou a zuboženou k pláči. Terezčin tatínek vzal Lálinku na záda a jak balík ji odnesl domů k její mamince. Na Šišíka pak Lálinka nerada vzpomínala, že ji tak napálil. A neříkala už nikdy, já to neumím. Tak to nakonec dobře dopadlo s tou Lálinkou. Ale nemuselo to dobře dopadnout. Nemuselo.

Výmluvy a lenost nejsou dobří kamarádi. Ani čert, to už teď všichni víme. Zítra uslyšíme pohádku o tom, proč je hloupé vychloubání. Pohádky o vlastnostech, které napsala Frida Pistoriusová, vám čtou Magda Hauserová, Dušan Baur, Dana Pilchová a Igor Dostálek. Teď máme děti čas na jednu písničku a ta se jmenuje Slepejši a motejli. Tak si ji pojďme poslechnout.

To byla ta slíbená písnička a teď už byste měli děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože, ještě než půjdu spát, tě chci poprosit za odpuštění toho, co se mi dnes nepovedlo. Za to, že jsem někdy neuměla usmívat na lidi kolem sebe a za to, že jsem byl někdy byla někdy protivná. Dej nám všem sílu uvědomovat si, že na světě nejsme sami. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

Na Proglasu začíná hudební týdeník Slyšte lidé, kterým vás provází Milan Tesař. Dnes vás zvu na výlet za Nirvánou, čímž nemyslím pojem z žádného východního náboženství, ale americkou kapelu, která sice fungovala jen krátce na přelomu 80. a 90. let, ale zanechala v hudebních dějinách nesmazatelnou stopu. V posledních letech si všímám, kolik jazzových muzikantů zpracovává nejen největší hit Smells Like Teen Spirit, ale také další písně Nirvány. A zdaleka to nejsou pouze jazzmeni. A tak vás zvu k pořadu Ozvěny Nirvány, ve kterém se na tuto americkou rockovou legendu podíváme trochu jinak. Nepůjde tedy pouze o jazz, i když ten bude převažovat. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Spirit of Nirvana od americké skupiny Ancient Future. Vychází z hitu Smells Like Teen Spirit, který kapelník Matthew Monfort přepracoval do meditativní podoby inspirované severoindickou klasickou hudbou. Místo energie stylu grunge staví na melodii, improvizaci a jemných akustických barvách. Skladbu vydal nejprve jako samostatný single, poté na EP Purple Spirit, na kterém dále figurovala úprava Purple Haze od Jimiho Hendrixe. Vedle Monforta, který hraje na kytary, ve skladbě účinkují Mariah Parker na santur, což je turecký nebo perský druh cymbálu, a Benji Wertheimer na tabla, indické bubínky. Právě kombinace těchto nástrojů dodává známé písni nový, téměř rágový charakter.

Hrála nám skupina Ancient Future úpravu slavné skladby kapely Nirvana Smells Like Teen Spirit. Nirvana sice patří k legendám světové rockové historie, ale existovala pouhých 7 let. Vznikla v roce 1987 v Aberdeenu ve státě Washington a skončila po smrti svého zpěváka a kytaristy Kurta Cobaina v dubnu 1994. Přesto během této krátké doby zásadně proměnila podobu světového roku. Její skladbu Breed nám teď bude hrát izraelská skupina Šaloš. Impuls k natočení této skladby přišel od izraelské rozhlasové stanice. Jazzové trio se této výzvy chopilo po svém a proměnilo 2,5-minutový grungeový nářez v instrumentální jazzrockovou skladbu plnou rytmických zvratů a improvizace. Nahrávka vyšla v roce 2020 na albu Broken Balance. Samotné trio Šaloš se nehlásí k čistě jazzové estetice. Inspiruje se swingem, stejně jako třeba metalem.

To byla tedy ukázka z alba Broken Balance izraelského tria Šaloš, píseň Breed, původně od skupiny Nirvana. Konkrétně skladba Breed vyšla na slavném albu Nevermind a i když to nebyl oficiální single, časopis Rolling Stone ji v roce 2015 označil za čtvrtou nejlepší skladbu Nirvány vůbec. Alba Nevermind se prodalo více než 30 milionů kopií, což z něj dělá jedno z 25 nejprodávanějších alb v historii populární hudby. Pod názvem Folk Nevermind se dali dohromady tři belgičtí folkoví hudebníci, aby vytvořili projekt, kterým vzdají Nirváně a jejímu slavnému albu poctu. Jsou to zpěvák a kytarista Manny Champagne, houslista Damien Chierici a akordeonista Didier Laloa. Na nahrávce hostují další hosté, jako například zpěvačka Alma Laloa, hráč na klávesi Erno Le Mantolé, Mathieu Lacrosse na buzuki nebo Michel van Achter, který přispěl elektronickými beaty. Jejich příspěvky jemně rozšiřují zvukové možnosti alba, aniž by narušili jeho převážně akustický charakter. Projekt ukazuje, že písně Nirvány mohou fungovat i ve folkovém žánru. Melodie skladeb jako Come As You Are, Polly, Lithium nebo All Apologies obstojí i v prostředí inspirovaném belgickou a keltskou lidovou hudbou, což je hlavní myšlenka celého alba. Aranže stojí na akustických nástrojích, především na diatonickém akordeonu, houslích a kytaře. Místo grangeové syrovosti přinášejí melodické, místy až komorní pojetí, které odhaluje sílu písní Kurta Cobaina bez elektrických kytar. Poslechneme si píseň All Apologies.

jazzovou scénu. Předtím zmíním, že album Nevermind vyšlo v září 1991 a v lednu následujícího roku se dostalo na první místo americké hitparády, kde se sadilo strůnu Michaela Jacksona. Byl to symbolický okamžik, který ukázal nástup alternativního roku do hlavního proudu. Největší hit z tohoto alba, Smells Like Teen Spirit, hrává na svých sólových koncertech americký pianista Brett Meldau. Nejde o doslovnou předělávku, ale o hluboce promyšlenou klavírní interpretaci, která zachovává melodickou podstatu skladby a zároveň ji rozvíjí prostřednictvím improvizace. Zařazení Nirvány dobře zapadá do Meldauovy dlouhodobé umělecké filozofie. Tvrdí, že dobrá píseň obstojí bez ohledu na žánr a proto přistupuje k rockovým skladbám se stejnou vážností jako k jazzovým standardům nebo klasické hudbě. V Meldauově podání se z grangeového hitu stává téměř impresionistická klavírní skladba. Místo syrové energie elektrických kytar staví na dynamických kontrastech bohaté harmonii a postupně gradující improvizaci.

V pořadu Slyšte lidé jsme se dnes vypravili za Nirvánou. Posloucháme úpravy skladeb této americké skupiny v podání různých umělců, ať už jazzových nebo folkových. Konkrétně nejslavnější skladba Nirvány Smells Like Teen Spirit se dočkala už mnoha jazzových verzí. A tak si posolové klavírní od Breda Meldaua pojďme hned poslechnout ještě jednu. Tentokrát budou hrát bratři Wasserfuhrovi z Německa, Julian na trubku a Roman na klavír a syntezátory. Jejich pojetí je opět pomalé a lyrické. I v tomto případě melodická interpretace odhaluje jinou tvář slavného hitu a ukazuje, jak silná je jeho samotná melodie. Wasserfuhrovi se nesnaží Nirvánu jazzově předělat, ale znovu ji vyprávět. Jejich verze stojí na melodii, atmosféře a jemné souhře trubky a klavíru. Takže působí spíše jako meditativní vzpomínka na tvorbu Kurta Cobaina, než jako efektní crossover. V nahrávce účinkují i hosté jako baskytarista Tim Lefevre nebo bubeník Keith Carlock.

Posloucháme skladby skupiny Nirvana v podání umělců z celého světa. Jako poctu tvorbě Nirvány pojal své první album Heart Shaped slovenský kytarista Tomáš Lukáč. Zařadil na ně hned 8 úprav písní americké kapely, jako Smells Like Teen Spirit, Heart Shaped Box, All Apologies, Dumb nebo You Know You're Right. Album bylo na Slovensku nominováno na jazzovou cenu Esprit a potvrdilo Tomáše Lukáče jako hudebníka, který dokáže přirozeně propojit svět grunge a současného jazzu. Ani v jeho případě nejde o pouhý převod rockového stylu grunge do jazzového jazyka. Lukáč zachovává výrazné melodie, ale rozvíjí je pomocí improvizace, proměnlivých rytmů i rockové energie, takže jednotlivé skladby fungují jako plnohodnotné moderní jazzové kompozice. Poslechneme si úpravu skladby On a Plane.

opakovaně zmiňujeme, že jazzové nebo folkové úpravy hitů skupiny Nirvana jsou klidnější než originál. Přitom název kapely údajně vybral Kurt Cobain záměrně jako opak agresivního punkového názvosloví. Slovo Nirvana označuje v buddhismu stav osvobození a vnitřního klidu. Cobain chtěl jméno, které bude znít příjemně, krásně a trochu tajemně. Ostatně i samotná Nirvana dokázala hrát jemně. Legendární koncert MTV Unplugged ukázal úplně jinou tvář skupiny. Místo očekávaných hitů kapela zařadila řadu převzatých skladeb, například od Meat Puppets, Led Bellyho nebo Davida Bowieho. Své vlastní skladby pak hrála v téměř folkových úpravách. Album z tohoto vystoupení dnes patří k nejuznávanějším živým nahrávkám v historii rocku. Jednou z takových klidných a akustických písní Nirvány je Something in the Way. Jejíž úpravu zařadila v roce 2020 na své album The Tunis Diaries tuniská zpěvačka Emel. Její verze není pouze převzatou písní. Vedle Cobainova původního textu zpívá Emel také vlastní arabské pasáže, čímž dává skladbě nový význam a propojuje osobní i společenskou zkušenost se svým kulturním zázemím. Emelina interpretace proměňuje rockovou baladu v meditativní, téměř orientální zpěv. Minimalistický doprovod a její výrazný hlas zdůrazňují melancholii skladby a ukazují, že hudba Kurta Cobaina dokáže přirozeně oslovit i posluchače mimo západní rockovou tradici.

Takto si tedy s písní skupiny Nirvana poradila tuniská zpěvačka Emel. Kurt Cobain, kytarista a zpěvák Nirvány, sice zemřel v roce 1994, čímž také slavná kapela zanikla, ale na scéně dál působí jeho kolega, bubeník Nirvány Dave Grohl. Ten v roce 1994 založil skupinu Foo Fighters, která úspěšně funguje už více než 3 desetiletí. Třetí člen Nirvány, baskytarista Chris Novoselič, se v poslední době více než hudbě věnuje politice. V květnu 2023 vstoupil do politické strany Forward Party a stal se jejím předsedou ve státě Washington. Ze strany začátkem roku 2024 odešel a založil vlastní regionální politickou stranu Cascade Party of Washington. Ale pojďme zpět k písním Nirvány. Maďarská zpěvačka Linda Kováč zařadila v roce 2017 na své album Recycle úpravu písně Come As You Are. To je další skladba, která pro svou silnou melodii a lyrickou atmosféru přitahuje jazzové muzikanty. V akustické jazzové verzi Lindy Kováč zní takto.

Posloucháme úpravy písní skupiny Nirvana v podání různých interpretů. Lindu Kováč v této úpravě skladby Come As You Are doprovázeli Márton Feňveši na kytaru a Andráš Déš na perkuse. Mimochodem v jiné zaznamenané verzi této písně maďarskou zpěvačku doprovází pouze György Orbán na kontrabas. My jsme v úvodu pořadu poslouchali hned tři úpravy největšího hitu Nirvány Smells Like Teen Spirit. Tento trochu záhadný název vznikl jako vtip. Kamarádka Kathleen Hanna z kapely Bikini Kill napsala Cobainovi na zeď nápis Kurt voní jako Teen Spirit. Myslela tím deodorant Teen Spirit, který používala Cobainova tehdejší přítelkyně. Cobain značku prý neznal a domníval se, že jde o nějaké poetické revoluční heslo, tolik legenda. My si na závěr poslechneme skladbu In Bloom, což byl čtvrtý single z alba Nevermind, vydaný v listopadu 1992. Jako poctu Kurtu Cobainovi tuto píseň natočil v roce 2016 americký country zpěvák Sturgill Simpson. Zařadil ji na album A Sailor's Guide to Earth, které jako celek věnoval svému novorozenému synovi. Zajímavé je, že Simpson v jednom detailu změnil text písně. Zatímco Cobain zpívá neví, co znamená to, co říkám, a tak odkazuje k nepochopení Nirvány ze strany části publika, Simpson z toho udělal neví, co znamená někoho milovat, protože tak si text z mládí chybně zapamatoval. Když zjistil chybu, požádal správce Cobainovy pozůstalosti o svolení tuto drobnou změnu ponechat, protože zapadala do celkového poselství alba o lásce a otcovství. A já myslím, že právě tato píseň bude to nejlepší na závěr dnešního pořadu. Připravil jej pro vás a na vaše reakce se těší Milan Tesař. O zvuk se staral Šimon Kupka.

0: Krásný den, přátelé, vítám vás u dalšího pořadu Charitalk, u pořadu, který je plný zajímavých osobností, jak z oblasti charity, tak i kolem ní. No a mým dnešním hostem je doktorka Romana Křenková, advokátka, která se specializuje na rodinné právo, ale také se věnuje literatuře a mnohokrát spolupracovala a spolupracuje s Charitou Česká republika. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: Paní doktorko, paní Romana Křenková je sice doktorka, říká, že od toho pomalu jako odchází od tohoto světa, ale zeptat se musím. Stále se věnujete advokaci, věnujete se rodinnému právu. Tak co je nejtěžší v dnešní době pro vás jako pro advokáta?
1: No, to nevím přesně, co je nejtěžší, ale patrně v tom rodinném právu, které mám-li se vyjádřit přímo k tomuto, tak ty lidi prostě ke mně přijdou a jsou zhroucení. A já se musím snažit prostě spíš fungovat jako farář, spovědník, psycholog a psychiatr, než je dám jaksi dohromady, aby byli vůbec schopni se třeba zúčastnit nějakého těžkého soudu. Mm-hmm. Protože tam se jedná, na rozdíl od jiných právních institutů, se fakt jedná o osud. Jo? Mm-hmm. Sice v první řadě jsou vždycky jenom peníze v tomto světě, ale já si právě v tom rodinném právu uvědomuji, že to zdaleka nejsou jenom peníze, ale že to jsou osudy lidí, osudy dětí, komu budou svěřeny, jak to bude s jejich péčí, jestli budou více u otce, u matky, jestli matka a otec budou jaksi se, tak říkajíc, vozit po svých dětech, aby se pomstili svému partnerovi
0: a tak dále.
1: Což je vždycky špatně a je to velmi častá okolnost. I když musím říct, že se to dneska mění, že ty dohody mezi rodiči jsou daleko častější, než bývaly, také proto, že to právo dneska svědčí víc otcům. Ne víc, ale stejnoměrně. Že dřív to bylo, že matka téměř 100% získala děti do péče. Dneska to je fakt, toto se teda změnilo a je to správná změna. Ale myslím, že ty ženy na to nejsou tak úplně ještě připraveny stále.
0: Aniž bychom byli úplně konkrétní a jenom velmi krátce, máte nějaký skutečně kuriozní příběh, až třeba úsměvný?
1: No, třeba se mi stalo jednou, jestli mohu být trošku nekorektní tady při tom vysílání, že na mě protistrana v rodině právním sporu, a dokonce to byla vnučka velmi slavného architekta, jehož jméno nebudu uvádět, a u soudu, kdy jsem zřejmě jí šlápla nějak na kuří oko, jak se říká, tak na mě začala řvát ty svině u soudu. A soudkyně, tam byla velmi přísná soudkyně, která se jmenovala Synevičová, to byla přísná, myslím, že byla zrovna tady na šestce, na Praze 6, a ta byla velmi přísná, jo, ale bodu jí to tak vzalo dech, že vůbec nebyla schopna jako jí třeba vykázat ze soudní síně, tak se to jako by tak promlčelo.
0: Překvapilo to i paní soudkyně, která
1: byla přísná. Překvapilo jí to velmi, jo.
0: Vy se asi setkáváte s různými lidmi, s různými příběhy. Jenom se zeptám, a o tom jsem na začátku taky mluvil, zmínil jsem to, vy se věnujete i literatuře. Snažíte se občas do některých těch vašich děl vkomponovat ty příběhy, které prožíváte?
1: Teda je to zajímavá otázka, nikdy mě nenapadla, ale v životě jsem tam nevkomponovala vůbec nic. Já totiž jsem právníkem trošku ironii osudu, protože já jsem chtěla studovat medicínu, což se mi nepoštěstilo v tom minulém režimu.
0: A teď bych mohl říct doktor jako doktor, že jo?
1: Jo, no a prostě, a pak jsem vlastně po té, co jsem prostě v minulém režimu byla ženou muže, který byl zavřen za pobuřování a tak, tak jsem, pak když jsem se z toho nějak otřepala, tak jsem se na konci toho komunismu dostala napráva ironii osudu, že prostě můj kamarád, takzvaný 68, kam jsem šla pracovat do toho podniku přes strašně složitý peripetie, kdy jsem nemohla dělat ani prodavačku zeleniny a tak, tak on řekl, když jsem si s ním nějak promluvila a řekla jsem mu na rovinu, co mám všechno za sebou a kdo jsem, tak on řekl, já vás beru na písařku. A z písařky mě za rok dostal napráva tím způsobem, že jsme šli kajícně na nějaký ministerstvo zemědělství, kde seděl jeho kamarád, taky 68, jako obtížen těmi hříchy minulosti. A prostě to bylo ještě teda za minulého režimu. A on řekl, hele, jmenuje se tak a tak, je to ročník ten a ten a dostaní na práva. A on řekl, hele, já zkusím, jakou mám ještě sílu. A dostal mě na práva, ještě jenom řekl, že musím dělat zkoušky. Takže to byla ironie, já jsem nikdy vlastně žádným právníkem být nechtěla. Proto jsem se taky asi vrtla spíš k té literatuře, patrně.
0: Kde se ve vás vzala ta chuť psát? Je to jakýsi únik?
1: No, chuť psát, já ani nevím, já nejsem ten klasický typ, který říkal, že už ve 4 letech psal básničky a tak. Ne, to vůbec není tak. Prostě já jsem se dostala na tom gymnáziu, ale asi jsem k tomu tendovala do takové skupiny jaksi chytrých lidí. Byl to takzvaně ten evangelický dissent, byl to Kocáb, Trojan, Dus. A my jsme jezdili do takzvané Mladé Boleslavy, nebo Boleslav se tomu říkalo. A byl to taky vždycky nějaký víkend, několikrát v roce. A to bylo tak omamně inteligentní setkání s bezva lidma a s výbornou literaturou. A ty mě navedly na trajektory čtení zajímavých věcí, třeba Martin Buber, tehdy jsem četla Já a ty od Martina Bubra, nebo Mít či být od Ericha Fromma a tak. A to mě úplně jako někam hodilo do takového opravdu jako bezva myslivého prostředí, protože mý rodiče sice byli oba lékaři, ale nebyli to žádní intelektuály, byli to praktický lékaři, praktičtí lidé, inteligentní, ale intelektuál je něco úplně jiného, než ještě je být inteligentní. No a to jsem se právě setkala v té Boleslavi a to mě nějak vehnalo na trajektorii přemýšlení, čtení a pak já jsem psala už dávno, jenže jednak jsem si nevěřila a takový ty básničky, to nefrčí už dávno, básničky se moc nevydávají, ani nekupujou. A taky můj první román Peřiny a chléb vyšel v roce 2015. Já jsem si nevěřila, že jsem schopná napsat tak jako dlouhou formu, velkou formu, jako román. A tam jsem, když jsem to napsala, vyšel v Torstu, tak jsem pochopila, že jsem toho teda schopná, ale já jsem do té doby vůbec si nevěřila, že jsem schopná napsat takovou větší formu, jaksi.
0: No. Je to Peřiny a chléb je vaše autobiografie?
1: Je to autobiografie, současně samozřejmě tam jsou i fiktivní prvky, žádný román není čistá autobiografie. Tam je řada fiktivních prvků, jako v tom novém románu Před očima, tam jsou, vychází to z autobiografických prvků silně, ale samozřejmě jsou tam i fiktivní příběhy, fiktivní kapitoly a tak.
0: Když se tak na vás dívám a povídám si s vámi, tak vy jste sice advokát, jste sice doktor práv, ale mám pocit, že jste velmi lidský člověk. Ne každý právník takový je. Máte pocit, že by právníci, advokáti, ale i soudci, měli mít sociální cítění?
1: To si teda myslím, že je zcela nepominutelný fakt, ale jako málo kdy ho vidím. Málo kdy ho vidím, ty advokáti tam přijdou v černých oblecích, mají takovou jako zlatý péro za, já nevím, 100 000 nebo kolik, mají tady v kapsičce a chovají se tam, teď tam hážou těma paragrafama a podle mě já právě tu lidskost nevidím. Mnohdy ji nevidím ani u soudců, kde bych to ještě více vyžadovala.
0: A mnohdy ani u žen soudkyň, že?
1: No to ne. Jo, prostě za tím příběhem, zvlášť teda v tom rodinném právu, když jsme o tom mluvili na začátku, tak jsou silný příběhy. Tam je vždycky nějaký třepotající se dětský osud nebo lidský osud. A to je moc těžký a ten soudce, potažmo i ten advokát, jsou hodně odpovědní za to, jak to dopadne a jak to bude dál. A může to ten život taky úplně zničit. Takže...
0: Nemáte někdy pocit, že ten soudce či ta soudkyně, nemusíme vůbec nikoho jmenovat, se někoho nedotknem, ale že se občas i mstí někomu třeba za svůj neúplně dobrý kvalitní život?
1: Přesně, to mám často pocit. Když cítím, že někdo se chová nějak hodně excentricky a tak nevšímavě, lhostejně, já ani bych nemohla říct, asociálně, já bych ani nemohla říct krutě, to vůbec to ne, ale tak zcela indiferentně, tak si říkám, holka, ty se asi taky rozvádíš, nebo tě doma bije muž, nebo něco takového. A často mě to napadne. Ale pak teda, abych jako objektivně řekla, někdy vidím právě takový bezva soudkyně třeba, kterou vidím, že prostě má doma tu rodinu, že to chápe a teď jako se snaží, teď to vysvětluje těm klientům, teď jako přímo jako mě láme k nějaký dohodě a to já na ní jdu moc ráda, když vidím, no, že to je lidská nějaká dohoda o osudu těch lidí, no to mě, to jsou taky tací, taky, taky.
0: Odcházíte z těch soudních síní víceméně, více spokojená nebo více rozhořčená, smutná?
1: Já odcházím spokojená v tom smyslu, že se mě daří, ale musím říct, že to je založený na... Já se dobře připravuju. Mm-hmm. Já nic nenechávám v náhodě. Já si to promyslím, já to pročtu, já si napíšu poznámky, já prostě to nenechávám v náhodě. No a takže odcházím spíš spokojená, že se mi zdá, že to dopadne dobře a často jdu i na tu dohodu, protože já někdy třeba zastupuju otce a vidím, že se ta matka chová úplně špatně. Ale říkám si, dítě, to matka. A teď já ještě nechci, aby se chovala až tak špatně, abych mohla u toho soudu právě jí i pomoct v tom smyslu, aby ty děti na tom netratily. Jak jsem vám řekla, já jsem spíš jako farář a psycholog, než ten právník. No.
0: Máte pocit, že ti rodiče často, jak slyšíme občas, a třeba to manželství nefunguje a říkají, ale my jsme spolu jenom kvůli těm dětem, že není naopak lepší, když se ti partneři rozejdou, zůstane těm dětem jeden i druhý rodič, byť žijí každý jinde s někým jiným, ale funguje to, než když doma slyší ty hádky, někdo někoho třeba bije, že ne za každou cenu se ty věci mají držet.
1: Přesně takhle to cítím. Hmm. Rozvíjí se včas, dohodnout se, rozvíjí se a
0: vždycky na to dojedou dětma. To dítě, že jo? To je asi vždycky.
1: A s těma dětma se domluvit, to je první. Oni někdy přijdou a chtějí se rozvádět a první moje otázka je, jestli se zeptali, nebo jestli to oznámili dětem, jestli s nima o tom promluvili. Ne, to nejde. Jo, rozhodně jsem pro rozvod. Rozvod není tak zlá věc. Zlá věc je spolu žít špatně před těma dětma. To teda... Z toho jsem velkým jaksi přívržencem.
0: Stává se i ta situace, kdy ty lidi se u toho soudu naopak domluví a nerozvedou se a pochopí řadu věcí, že spolu můžou dál žít?
1: To se mně stalo, ani nevím, u soudu, to snad ani moc ne, ale stalo se mi to v kanceláři, kdy jsem jim rozmluvala ten rozvod, ne, že bych na sebe, ale vlastně jsem jaksi... Uvědomí toho, že jsem poznala, v čem žijou, jak žijou, tak se mi zdálo, že to není důvod pro to, aby se rozvedli. Mm-hmm. Tak jsem jim jaksi vylíčila, že to, co spolu už ujeli, tu dráhu, že to má v sobě velkou, hlubokou cenu, ta ujetá dráha, a že by spolu měli zůstat, že to je hodnota, na který můžou stavět. A asi tak třem manželským dvojicím jsem to rozmluvila. A myslím, že spolu zůstali.
0: Jak jsem mluvil o té sociální stránce i o tom, že vy spolupracujete často i s Charitou Česká republika, tak vy sama se snažíte vždycky, aby ti lidé, pokud už ty služby právní využívají, tak neplatili zbytečně víc, než je nezbytně nutné. Ne každý advokát právník to dělá. Jedna věc, že jsou nějaké předpisy, druhá věc, že i ten právník musí z něčeho žít, ale samozřejmě asi vydělávat na lidech nebo uměle protahovat ten spor je amorální. Obzvlášť, když člověk vidí, mám pocit, když to nikam nevede třeba.
1: To je amorální. Asi to advokáti dělají. Je fakt, že já se o ně vůbec nezajímám, o ty, co vydělávají peníze. Mně o ty peníze nikdy nešlo. A důležité je, že v té rodině vždycky nikdy peníze moc nebyly. Proto taky na mě zbylo tohle, protože byly rozjetý velký projekty v 90. a tak dále. Pak různý ministři, co skončili jako ministři, tak jeden zastupoval třeba dopravní podnik a tak dále. Tam jsou ty peníze, jenže já o to nikdy nestála. Proto na mě ten osud to ví, to je velká spravedlnost. Že na mě to zbylo a já jsem s tím srozuměná. Je to bezva.
0: Že mají lidé, kteří to potřebují někoho takového, kdo se za ně takhle schopen být a je tím i tím spovědníkem. Není jenom tím tvrdým právníkem.
1: Ne, přesně tak.
0: Když se vrátím k vaší literatuře, tak vy, Romano, kde čerpáte tu inspiraci, tu energii, když to není teda v tom právním prostředí?
1: No já vám nevím, je fakt, že ta moje poslední knížka, tam teď lidi, já mám docela hezký jaksi hodnocení a já mám někdy dojem, že ta inspirace, že to nějak jako teče z vůry, skrze mě, že jsem jenom jakýmsi...
0: Prostředníkem?
1: Prostředníkem, jakousi hlásnou troubou někoho, něčeho, vesmírného nějakého hlasu. A já mám proto i důkaz, mně se třeba stalo, že jsem psala na počítači, jsem psala a něco se, já nejsem žádný odborník na počítači, něco se tam udělalo, že zmizel ten text, takovýhle nějaký text, pár řádek. A já jsem to psala znova. A napsala jsem to doslova stejně. Já jsem si pamatovala, že to bylo stejný, ale byl to třeba kousek. To si nepamatuje z toho slovo od slova. Já mám důkaz o tom, že se mi zdá, že fakt skrze mě něco jde, že to ani není nějak moje zásluha, ta inspirace. A v čem teda ještě bych mohla říct to, že já jsem kromě toho, že jsem trochu četla, ale nejsem žádný, že bych přečetla celý knihovny a všechno od zora. To v žádném případě. Ale já jsem v životě prostě hodně lelkovala taky. Když se mě kdysi i ptali, co jako dělám, já tak chodím tím světem a pozoruju. A strašně pozoruju. A dneska, když ten svět podle mýho názoru se ocitá opravdu jako v neutěšené podobě, hodně. Kam se podíváte, tam byste brečel. Já jsem se rozhodla, že už budu jenom pozorovat. Já pozoruju.
0: To máme podobný.
1: Jo. Já pozoruju, vnímám to.
0: Člověk se teda občas jenom diví někdy.
1: Někdy se velmi diví, ale ta role toho pozoru, není to zbabělost ani nic. Je to ani z nezbytí, že by to bylo. Je to postoj. Prostě je to postoj. No. A takhle to je dobře, že to máme podobný.
0: Říká se, je to stará pravda, že slovo má magickou a neuvěřitelnou moc a že slovem můžeme stejně, ať už je vyřčené nebo psané, ale hlavně vyřčené, jak velmi potěšit, tak velmi ublížit, ale i zabít. Máte taky ten pocit?
1: To je určitě pravda. Třeba jako slovo, který řeknete něco hodně krutýho a strašného, třeba zvlášť v rodině, už to nemůžete vzít moc zpátky. To je opravdu, to je pravda. A to je jedno hledisko. Jenže druhý hledisko je, myslím, že Halas nebo Hrubín, to nevím, napsal dnes básník ani neví, proč tu je. Dnes už se život veršem nerozsvěcí, dnes už se jenom stenografuje úpění rozpadajících se věcí. K tomu bych řekla, že to je druhý hledisko, že to slovo dneska lidi nečtou. Ono je to slovo a moc nebere a nezajímá. V tomto smyslu zase slovo nemá skoro žádnou moc.
0: Není to ale taky tím, že tak jako se říká o vodě, o ohni, že se to dobrý sluha a zlý pán, takže i sociální sítě, velmi vyspělá elektronika, jsou dobří sluhové, ale zlí páni, protože třeba v době covidu nebo v době, kdy lidé třeba mají rodiny rozdělené na nějakých x stovek tisíc kilometrů, tak spolu můžou komunikovat krásně, ale ve výsledku pak mnohé rodiny si nejsou schopni mezi sebou povídat a každý je v jiném rohu nebo v jiné místnosti a oni si i mezi sebou píšou zprávy.
1: No, nebo milenci se sejdou u kafe a on si každý píše na počítač, na telefonu. Neuvěřitelný, co se to děje.
0: Co vy radši, když i čtete knihu, tak klasickou, papírovou, anebo elektronickou?
1: Papírovou, bez diskuze papírovou. Já ani nemám to čtetí zařízení na ty elektronické knihy. To je pod mou úroveň, to já ne, to nikdy.
0: Takže osahat si tu knihu, mít ji, cítit tu vůni.
1: Jasně, a ten papír, ale já jsem stará generace, takže já dávám přednost těm starým metodám, no.
0: A píšete na počítači?
1: Ano.
0: A kolik času třeba, když už se teda do toho pustíte, máte na to ten čas, tak tomu třeba denně věnujete?
1: No, já vůbec nevím, jestli to mám takhle přesně. Já totiž ty knížky,

0: nějak, že ty děti chudáci, tam ty dva koloušci nějaký prostě trýzněný těma oběma rodičema, který si odžívali svý vzteky a nenávisti vůči tomu druhému vlastně na těch dětech. Tak to jsem byla teda, to bývám špatná, to teda nesednu a nepíšu. I když někdy píšu, protože to je terapie taky zároveň, že člověk se dostane z tohohle a píše, no. Ale já většinou to napíšu dost rychle, ten román potom, protože to strašně dlouho zraje. Já nechci, aby to bylo plytký, já chci, aby to bylo závažný, aby to jak se promluvilo k těm lidem, nebo pokud to bude někdo číst, a tak, ale to není žádný chtění, ono to ze mě pak jde, jak jsem vám říkala, jako dost spontánně, takže já nic nechci, já prostě cítím, že už přišel čas teda přisednout a začít psát, tak píšu, no.
1: Máte nějaký sen nebo představu, co napsat, co byste si ráda zkusila?
0: To já vůbec nevím. Ne. Já jsem strašně spontánní v tom psaní. Prostě až přijde, co přijde. Já jsem ten pozorovatel, já pozoruju, vidím ty lidi, vidím, jak se chová, vidím ten svět, vidím tu politiku, politiky, vidím všechno a pak se to jednou prostě, pak se to vyrodí a promění v něco. Píšu si někdy poznámky, když vidím fakt něco zajímavého na ulici, no, to, tak si napíšu takovou poznámčičku a tu pak jako mám, někde to vím, kde mám, a pak ji třeba použiju, pak si tak přečtu ty poznámky, ale to, na tom to nestojí a nepadá.
1: Co citáty, mota?
0: Ne, to já vůbec. Dřív jsem jako dítě jsem dělala na Gimplu, nebo co jsem milovala citát, ne, to vůbec.
1: Ani ne implementováváte do svých textů?
0: Ne, ne, ale jako já se teď věnu buddhismu už leta letoucí, a tak tam si někdy vypíšu nějaký třeba buddhistický takový krásný moto. Ani není to moto, je to prostě takový ten žitej příklad. A tak to si třeba napíšu do diáře a vracím se k tomu. Ale k citáty klasický, ne, to ne.
1: To nikdy.
0: To už nedělám.
1: Myslíte si, že prostřednictvím vaší knihy, vaší povídky můžete i někomu velmi pomoct? Že si to někdo přečte a najde tam nějakou sílu, odvahu, ať je někdo týraný, ať někdo žije ve vztahu, v kterým nechce, ať někdo třeba zvažuje změnu zaměstnání, že si pak někdo může říct, nebo vám to třeba někdo řekl, vy jste mi tím velmi pomohla?
0: To určitě ano, to si myslím, protože tam jsou i nějaký prostě právě autobiografický prvky, i když tou fikcí, jak jsem řekla, třeba klidně rozvádějícím se ženám, či co, ten můj poslední román, ne, že by to bylo o rozvodu, nebo tak, jo, ale jsou tam takový chvíle, kde jsem se vyrovnávala s určitýma věcma tohoto charakteru, to si myslím, že může. Co všechno člověk může prožít a může se zase jako Fénix z popela zvednout a dál rozletět do světa, jo? To může.
1: Kdo je váš první čtenář těch povídek a těch knih?
0: Moje dcera a můj muž.
1: A reakce?
0: No, oni, ale my jsou moc hezký, prostě, ale oni mě milujou, takže to není tak...
1: A bylo někdy, kdy řekli mami nebo řekli Romano, ne, tohle ne?
0: No... Myslím, že ani ne. Myslím, že ani
1: a nebo neřekli naopak, tak jsi tam o nás všechno nemusela vykecat?
0: No, toho se bojí. Ale já tvrdím, že příští román bude o nich. Teda o svý dceři píšu hodně, ale příští román bude i o mém muži.
1: A dcera se věnuje čemu?
0: Dcera je ergoterapeutka vystudovaná.
1: A manžel?
0: To je letecký inženýr.
1: Tak to máte pestrý.
0: Jo.
1: Sbíráte inspiraci i u nich, v jejich životech, v jejich profesích? Trochu?
0: No, ani ne v jejich profesích, ale v jejich duších spíš. To jo, to mě rozhodně inspiruje. Třeba můj muž je strašně hodný člověk. Opravdu hodný, opravdu jako dokonce až tak osobní budu, že on umí tak milovat, že mě to jako učí. Ještě prostě to je fakt člověk plný hluboký lásky v sobě. Tak to je. A ty jedna. A Filipa. Filipa je moje alter ego. To je zajímavá ženská, která jde do hlubin ona je štír. Ne, že bych se na to tak spolehala, na ty znamení, ale ona opravdu vidí hlubinné věci. Ona mě vidí do hlavy. Ona vidí všechno. To nepřeháním. Ona ví, co myslím. Prostě to je klasický štír.
1: A je tam to propojení mezi vámi určitě.
0: Strašně velký. A to je ta inspirace možná.
1: Jak jste krásně mluvila o svém manželovi, tak mám na vás jednu prosbu. Až tenhle rozhovor vyjde, tak mu ho prosím puste, aby to slyšel.
0: Já mu to říkám každý
1: mu to říkáte. Tak ať to slyší takhle veřejně, tak to je krásné. Tak zdravíme manžela.
0: Jo.
1: Ale je hezký, že vedle sebe můžou žít, fungovat a milovat se lidé, kteří každý má jinou

0: profesi a zároveň i vlastně vy jste ta umělecká duše svým způsobem velmi, tak je to fajn, že ne vždycky to funguje. Jaký máte takový recept třeba pro partnery? Protože mám pocit, možná mi to potvrdíte, že zatímco dříve ty naše babičky, dědečkové, prababičky spolu vydrželi 50-60 let, přežili války, různé věci, koncentráky a přesto všecko a neměli moc peněz, žili spolu a občas se pohádali. A dneska, jak já říkám, se těm mladým zlomí tuška, jdou od sebe, neumí řešit ty problémy. Jaký je takový základní asi recept, aby ty lidi spolu vydrželi a vážili si jeden druhýho?
1: Přesně, teď jste to řekl. Vážit si toho druhého. Nesmíte prostě poklesnout. Můžete ho kritizovat, můžete se s ním hádat, což my ale se nehádáme. Já nejsem hádavá, já jsem divoká, nejsem hádavá. Takže já jsem si nikdy nehádala. Ale o to nejde. Ale jde o to prostě vážit si toho člověka. Nesmíte nikdy prostě o něm zle uvažovat, že to je nějaký blb nebo něco takového, ne. To si myslím, že je základní. Jako takový, že milovat ho, a to jsou takový dost jako
0: všeobecný věc.
1: Všeobecný a hrozně abstraktní. Ona láska je hodně abstraktní.
0: A pomíjivý trochu.
1: No, ale je hodně velká abstrakce, že člověk, že lidská duše tomu až jako nerozumí. Třeba i milovat Boha. Já jsem se s tím potácela mnoho let, než mě nějak docvaklo, nějak niterně, spíš tak psychologicky, že milovat Boha lze. Ale já jsem to dlouhý leta nevěděla.
0: A tak je každý jiným způsobem, jiným výrazivem.
1: Je to velká abstrakce, která se klade na ty věřící v kostelích.
0: A je neuchopitelná.
1: No právě, strašně abstraktní. A to, než člověk se k tomu prokouše jako životem, to je hodně jako těžká cesta. Jo.
0: Takže vážit si jeden druhýho, ale to si myslím, že je jak v tom vztahu partnerském, manželském, tak i v tom pracovním.
1: Jo,
0: a zároveň, když si zaměstnavatel váží zaměstnance, tak naopak má tu jakousi jistotu, že to může být i naopak. Vy jste velmi inspirativní člověk, jak jste říkala, za minulého režimu jste to neměla jednoduché. Co vám v životě nejvíc pomáhá, když je nějaká krize, nějaký smutek?
1: Co
0: nebo se něco nedaří?
1: Teda, dřív to bylo tak, když mě bylo hodně, hodně špatně, tak jsem si vykládala tarot. Ale to jsem si prostě sedla, vyndala si ze fialového šátku ty tarotové karty, strašidelné karty Aleistera Crowleyho, oni byli teda žádná legrace. A vykládala jsem si a Filipa vždycky přišla, ťukala si na hlavu, že zase blbnu. No, teď se já tam takový meditační polštářek v pokoji, mám tam Budhu a já si na něj sednu a tak si jako zamedituju, tak si sedím prostě a snažím se prostě do toho srdce meditovat na srdce, to je nejdůležitější, protože tady je to centrum všeho. A tak meditovat na srdce na to, aby ty energie protýkaly, aby to srdce právě to protýkala, takže často si tam, než jsem šla k vám, tak jsem si tam taky sedla doma, chvíli jsem meditovala na tom polštářku. To je asi moje posila, a nebo to, co já dělám, abych se nějak tak vnitřně sjednotila a prostě byla v celku a byla šťastná, což jsem teda jako.
0: No protože
1: já jsem šťastný člověk.
0: Pracujete s lidmi, vydáváte spoustu energie, spoustu těch lidských příběhů, kolikrát starostí, musíte do sebe dostat, navnímat a někdy to člověka může vysát, unavit, vyčerpat. Tak to je asi cesta, jak z toho ven.
1: Já mám hrozně energie v sobě, pane Kekeli.
0: Jo.
1: Já mám tolik, já jsem strašně energická a já si pořád říkám, že už by mě měla opouštět. Neopouští.
0: No díky bohu, že ne.
1: Díky bohu, ale neopouští.
0: Šťastná to žena, jak by řekla paní knižně. No, povídalo by se s vámi krásně a dlouho, ale náš čas je trochu omezen. Nicméně, co je takovým vaším snem nebo plánem do nejbližší budoucnosti? Co byste si ráda nebo jiným lidem splnila?
1: No, mým plánem opravdu je prostě a smyslem života, ono pořád to člověk vymýšlel celý desítky let, prostě být, žít.
0: A být šťastný.
1: Jo, nic jiného není. A to opravdu je to, co je možný. A to ani nesouvisí na těch vnějších okolnostech. To závisí prostě na tom vnitru člověka. Jo? Takže být, žít, být šťastný. To je tak jednoduché. Lidi pořád něco vymýšlejí.
0: Pořád něco hledají, objevují.
1: Jo, netřeba.
0: Dobře, tak být, žít a být šťastný, to říká doktorka Romana Křenková, advokátka, ale také spisovatelka, básnířka a můj dnešní host v Charitolku. Moc děkuji za vaši návštěvu.
1: Není zač, ráda jsem přišla.
0: Děkujeme moc a René Kekely se s vámi bude těšit u dalšího dílu Charitolku.

snad z květu souhry neodkrojí. Prázdno v nás i jiný hlas.

dovolit projít. Prší déšť a vlhne vlas a kapky vlaží.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Jestli se k nám chcete připojit, stačí si v novém vydání breviáře nalistovat stránku 1143 a většina dalších částí modlitby bude pokračovat na stránkách následujících, kromě antifony ke kantiku Panny Marie. Tu najdete na stránce 800, tedy v novém vydání 1143 a 800. Pokud máte původní vydání breviáře, tak je to stránka 1024 a antifonu ke kantiku Panny Marie najdete na stránce 709. Dnes se s vámi bude modlit Lenka
1: a Tomáš.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Ze srdce vždy děkujeme Stvořiteli svému a vděčnost prokazujeme každou chvíli jemu. Šťastná je hodina, v kterou člověk s vděčností a upřímnou vroucností na Boha vzpomíná.
1: Neb tento svět pomine i marnosti jeho, jako voda uplyne vše, co v něm slavného. Ale my z hrobů ven, byť sebehlubší byli, poležit se v nich chvíli, stanem za soudný den.
0: Tak Bůh Otec uložil, všech věcí Stvořitel, svůj život vynaložil, proto můj Spasitel, abych s ním žil věčně, Duch Svatý to stvrzuje, v srdci mém osvědčuje, vím o tom bezpečně.
1: Od východu slunce až na jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno.
0: Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo.
1: Buď velebeno Hospodinovo jméno, nyní i na věky.
0: Od východu slunce až na jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno.
1: Povznesený Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
0: Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který trůní na výsosti a zhlíží dolů na nebe i na zem?
1: Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého.
0: Aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
1: Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet jako šťastné matce dětí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Od východu slunce až na jeho západ, buď pochváleno Hospodinovo jméno.
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, jsem tak sklíčen.
1: Pravil jsem ve svém rozrušení, každý člověk klame.
0: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: Drahocená je v Hospodinových očích, smrt jeho zbožných.
0: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal si moje pouta.
1: Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: V nádvořích domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jeruzaléme.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
1: Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu.
1: Ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno, na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky. Krátké čtení je z listu Židům z 13. kapitoly. Bůh, dárce pokoje, který vyvedl z mrtvých našeho Pána Ježíše, velikého pastýře ovcí, protože on spečtil svou krví věčnou smlouvu, ať vás
2: zdokonalí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli a nechť působí v nás, co je mu milé skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věčné věky. Amen.

0: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno si moudře učinil.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno si moudře učinil.
0: Země je plná tvého tvorstva.
1: Všechno si moudře učinil.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno si moudře učinil. Když nastal večer, vystoupil Ježíš nahoru, aby se modlil.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozstýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Když nastal večer, vystoupil Ježíš nahoru, aby se modlil. Kristus se smilovával nad těmi, kdo trpí, a kvůli nim projevoval svou lásku mocnými skutky. Buďme si toho vědomi a s důvěrou prosme.
1: Pane, ukaž nám svou lásku. Pane, víme, že jsme dnes všechno dobré dostali z tvé ruky.
0: Ať tvé dary nezůstanou bez užitku, ale přinesou v dobrém srdci hojné ovoce.
1: Světlo a spáso všech národů, ochraňuj své svědky, které si poslal do celého světa.
0: Zažehni v nich oheň svého ducha.
1: Dej, ať všichni přispívají k utváření světa, aby odpovídal tvému plánu.
0: A veď všechny, aby dobře chápali naléhavé požadavky dnešní doby.
1: Lékaři těla i duše, ulehči nemocným, přispěj na pomoc umírajícím.
0: A buď nám vždy blízko se svým smilováním a útěchou.
1: Milostivě připočti k blaženým naše zemřelé bratry a sestry.
0: Jejíž jména jsou v knize života. Pane, ukaž nám svou lásku. A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
2: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí věčný Bože, ty jsi nám poslal ducha svého Syna a přijal si nás za vlastní, a proto k tobě smíme volat jako k Otci. Upevni, co si v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve 9:15 večer vám na Proglasu nabízíme koncert komorní hudby. Nejprve uslyšíte serenádu C-moll pro dechové nástroje od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahraje Filharmonia Octet ve složení Vilém Veverka a Monika Boušková hoboj, Václav Vonášek a Martin Petrák fagot, Irvin Veniš a Karel Dohnal klarinet, Ondřej Vrabec a Přemysl Vojta lesní roh.

Slyšeli jste serenádu C-moll pro dechové nástroje od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahrál Filharmonia Octet ve složení Vilém Veverka a Monika Boušková hoboj, Václav Vonášek a Martin Petrák fagot, Irvin Veniš a Karel Dohnal klarinet, Ondřej Vrabec a Přemysl Vojta lesní roh. Následuje smyčcový sextet B-dur opus 18 od Johannese Bramse. Skladbu zahraje Verdi kvartet ve složení Susan Rabe-Schönlang, Johannes Hermann, Karin Wolf a Zoltán Pauliš. Hostují Hermann Voss a Peter Buck.

Právě dohrála poslední skladba dnešního koncertu komorní hudby. Slyšeli jste smyčcový sextet B-dur opus 18 od Johannese Brahmse. Skladbu zahrálo Verdi Quartet ve složení Susan Rabešlang, Johannes Hermann, Karin Wolf a Zoltán Pauliš. Hostovali Hermann Voss a Peter Buck.

OK, čau stromy. Chcete mě za krále? Já budu jim rád. Mám jednu podmínku. Budete poslouchat. Mé ostny jsou dost pevné a zjednají si pořádek. Můj oheň pálí silně a vrací vše na počátek.

0: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovarů.
1: Je tu pořad Nastalo je téma, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer. Dnes si uděláme výlet do Jaroměře nedaleko Hradce Králové, konkrétně do monumentálního kostela svatého Mikuláše. Hlavním důvodem je to, že město Jaroměř si v letošním roce 2026 připomíná 900 let od své první písemné zmínky. Vydáme se zde za historií do jednoho z nejvýznamnějších symbolů města, kostela svatého Mikuláše. Jeho interiér ukrývá řadu pozoruhodných historických artefaktů. Nahlédneme také do tajemných podzemních katakomb, kde odpočívají unikátně zachované mumie. Tím vším nás provede zdejší kostelník, varhaník a průvodce Jan Kočí.
2: Pane Kočí, my se teď budeme bavit o kostele svatého Mikuláše, ale v úvodu našeho pořadu by bylo možná dobré zmínit, že zde je ještě jedna velice zajímavá věc. Totiž letos, v roce 2026, město Jaroměř slaví 900 let od svého vzniku, že?
3: Tak my se letos připomínáme 900 let od první písemné zmínky o Jaroměři, o městě, které bylo později věným městem českých královen. A ta první písemná zmínka se dochovala od pokračovatele Kosmovy kroniky, kanovníka Vyšehradského, který v roce 1126 uvádí, že kníže Břetislav byl držen na hradě Jaromír. Takže můžeme říct, že to je vlastně doložený první obyvatel města, byť teda nedobrovolný. Stálo tady jakési přemyslovské hradiště, protože město bylo založeno knížetem Jaromírem, od kterého také získalo své jméno, svůj název. To byl ten kníže, který měl velice nešťastný život, bratr Boleslava III. A Oldřicha. A město teda potom z toho hradiště přemyslovského se vývojem stalo město, později tedy věrné město českých královen, leží dodneska na obchodní stezce do Vratislavy, možná i kvůli tomu získal kostel zasvěcení svatému Mikuláši. Svatý Mikuláš, patron námořníků, mořeplavců, ale také pocestných obchodníků, takže to je zřejmě ta vazba na tu obchodní stezku. Jinak město vlastně se nacházelo zde na náměstí současném, to je to historické jádro. V roce 1339 byl v Jaroměři založen augustiniánský klášter arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Ten klášter se nacházel ale mimo městské hradby, nedaleko Labe, místě, kde je dnes Penny Market. A u toho kláštera se také nacházel kostel Panny Marie, což je vlastně první jaroměřský kostel. Ten klášter měl však ale poměrně krátkou dobu svého trvání. Už v roce 1404 byl přestěhován do vnitřní části města. Byla vystavěna nová budova pro klášter v místech dnešního děkanství. Část pro božský dům stávala na kraji města, kde je dneska spořitelna. No a ten klášter mimo městské hradby byl zbořen, zachován zůstal pouze ten kostel Panny Marie. A řeholní kanovníci svatého Augustína zřejmě započali se stavbou tohoto trojlodního gotického chrámu někdy v té polovině 14. století. Pak ale přišly husitské války a Jaroměř byla v květnu roku 1421 oblehnuta husitskými vojsky, nakonec se dobrovolně vzdala, otevřela své brány pod příslibem, že měšťanům bude zachován holý život a budou propuštěni z města, takže oni byli podle záznamu vysvlečeni do těch spodních košil, vypuštěni z města, ale za městem vesměs utopeni v řece Labi. No a řeholníci, ti měli ještě smutnější osud, ti byli upáleni na náměstí. Město bylo vypáleno, stejně tak kostel, i tento svatého Mikuláše.

0: se městu příliš nelíbilo, zprvu se bránili, a protože byli zvyklí spravovat se během těch husitských válek sami, rozhodovat o městě samostatně. No a královna tedy potom nařídila, že město musí být za tuhle vzpůrnost potrestáno, takže byly městu odejmuty majetky a mělo být potrestáno i symbolicky, aby bylo vidět, že královna utrpěla v Jaroměří příkoří. Takže město obdrželo nový městský znak. Ten původní městský znak vypadal jako pyramida zrcadlově na špičkách proti sobě. Na jednom domě na náměstí ještě ten znak můžeme vidět. Heraldicky se to popisuje jako dvojitá obrácená stupnice. No a potom získalo tedy znak nový, který měl symbolizovat královnu a příkoří, které se jí zde dostalo ve městě. Takže ve znaku se objevila jednoocasá lvice, obtočená kolem trnovou korunou. A ten dnešní znak Jaroměře vypadá trochu jinak. Město ho získalo trochu kuriozním způsobem, protože když se v 18. století vyráběla nová pečetidla, tak se zřejmě omylem místo jednoocasé lvice vyrobilo pečetidlo s dvouocasým lvem v trnové koruně. A tak to zůstalo dneška. My ten městský znak společně se znakem Českého království můžeme vidět na zábradlí kůru zdejšího kostela.
1: Posloucháte Radio Proglas a v pořadu Na stole je téma. Jsme právě na návštěvě v královském městě Jaroměř, které slaví 900 let od své první písemné zmínky. Ve zdejším kostele svatého Mikuláše nás doprovází Jan Kočí.
2: Já když jsem se díval na model starého kostela, tak tam je vidět, že on měl mnohem více věží než teď a také má takový velice zvláštní tvar, že?
0: Ano, ten kostel je vlastně přistavěný z vnější strany, z východní strany k městské hradbě a dokonce jedna z těch hradebních věží byla zřejmě začleněna v souvislosti se stavbou do kostela, ta jižní. No a kostel stojí na svahu, protože celé to náměstí je vlastně na vyvýšenině.
2: Nad Labem.
0: Ano, přesně tak, že to Labe na té jižní straně protéká kousek od kostela. A došlo tady k takové docela nemilé věci při stavbě, protože když se kopaly základy pro jižní stěnu, tak se stavebníci, dělníci nedokopali až na to skalnaté podloží a tu jižní stěnu založili na těch labských naplaveninách, což mělo potom neblahé důsledky v tom, že se rozjížděl kostel, byla narušená vlastně statika, takže můžeme vidět, že ty i venkovní pilíře z té jižní strany se propojovali, aby se zvýšila jejich opěrná funkce. Tady pak na té jižní stěně můžeme vidět, že dvě okna jsou skutečně zazděná, ale příliš velký efekt to nemělo a vlastně ta statika byla zachráněna až v letech 1973 až 75, kdy se provedlo statické zajištění kostela, mikropiloty a statickým zajištěním ocelovými tyčemi, které se vlastně natloukly, provrtaly skrz základy až do toho skalnatého podloží. Takže tím se statika kostela zachránila. My, když se podíváme na tu jižní stěnu nahoře, tak vidíme, že je vykloněná ven více, než když se podíváme k té části u země. No a kostel měl celkem původně dvě věže. Tu jižní jsem zmiňoval z těch městských hradeb a severní věž, která byla asymetricky přistavěna z venkovní strany, z té se zachoval vlastně pouze zbytek toho původního vchodu. Obě dvě věže padly za oběť častým požárům, takže z nich, z té severní se nedochovalo vůbec nic a část té jižní je teďka skrytá v budově bývalé školy. Ten kostel byl vlastně i takovým uzlem toho závěru opevnění na východní straně náměstí a na té severní straně byly ještě vedle kostela dvě městské brány. Zachovala se pouze západní městská brána, která pak převzala funkci zvonice, když zanikly ty dvě věže a ta východní, ta byla zbořená v polovině 19. století. No a na téhle straně byly také ještě padací mosty, které chránily vstup do města. Poslední velká

0: stavební úprava kostela probíhala v letech 1904 až 1909. Na té regotizaci vnějšího pláště kostela a opravě a úpravě střechy se podíleli architekti Josef Mokr a Kamil Hilbert, oba dva, kteří působili jako architekti do stavby katedrály svatého Víta na Pražském hradě. A udává se, že kostel svatého Mikuláše touto úpravou získal vzhled francouzských katedrál, protože se změnila podoba střechy na hlavní lodi a na těch lodích bočních. Uvnitř naštěstí k té regotizaci nedošlo, takže se nám tu zachovalo krásné barokní a rokokové vybavení.
1: Opravdu je vidět, že ten kostel je velice bohatě zdoben. Je zde použito i hodně zlata a spousty barokních prvků. A my se teď můžeme podívat po tom vnitřku, co zde nalezneme zajímavého.
0: Tak určitě je to hlavní oltář. Autorem toho oltáře je Martin Krupka, byl stavěn v letech 1770-72. Martin Krupka třeba působil také, pracoval pro cisterciáky v Sedlci u Kutné Hory. A když se na ten hlavní oltář podíváme z vrchu, tak nahoře vidíme Nejsvětější Trojici. Na hlavním oltářním obraze je vyobrazen svatý Mikuláš, patron kostela. Je to jedna z částí legendy o svatém Mikuláši, jak se ve snu zjevuje císaři Konstantinu Velikému a žádá ho, aby neposílal na smrt tři nevinně odsouzené důstojníky. Pod tím hlavním oltářním obrazem je za sklem obraz Panny Marie Karmelské. Proč je tady Panna Maria Karmelská? Tady v Jaroměři bylo v 17. 18. století činné bratrstvo svatého škapulíře, neboli bratrstvo Panny Marie Karmelské, kteří právě uctívali toto vyobrazení Panny Marie. Po stranách tohoto mariánského obrazu jsou dva anděle. Z našeho pohledu vlevo anděl s křížem jako symbol nového zákona a na pravé straně anděl s Mojžíšovou holí s hadem jako symbol starého zákona. No a pak každého upoutají těch šest soch po obvodu presbytáře, sochy v nadživotní velikosti, vysoké 2,75 cm. A z našeho pohledu nalevo s malým mouřenínem jako atributem je svatý František Saverský, misionář. Ten malý mouřenín by měl být teda Ind, nebo svatý František i v Indii je pohřben. Ten následující z časté vyobrazení svatého Floriána, jak hasí hořící dům. Svatého Floriána tady v Jaroměři uctívali hodně, najdeme ho tady vícekrát vyobrazeného a jeho socha je i na Mariánském sloupu na náměstí, protože samozřejmě ve městě velice často hořelo. Další světec je svatý Josef, na druhé straně s rožněm je svatý Vavřinec, vedle něho svatý Jakub s poutnickou holí a na konci je svatý Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu.
1: Ty sochy vypadají opravdu majestátně, jsou krásně vyvedené a jsou pozlacené, že?
0: Ano, všechno to je dřevořezba, ale pozlacená.

0: Město Jaroměř, které slaví 900 let od své první písemné zmínky, a kostel svatého Mikuláše. To je téma našeho pořadu. V cyklu Na stole je téma. A svým výkladem nás zde provází Jan Kočí. Tak a teď jsme se přesunuli do severní lodě. Co tady vidíme zajímavého?
1: Tak tady v závěru severní chrámové lodě vedle oltáře Božího hrobu, to je už secesní oltář, jeden tedy z těch nejmladších zde v kostele, z té poslední obnovy a přestavby kostela, je na zdi umístěn náhrobek litevského knížete Dimitrije Sangušky. Dimitrij Sanguška byl tady v roce 1554 ve městě zavražděn a pohřben. A jak se litevský kníže dostal do Jaroměře, je spojený až s takovým romanticky přibarveným příběhem, ale ten příběh byl ve skutečnosti velice krutý. Dimitrij Sanguška patřil k předním polským šlechtickým rodům. Ono těžko říct s tou národností, že se uvádí, že to je jeden z prvních Ukrajinců doložených na území Čech. Jeho panství nicméně bylo na Litvě, na území Litvy, takže proto je nazýván kníže litevský. A podle toho příběhu on se oženil proti vůli své budoucí tchýně s Eliškou Ostrožskou. Ta jeho tchýně však dosáhla toho, že která tomu sňatku nepřála, že byl Sanguška odsouzen k trestu smrti v nepřítomnosti. Tím novomanželé mladí utíkali z Polska a směřovali do Roudnice nad Labem k svému příbuznému krakovskému purkrabímu Janu Tarnovskému. Cestou se zastavili v Lysé nad Labem, kde zrovna probíhala nějaká svatba. Netušili však, že jsou pronásledováni polským vojskem, které vedl Martin Zborovský. Byli dostiženi v té Lysé nad Labem. Eliška byla zajata a vrácena do Polska. Byla následně ještě dvakrát provdána. Byla to spíš taková oběť té sňatkové a mocenské politiky. No a Sanguška byl spoután a převážen také zpátky do Polska, kde měl být popraven. Ale protože došlo vlastně k porušení, dnes bychom řekli asi nějakého mezinárodního práva, protože polské vojsko vstoupilo na území Českého království bez vyhlášení války, tak zemští hejtmani nařídili královskému městu, že tady to polské vojsko s tím zajatcem musí zadržet. Což jaroměřští udělali. Ti Poláci tady byli několik měsíců drženi, ale oni toho svého vězně tady zavraždili, protože se obávali, že bude dosaženo toho, že bude propuštěn. Město potom si to tělo zemřelého vyžádali a po takových rozdlouhých jednáních byl tedy nakonec pohřben tady v kostele. A na ten hrob se víceméně potom zapomnělo, protože tady to dříve vypadalo trochu jinak. Ten Boží hrob vypadal obdobně jako zákristie a ta zeď stála přes tu náhrobní desku, která byla původně v zemi. A objevil ji až potom vlastenecký kněz František Petera Rohoznický před rokem 1860, který vlastně jako kněz na penzi, velký nadšenec, historik a amatérský archeolog, cestoval po farách v Čechách a vždycky tam prováděl takové záchranné archeologické práce a přitom studoval místní historii. A ten příběh o tom Sanguškovi, o tom se vědělo, ten byl i v literatuře, dokonce i divadelní hra o něm byla napsaná, takže hledal, kde by ten hrob mohl být a nakonec ho skutečně našel tady pod tím bývalým Božím hrobem. Tehdy se povedlo zkontaktovat ještě potomky Sangušku, tož byli potomci jeho bratra. A Roman Sanguška se jezdíval léčit v té době do západních Čech, do Františkových lázní. Takže Roman Sanguška se svými syny sem přijeli, hrob byl otevřen, ten původní starý náhrobek byl vyjmut, umístěn takto na zeď, jak ho vidíme dneska, a Roman Sanguška se svými syny nechali zřídit novou desku, která je dnes umístěná v zemi a kde je stručně popis tohohle znovu objevení a toho příběhu. Teď jsme postoupili kousek vedle hrobu Dimitrije Sangušky a stojíme před oltářem svatého Jana Nepomuckého. Tenhle oltář byl zřízen v roce 1729, takže ukazuje i na tu velkou úctu k novému baroknímu svěci Janu Nepomuckému. Úplně nahoře zase vidíme nebe s Duchem Svatým a v té nebeské slávě Jana Nepomuckého. Uprostřed je silueta Jaroměře, kostel má ještě jednu věž a úplně dole je peklo s těmi ďábly. Takže ty měšťané jsou někde uprostřed a mají na výběr, kterou cestou se vydají, jestli půjdou směrem nahoru nebo směrem dolů.
0: Teď se dostáváme ke kazatelně, která je opravdu monumentální. Má klasicky kolem sebe sošky čtyř evangelistů, tak jak to je obvyklé i v jiných kostelech, ale má i svá specifika. Mohl byste, pane Kočí, popsat, jaká to jsou?
1: Tak mezi těmi evangelisty na těch polích je vlastně pokračování výjevu z legendy o svatém Mikuláši. My tady vidíme tu část, která nám ukazuje uvedení svatého Mikuláše na biskupský stolec. V dalším poli je výjev, jak svatý Mikuláš uklidnil rozbouřené moře, když plul na lodi. No a ta poslední, to je ta nejznámější, ze které se odvozuje i to obdarovávání dětí od svatého Mikuláše, které nám ukazuje, jak svatý Mikuláš tajně v noci obdarovává otce se třemi dcerami, kteří schudli a hrozilo dokonce, že dcery se budou muset prodávat jako prostitutky. A svatý Mikuláš v noci tajně jim do oknem do té místnosti vhazoval zlato a peníze. Jinak autorem té kazatelny je také Martin Krupka, stejně jako toho hlavního oltáře. My teď stojíme u jednoho z dochovaných náhrobků v dlažbě kostela. Tady před stupněmi k hlavnímu oltáři je pohřbený Daniel Miselius. Byl to primátor, pocházel původně z Prahy, ale do Jaroměře se přiženil a byl to dědeček manželky Matyáše Bernarda Brauna. Matyáš Bernard Braun, významný barokní sochař, který působil pro hraběte Šporka v nedalekém Kuksu, si našel v Jaroměři nevěstu, stala se jí Alžběta Miseliusová, vnučka tady toho pohřbeného Daniela. A i tady u svatého Mikuláše se konala svatba Matyáše Bernarda Brauna a Alžběty Miseliusové.
0: Teď se přesouváme na jižní loď, která je vpravo od oltáře. Co zde vidíme?
1: Tady stojíme před bočním oltářem svatého Františka Xaverského. Po stranách vidíme sochy svatého Šebestiána a svatého Rocha. Takže František Xaverský, svatý Roch, patroni nemocných morem. U toho svatého Rocha vidíme, jak si ukazuje rukou na svou morovou ránu. Tím morem se nakazil při ošetřování nemocných. A u nohou má ten svůj atribut toho věrného psa, který mu podle legendy ty rány lízal, takže se svatý Roch uzdravil. Ten oltář byl postavený v roce 1680 jako poděkování za to, že město přežilo jednu z těch posledních morových ran. Dalším vedlejším oltářem je oltář Panny Marie Růžencové. Na tom hlavním obraze vidíme vyobrazení Panny Marie předávající růženec svatému Dominikovi. Ten obraz je už novější, ale pro nás zajímavý je ten spodní tmavý, obraz nejsvětějšího spasitele, Salvátora. Je to jedna z kopií toho originálního obrazu, který je uchováván v děkanském kostele v Chrudimi, spojený s tou legendou, jak o něho hráli švédští vojáci v kostky. No a tady se vypráví, že kdo si tuto kopii nejsvětějšího Salvátora ukradl, ale měl údajně tak silné výčitky svědomí, že ten obraz se tajně vrátil zpátky.
0: Já teď vidím, že když už se pohybujeme podle té jižní stěny, tak je zde udělaná celá jakási výstavka. Jsou zde nejrůznější předměty, jak zlaté, tak knihy, tak i roucha. Co byste nám tady k tomu mohl říct?
1: Tak je to taková malá ukázka, co se dochovalo z minulosti, z těch bohoslužebných předmětů, knih a oblečení tady u svatého Mikuláše. Takže jsou tu k vidění kalichy, ostatkové kříže, monstrance, bohoslužebná roucha ve všech liturgických barvách a tady před náma v vitrině je zrovna barokní misál a agenda, tedy texty ke svátostem. My se snažíme vždycky tu výstavu trošku měnit podle liturgické doby. Takže třeba u adventu je tady vystavená krásná rorátní kniha, která se nám zachovala.
0: Ty knihy budou asi velmi, velmi staré, že?
1: Tak je to vesměs 18. století. Jo. Nejstarší asi je ta agenda, ta je z roku 1699 a tahle zrovna teda pochází z kostela z Velichovek, který tehdy spravoval jezuité.
0: Mezi těmi velmi starými věcmi je uprostřed této výstavky také obraz, který určitě nebude příliš starý. Co na něm je?
1: Tak ten obraz je součástí oltáře svaté Maří Magdalény, která je uprostřed. Ten obraz Maří Magdalény je připisován škole Karla Škréty. Po stranách sochy dvou světic vlevo svatá Apolena, patronka těch pacientů s nemocnými zuby, vpravo svatá Agáta nebo Háta, zase se svým atributem ohněm. No a uprostřed je nový obraz spodobňující dva františkány, bratra Michala a Zbigněva, mučedníci z Peru, kteří byli zavražděni teroristy a jsou tedy patroni boje proti terorismu. A pod obrazem je také relikviář s jejich ostatky.

0: Pořád na stole je téma a město Jaroměř se zajímavým kostelem svatého Mikuláše. To je téma našeho pořadu. V kostele se bavíme s Janem Kočím, zdejším průvodcem, kostelníkem a varhaníkem.
1: Ještě se teď podíváme do poslední části této výstavky. Je zde křtitelnice cínová a také zvon. Co byste nám k tomu řekl?
2: Ta křtitelnice patří k nejstarším částem vybavení interiéru kostela. Ta spodní část je od cínaře Václava Tvrdocela, byla zhotovena v roce 1518. Víko je novější a jak na té spodní části, tak té horní části jsou reliefy 12 apoštolů. Je to vlastně předmět vybavení, součást vybavení kostela, kde začínali svůj úvod do života všichni jaroměřští občané, protože sem byli přinášeni a tady byli křtěni. No a vedle vidíme zvon, ten je tady pouze už vystavený, je to zvon Jakub, pochází z bývalého hřbitovního kostela svatého Jakuba. Ten zvon byl zrekvírován za druhé světové války, ale jako jediný z těch zrekvírovaných všech jaroměřských zvonů se vrátil zpět. Později bylo ve věži zhotoveno elektrické zvonění pomocí elektromotoru, ale nebylo příliš dobře uděláno, takže zvon, to srdce tlouklo k jedné straně a zvon nakonec praskl, ale stalo se tak trochu symbolicky v roce 1968. Teď stojíme před bočním oltářem svatého Vojtěcha. Oni ty boční oltáře většinou patřili některému z jaroměřských cechů. Ty cechy měly tedy na starost péči o ten oltář, údržby, opravy. Konaly se tady i mše a pobožnosti jednotlivých cechů. Tenhle oltář příslušel cechům, které měli něco společného s mlynářstvím, s moukou, s pekaři, takže cech mlynářů, pekařů, perníkářů, preclíkářů. Ty jejich symboly jsou na oltáři zobrazené, ale nacházejí se za zlatou skřínkou rokokovou. V té zlaté skřínce je jedna z mnohých kopií Paládia země české, již originál je uchováván ve Staré Boleslavi. Je to vlastně symbol Čech, asi druhý nejvýznamnější po českých královských korunovačních klenotech. Ta skřínka byla krásně v minulých letech zrestaurována.
1: Každého, kdo sem do kostela přijde, určitě také zaujmou vysoká okna s barevnými vitrážemi, které jsou na jižní straně kostela.
2: V těch gotických oknech jsou, můžeme říct, secesní vitráže. Ty vitráže jsou právě z té poslední významné přestavby a rekonstrukce kostela z přelomu 19. a 20. století. A dvě největší okna jsou vyplněna vitrážemi, které věnovaly dvě rodiny, významné jaroměřské rodiny, a sice rodina Etrichova a rodina Čerichova. Byli to továrníci, rodina Etrichova vlastnila v Jaroměři továrnu na výrobu juty. Byla to vůbec první továrna zpracovávající jutu v monarchii. No a druhá rodina Čerichova měli přádelnu bavlny. Dneska teda Čerichova továrna, pozdější Tyba, a Etrichova továrna, pozdější juta. No a další dvě okna, která jsou pak v té západní části, tak ta věnovala dvě jaroměřská předměstí, sice Jakubské předměstí nebo Svatojakubské předměstí, také vidíme uprostřed svatého Jakuba, a to poslední věnovalo Pražské předměstí. No a ještě u těch oken od Čerichu a Etrichu, tam vidíme vždycky uprostřed jejich patrony. Takže u Čerichu ti muži byli vesměs Antonínové, takže je tam svatý Antonín, a u Etrichu je svatý Josef.
1: Úplně v zadní části kostela, čili na opačné straně, než je oltář, jsou takové zvláštní lavice, které se vymykají těm ostatním lavicím. Co je to?
2: Tak je to konšelská lavice, trochu zvláštně umístěná v zadní části kostela. Ta čestná místa jsou samozřejmě v prvních řadách těch kostelních lavic u hlavního oltáře. Ta čela těch lavic jsou taky vyřezávaná, no ale končele tady u nás seděly vzadu. Když si tam sedneme a vyzkoušíme ta místa, tak vidíme, že to mělo určité výhody. Oni, když přišli později na bohoslužbu, tak je nikdo neviděl. Oni sami, protože ta lavice je vyvýšená, tak měli dobrý přehled, kdo v kostele je nebo není. A protože ta místa k sezení jsou docela široká a pohodlná, tak se tam, myslím, i dobře spalo. Mezi nejnovější součástí interiéru kostela patří socha papeže Jana Pavla II. Byla do kostela pořízena díky iniciativě zdejšího duchovního správce pátera Jiřího Žemby a sochu z lipového dřeva zhotovil akademický sochař Petr Novák, který je také autorem řady významných soch, například prezidenta Masaryka, jezdecké sochy v Lánech, jezdecké sochy ve Střezeticích, náhrobku Emila Zátopka a podobně a dalších. A pod tou sochou je umístěn relikviář, ve kterém je relikvie Jana Pavla II. A sice kapka jeho krve. Při příležitosti 350. výročí vzniku Královéhradecké diecéze v roce 2014 byla pořízena tady v kostele pamětní deska duchovním správcům, kteří jsou písemně doloženi. Nahoře vidíme nápis Zachránit před zapomenutím. Jejich osudy samozřejmě v průběhu let zapadaly, ale písemné prameny je naštěstí zachytily. Takže ten první je tady uváděný Jan Macer. On je uváděn jako děkanem v roce 1530, ale jeho jméno už se vyskytuje i na té křtitelnici v roce 1518. A poslední je tady uveden páter Jiří Žemba. To byla také jeho iniciativa, tato pamětní deska. A já bych tady zmínil z té celé řady alespoň dva, kteří si zaslouží být jmenováni. A sice zdejší děkan Matěj Rössler, který je zakladatelem českého ovocnářství. Byl to významný pomolog, který tady v Jaroměři založil ovocnou školku. Tady působil od roku 1786, pak byl přeložený do Poděbrad, kam tu školku přenesl, ještě rozšířil, vypěstoval stovky odrůd ovocných stromů. Některé ty odrůdy se do dneška pěstují. Bohužel po jeho smrti to jeho dílo, ta jeho školka zanikla. Byl to takový pokrokový vlastenecký kněz, který měl i zásluhu na tom, že se do výuky na školách zavádělo to sadařství a ta práce v zemědělství.
1: Tak ono vlastně i v okolí Jaroměře jsou stále ještě vidět ovocné sady, že?
2: Ještě ano, i když bohužel postupně mizejí, ale jsou. Takže to byl pan děkan Matěj Rössler a pak by zmínil Antonína Knapa. Ten tady působil od roku 1870. Byl sice kaplanem, ale přesto jsme ho tady uvedli, protože to je asi nejvýznamnější jaroměřský historik. On zpracoval kompletní historii města Jaroměře od počátků až do 60. let 19. století, prostudoval celý městský archiv a všechnu tu svou práci shrnul potom v dosud nepřekonané knize Paměti královského věného města Jaroměře nad Labem.
1: Tak a my jsme teď sestoupili dolů do katakomb kostela a vidím zde spoustu dřevěných rakví. Pane Kočí, kolik jich zde vlastně je?
2: Tak je tady do dnešního dne dochováno 58 barokních rakví. Z nich řada je i pestře malována. Jsou tam zbytky původních maleb s takovými barokními výjevy a rostlinnými motivy. Jsme vlastně v nejstarší stavebně nejstarší části kostela, ve východní části pod jižní lodí kostela, ale vzhledem k tomu, že kostel je vystaven na tom skalnatém svahu, tak jsme stále ještě nad úrovní terénu, což je výhoda, protože tím pádem je tu sucho, na ně tady žádná spodní voda. K čemu ta krypta původně sloužila, nevíme. Ona se původně rozkládala pod celou tou jižní lodí, ale zřejmě vlivem častých požárů v té západní části ta klenba zřítila, takže zůstala pouze polovička. K pohřbívání se tenhle prostor využíval od roku 1735 do roku 1782, kdy bylo nařízením císaře Josefa II. Ten dokument se jmenoval o pohřbívání mrtvol, bylo zakázáno pohřbívat v kryptách, na uvnitř měst, na hřbitovech uvnitř měst z hygienických důvodů. Takže poslední pohřeb se tady konal v roce 1782. Ta těla těch zemřelých zmumifikovala, některá více, některá méně, zcela přirozeným způsobem, protože krypta má větrací systém díky třem oknům, která nebyla nikdy zasklena, takže ten vzduch tady vlastně celý rok proudí. Ta okna byla v barokní době rozšířena, ta gotická byla jen taková velice malá, úzká, jedno z toho zazděné tady můžeme ještě vidět v tom původním tvaru.
1: Nešířil se odtud zápach, než se ta těla zmumifikovala?
2: No, myslím, že ano. Ono záleželo samozřejmě, v jaké roční době byl ten zemřelý uložen do rakví, ale když jsme prováděli to čištění a odsávali se ty nečistoty z těch mumifikovaných ostatků, tak tam bylo samozřejmě spousta uhynulého hmyzu, ale ten hmyz byl uhynulý, mrtvý, nic nebylo živé a ty ostatky nejsou napadené plísněmi díky tomu, že je tady to sucho. Samozřejmě ten hygienický stav asi nebyl ideální, když se pohřbívalo, takže asi ta nařízení Josefa II. V tomto směru byla rozumná. Nicméně díky tomu pohřbení se nám tady zachovaly ostatky, zachovala se nám tady pohřební kultura 18. století a zachovaly se nám i osudy těch lidí, se kterými my se můžeme setkávat. Tak to vlastně tváří v tvář do dneška. Je tady pohřbeno v podstatě pouze několik rodin, které jsou ještě navzájem příbuzné a takový významní představitelé města, jako byli primátoři, lékárník, pošmistr, soudce, děkani. Protože být pohřbený v kryptě na takovém čestném místě nebyla určitě levná záležitost, takže tahle věc byla vyhrazena skutečně té nejvyšší společenské vrstvě obyvatel Jaroměře 18. století.
1: Já zde vidím ve výklenku jedné stěny také malé rakvičky, dětské, že?
2: Ano, je tady pohřbena taky řada dětí, tady vedle nás jsou starší děti a zcela vzadu jsou skutečně děti malé od věku několika měsíců. Samozřejmě dětská úmrtnost byla vysoká a zase jsou to příslušníci těch vážených jaroměřských rodin. Je tady taky řada žen, které zemřely v mladém věku právě na následky těžkých porodů.

0: Poslední obnova krypty proběhla v letech 2020 až 2021 a probíhalo tady především čištění těch rakví a těch mumifikovaných pozůstatků. Musím říct, že většina těch prací byla dělána dobrovolníky bez nároku na honorář a odbornou pomoc, významnou odbornou pomoc při tom čištění poskytla pohřební služba Eternita se z Hradce Králové. Jejíž pracovníci tady taky pracovali bez nároku na jakýkoliv honorář. Trvalo to celkem asi rok a půl, než byla krypta uvedena do tohoto stavu, jaký vidíme dnes. Potom byla zase otevřena a zpřístupňuje se veřejnosti dvakrát do roka, a sice na Noc kostelů a na Dny evropského dědictví. K několika osobnostem, které bychom zmínili, které jsou tu uloženy k poslednímu odpočinku, tak s takovou zajímavostí je dvakrát nevlastní babička Bedřicha Smetany, Marie Exnerová, rozená Podrazilová z Čáslavy, byla to vlastně nevlastní matka Bedřichovi nevlastní matky. Bylo to trochu složité. Pak je tu pohřbený sochař Řehoř Tény, který se také v Jaroměři oženil, podobně jako jeho kolega Matyáš Bernard Braun, našel tady tedy i místo svého posledního odpočinku. Potom jsou tady pohřbení příslušníci rodiny Miseliusových. My už jsme mluvili nahoře o tom Danielu Miseliovi, který je pohřbený pod dlažbou kostela. Tady jsou pohřbení rodiny jeho dvou synů, Františka a Karla. Z rodiny Karla, dcera od Karla, byla manželkou Matyáše Bernarda Brauna a dcera Františka, Ludmila Miseliusová, je tady pohřbená, zemřela ve věku necelých 14 let. Je to tedy sestřenice manželky Matyáše Bernarda Brauna. Je pohřbená v modrých hedvábných šatech, protože i při tom čištění se objevilo, podle jakých pravidel a podle jaké kultury, jaká vlastně byla ta pohřební kultura 18. století, tak třeba svobodné dívky byly pohřbívány v modrém oblečení, což mělo zřejmě symbolizovat mariánskou barvu čistoty.
1: Zajímavé je, že ty látky se dochovaly.
0: Což je zajímavé, protože někdy třeba ty měkké tkáně se úplně nedochovaly, ale ty látky ano, a zvláště třeba ta lněná plátna, ve kterých je to tělo uložené, jsou velice kvalitní, protože to bylo potřeba odsát všechny nečistoty a spousta černého prachu, protože jsem léta létal těmi otevřenými okny z továrního komína, všechny saze. Takže ty látky byly zpracované velice kvalitně a vydržely i všechny ty procesy, které třeba v těch rakvích probíhaly. No s takovými prostorami, jako je krypta, bývají spojené i různé legendy. Navíc tady vedle kostela stával ještě klášter. Takže údajně z těchto míst mají vést tři podzemní chodby. Jedna na druhou stranu náměstí, do míst, kde stával proboštský dům, kde je dneska spořitelna. Druhá chodba měla vést do kláštera ve vesnici Zvole, nedaleko Jaroměře. A třetí chodba měla vést do Hradce Králové. A v těch chodbách má být ukryto 12 zlatých soch apoštolů, kteří na svého objevitele ale stále čekají. Krypta a ten sklípek, který se nachází ještě pod kryptou, sloužily jako úkryt v dobách ohrožení města pro cenné předměty a pro městský archiv. Ty věci sem byly uložené například v roce 1866, kdy probíhala prusko-rakouská válka, a naposledy v dubnu 1945, protože se čekalo, že by mohlo dojít také k nějakým střetům, protože v nedalekých Velichovkách bylo velitelství armád Mitte z maršála Schernera.
1: Předpokládám, že ten vchod do krypty z podlahy kostela musel být asi také nějak zamaskován, ne?
0: To zřejmě ano, asi byl nějakým způsobem zakrytý, protože ten vstup sem byl už v té době tím dřevěným poklopem, jak je dneska. Původně tam byl kámen, který se musel zvedat kladkou.
2: A návštěvou katakomb výjimečného kostela svatého Mikuláše jsme zakončili naši exkurzi do Jaroměře, která si připomíná v roce 2026 900 let od své první písemné zmínky. Pořadem nás provázel Jan Kočí, zdejší průvodce, kostelník a varhaník. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

čele. Za sebou tahne tašku z dárky pro děti, co se na ní těšily.

od stvoření duhy. Poznáme se, nevím, zda paměť to unese. Kolik nádechů, kolik bezradných gest. Když jsme se hledali na konci svých cest, u zdinářku malovali truchlivě zeď. V prosbě naučili jsme se prsty plést. Věděla jsem, co mě nikdo neučil, možná mi Bůh ve spánku zprávu doručil. Když si někdo někdy moc mě miloval, se vším mě bral, se sudičkou

znáš. Vím, co řekneš i co se nezeptáš. Půjčíš mi staré sny, já tobě nový snáš. Osud nás kroutí, jak kliku starý verklikář.

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část nese název předstírání neboli simulace. Podle svatého Tomáše Akvinského je zneužívání slov lží, zatímco předstírání je vnějším napodobením skutku, který chybí. Zastírání je pak ukrýváním skutečnosti. Tváříme se například, jako bychom pozorně poslouchali a mezi tím myslíme na něco jiného. Nebo se naopak snažím nepohnout brvou, aby se nepoznalo, že jsme slyšeli. Předstírání i zastírání je v životě mnoho, často jsou nutná. Přijde nemilá návštěva a slušnému člověku nezbývá, než tvářit se příjemně. Obdivujeme nemocného, který dovede zastírat své bolesti a předstírat radost. Svatý Jeroným proto říká, že předstírání je čas od času velmi užitečné. Svatý Tomáš Akvinský soudí o tom naopak velmi přísně. Říká, že je stejnou chybou, lže-li se slovem nebo jakýmkoliv jiným skutkem. A dále říká, ctnost pravdivosti vyžaduje, aby se člověk navenek projevoval vnějšími posunky takovým, jaký je. Nesnadné však bylo svatému Tomáši vysvětlit v duchu této přísné logiky různé příklady z písma svatého. Velmi kroucený výklad použil, když šlo o to, že sám Kristus se tvářil, jako by chtěl jít dál, ale ve skutečnosti ten úmysl neměl. Objektivně se i problém předstírání a zastírání nedá řešit podle abstraktního tvrdého principu. Život vyžaduje, aby bylo naše vnitřní srdce navenek průhledné i neprůhledné, podle okolností a potřeby, podobně jako stahujeme a odtahujeme záclony v okně. Je ovšem neprůhlednost, která ruší dobrý poměr k druhým, neprůhlednost nedůvěřivá, sobecká, zlomyslná, vypočítavá. Nepěkným druhem přetvářky je pokrytectví. Pokrytec se vydává navenek za čestného, laskavého, nábožného, svatého a uvnitř je plný zloby. Kristus přirovnává takové lidi k obíleným hrobům, které se na slunci pěkně třpití a uvnitř nich je hniloba. I zde je pravda, že nikdo není povinen své tajné hříchy nahlas zpovídat. I tělesnou vadu zakrýváme, tím spíše duchovní. Svatý Tomáš však vážně posuzuje pokrytce, kteří chtějí budit zdání svatosti, ale uvnitř se pramálo starají o pokrok v duchovním životě. Zvláště nebezpeční jsou pokrytci, kteří předstírají dokonalost, aby se vyšvihli k církevním úřadům. Směšní jsou ti, kteří předstírají zvláštní boží poslání a dary, zjevení, aby se stali zajímavými. José Maria Escrivá píše, nesluší ti ten dojem, který chceš budit, a to zdání, které si dáváš. Je to všecko klam. Zkus toho neužívat aspoň před Bohem, před spovědníkem a dokonce ani ne před spolubratřími. Tím padne zeď, která je mezi tebou a nimi. Podívej se, apoštolové se všemi slabostmi a nepopíratelnými ubohostmi byli upřímní, jednodušší, průhlední. Ty jsi na tom stejně. Tvé chyby vidí všichni, jsou nepopíratelné, ale chybí ti průhlednost.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu,
2: Bohu díky.

Vlny Radia Proglas rozezněla důvěrně známá znělka, která vás vítá u 15. 34. kola hitparády. Pořadem, ve kterém si představíme tři novinky a odhalíme pozice 9 písní, vás provede Josef Javůrek. Na úvod ale připomenu, podle jakých pravidel můžete v hitparádě hlasovat. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 1, 2 a 3 body. Můžete také připsat tip na novinku, kterou bychom měli určitě zařadit. Odpověď na anketní otázku vám může přinést výhru v podobě balíčku CD, ale také možnost sdílení s ostatními posluchači. Hlasy i odpovědi můžete posílat prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Samozřejmě jako vždy nabídneme i tipy na nová alba, koncerty a výhled chystaných vydání pořadu Jak se vám líbí. Dopřejte si chladný nápoj, pohodlně se usaďte a zaposlouchejte do vysílání Radia Proglas, protože právě začínáme. A představuji novinku na 12. místě, kterou je píseň Duně v podání chorvatského ženského tria, které tvoří Duňa Knebl, Nina Romič a Jelena Galič. Spojuje je zájem o lidovou tradici a snaha představit je současnému publiku citlivým a osobitým způsobem.

0: S velkou pravděpodobností se vám v současných teplotách všechny audionosiče rozpustily. Proto je třeba je doplnit a díky tipům Milana Tesaře neuděláte chybu. Saxofonista Germa Volde Mikael, legenda etiopského jazzu, vydal nové album Navkote. Vokální skupina Lalba z Korziky má nové koncertní album Vivu. A v Mladé duši spoutaná je název alba šansoniérky Dany Chytilové. Na 11. místo nasazují novinku kapely Léto s Monikou s názvem Města na mape. Jedná se o hudební projekt slovenské zpěvačky, skladatelky a producentky Moniky Omerzu Midriakové.
1: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebocé ako vtáci na svitanie. Môj starý známy silnie tam, kde ja nie.

Anketní otázka minulého kola, na kterou se vás Petr Tesař ptal, zněla: máte nějakou zajímavou či veselou historku související s nedostatkem spánku, spánkovým deficitem nebo zkrátka jen, když jste někdy zaspali? Posluchač Pavel nám napsal. Co se týče spánku, tak asi nejzajímavější je příhoda stréčka, které jel rychlíkem z vojny, už nevím jestli na dovolenou nebo už do civilu, z Bratislavy do Brna a probudil se v Praze. Nasedl na vlak zpátky a probudil se v Zaječí. Já až takové příhody nemám. Jednou jsem jel nočním rozjezdem domů. U starého Krchova jsem se radoval, jak jsem za cca 2 minuty doma, 2 zastávky, v noci rychlejší, řekněme 90 sekund. A probudil mě šofér na Konečné, 4 zastávky navíc. Příznačná poslední zastávka hřbitov. Takže jsem došel pěšky. A jeden kolega, taky noční rozjezd, s ním jsem se loučil, když jsem vystupoval, taky jel už jen chvilku do Mariánského, 3 zastávky na znamení, a probudil se zpátky na hlavním nádraží. Z toho je vidět výhoda MHD, protože jet autem, buď by se člověk probudil až v nemocnici, nebo rovnou na Krchově, neb ani abstinence únavu nevylučuje. Jednou jsem taky ve Světlé nad Sázavou zachrápl vlak, na který jsem chtěl přestoupit. V noci skoro 3 hodiny na přestup, dnes by se mi to už asi nestalo. Výletní vlaky už nejezdí. Při hře na konkurenci a instalaci televizorů a zásuvek na internet a tak dále. Ve vagónu se dopravní obslužnost reálně rapidně zhoršila. Nemluvě o nutnosti kupovat lístek při každém přestupu. Horší jak za císaře pána. A tak jsem místo přes Vilémovice jel oklikou přes Kolín a Ledečko. Ale časově to vyšlo na stejno, jen to bylo delší. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji poslední novinku 15. 34. kola hitparády s názvem Tak, kde jsou ti indiáni. Její autor Raven je pražský písničkář, básník a skladatel, který se na české hudební scéně pohybuje už od konce 80. let a vedle soulové dráhy je také členem rockové skupiny Nasycen. Jeho nové album Dopio přináší 20 autorských písní.

Představili jsme si všechny tři novinky 15. 34. kola hitparády Proglasu, pro které můžete hlasovat až do středečního poledne. Teď už ale další odpověď na minulou anketní otázku. Zaspání? Tak tohle mne míjí. V hlavě mám budík, který mne vzbudí ve správný čas. Výjimkou je přetažení času třeba o 15 minut, které ničemu nevadí. Děkuji posluchači Pavlovi. Místo deváté, Soňa Horňáková a píseň Blízko neba.

0: Možno to malé, krehké ticho, kde si v nás.
1: Když mám tu čest připravovat hitparádu, tak se vždy nesmírně těším na vymýšlení nové anketní otázky. Dnes mě inspirovala novinka na 11. místě s názvem Města na mape. Moc rád si prohlížím staré letecké mapy a porovnávám moje oblíbená místa s minulostí. Dnes jsou dostupné letecké snímky dokonce až ze 30. let, ale rád jdu ještě dál do minulosti a prohlížím si svůj rodný kraj na mapách z 19. století, které lze na internetu také najít. Moje otázka tedy zní, máte rádi historické mapy, letecké nebo klasické? Díváte se rádi, jak se vaše oblíbená místa proměňovala v čase? Na co jste při jejich analýze přišli? A pokud tohle zrovna není pro vás, můžete napsat, zda například při výletech preferujete tištěné nebo elektronické mapy. Nebo připište vtipnou historku spojenou s mapou nebo navigací. Fantazii se meze nekladou. Vyhlašuji 8. místo. Petr Linhardt s písní Město Is.

Posluchač Jaroslav nám napsal: deficitu spánku se vyhýbám. Moudrá babička pravila, spanie lepší je ako medulízanie. Na zaspání si vzpomínám, jak v roce 1963 jsem zaspal nad ránem ve vlaku na nádraží v Chebu, kde vlak končil a pak mne na liduprázdném peróně zadržela hlídka pohraniční stráže. Mysleli, že chci utéct, což jsem ale nechtěl. Cestoval jsem do Chebu pracovně. Děkuji za odpověď. Sedmé místo patří Pavle Boučkové, Petru Novotnému a písni Usnul jste ode mne vzdálený.

Nabídka koncertů je tu. Festival Janouškovo Ústí se koná 14. a 15. srpna v areálu Cakle v Ústí nad Orlicí. Zahrají Zdenka a Jiří Tichotovi, Tomáš Průša Band, Madalen, Lee Banda, Spirituál Kvartet, Alfa Srnec, Honza Jícha a další. Koncert v barvách Semaforu se bude konat 18. srpna v Šumperku. Hity divadla Semafor zaspívají Lucie Černíková a Petr Macháček. V Milonicích u Bučovic se od 21. do 23. srpna bude konat 30. ročník tamní zahradní slavnosti. Součástí bude hospodský kvíz, lukostřelba, koncert Pavla Helana nebo program pro děti. Rocková skupina Hrozně zahraje 21. srpna v Harachově u Rýmařova, 5. září v Brně Medlánkách a 12. září v Újezdě u Brna. A festival Jesnění se bude konat v Jeseníku od 3. do 6. září. Nabídne koncerty, výstavy, autorská čtení, divadlo, nový cirkus, performance, komentované procházky, výtvarné i tvořivé dílny. Vystoupí na něm například duo Toša, Taliro, Nevrtač a další. Vyhlašují 6. místo Mňau Mňau Band s písní Kanoe.

Kuplul jsem kránu v arktickém okeánu, orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem sněl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohýše.

0: Papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
3: papuchalk,
1: papuchalk.
4: Co pro vás chystáme následující týden v pořadu Jak se vám líbí? Ve čtvrtek večer to bude rozhovor s francouzskou zpěvačkou Céline Bossy. Pátek 7. srpna bude patřit žebříčku World Music Charts Europe za srpen 2026. V sobotu si budeme povídat s herečkou a zpěvačkou Terezou Richtrovou. Pondělí 10. srpna uslyšíte rozhovor s DJem PMC o taneční hudbě a DJingu. Úterý 11. srpna uslyšíte koncert amerického bluesmana Steva Arveyho ze studia Proglasu. Středa v 17 hodin a 10 minut bude patřit rozhovoru se skupinou Zapomněl jsem o albu Docela normální lidé. A stejný den v 19.15 vás pozveme na festival Dobržská brána. Pátá je skupina Ivo Viktorin Trio s písní Když ji potkal.

Koncerty se valí přímo k vám. Ve velkém sále Lucerny v Praze vystoupí 14. září americká jazzová skupina Snárky Papy. Folklorková skupina Meziměsto představí své nové album Pramen, co neuteče, 21. září v Praze v Malostranské besedě, 29. září v experimentálním studiu v Liberci a 15. října v klubu Doli v Pardubicích. Opavská bluesová skupina Kier Brothers bude mít koncert 7. října ve Staré pekárně v Brně. Skupina Hún Húr Tu ze sibiřské Tuvy bude hrát 30. října v divadle Dobeška v Praze. Kytarista Bombino z Nigeru bude mít koncert 3. listopadu v Paláci Akropolis v Praze. Americký kytarista Mark Ribot zahraje 12. listopadu v Paláci Akropolis v Praze. Místo 4. Semiš, Růže v Kopřivách.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla všude.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Opracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však pryč. Konečně ta zahrada má opět starý styl, kopřiva tam roste samá.

divý, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Nastává čas vylosovat dva výherce balíčku CD. Petr Tesař se vás v minulém kole hitparády ptal, jestli máte nějakou zajímavou či veselou historku související s nedostatkem spánku, spánkovým deficitem nebo zkrátka jen když jste někdy zaspali. Posluchačka Dagmar nám napsala. Podařilo se mi jednou skvěle zaspat výstup z autobusu cestou z Brna z maturitního večírku. Příjemně společensky unavená a ukolébaná, monotónním předením motoru jsem procitla až na konečné, když se mě řidič ptal, zda hodlám v autobuse přenocovat. Všichni cestující už byli pryč. Zpět domů jsem to měla 6 kilometrů, mobily ještě nebyly, telefonní budka v té malé vesnici nebyla, v 00:30 v noci všude zavřeno, tak mi nezbylo, než vyrazit na túru v těch parádních šatech a v lodičkách, lidu prázdnou asfaltkou mezi poli. Jsem si myslela, že lidu prázdnou. Najednou jsem začala potkávat skupinky lidí. Liga stovkařů šla svůj dálkový pochod do Olomouce. Vtipně komentovali můj zevnějšek, nabádali mě, že jdu opačným směrem, ať se k ním přidám, no zkrátka maturitní večírek pokračoval a krásně mi to domů uběhlo. Jen od maminky jsem to schytala, když se mě z autobusu nedočkala a obvoláním spolužáků se ujistila, že jsem z večírku odešla. Právě se chystala kontaktovat VB. Moc děkuji a gratuluji k výhře. Ze všech hlasujících ještě losuji Reného Mezulaníka a také posílám malý dárek. Na třetím místě Markéta Irglová s písní The Season.

Posluchačka Tereza napsala: děkuji za otázku na nedostatek nebo přerušení spánku a případné historky s tím spojené. Musím říct, že pokud se delší dobu vystavím menšímu množství spánku, je to pak katastrofa, ale to se nejspíš děje skoro každému. Já konkrétně potřebuji spát spíš více než méně a o přerušovaném spaní ani nemluvím. Už se mi stalo, že jsem mluvila z cesty, vydávala nesmyslné povely směrem k člověku, který mě vzbudil a případně se na něco ptal. Myslím, že nejhorší nebo možná nejlepší na tom je, že si to většinou nepamatuji. Moc děkuji. Na druhé příčce radu za písní Já tě prosím, buď tu se mnou.

15. 34. kole hitparády Proglasu neuspěli Zdeněk Vřešťál, Markéta Foukalová s Martinem Brunerem a skupina Petrovsky. Pojďme ale na opačnou stranu pořadí. První místo, naprosto suverénně, získává skupina Papírový draci, která zabodovala z písní Hladiny.

0: Dnešní hitparáda došla ke svému konci. Ještě než se rozloučíme a zrekapitulujeme si pořadí písní, tak přečtu poslední odpověď na anketní otázku od posluchače Petra. Pamatuju se, jak jsem se na zkoušku z lexikologie, která začínala v 8 hodin, učil až do 4 do rána. Při testu jsem byl nevyspalý a nebystrý, moc mi to nemyslelo. Měli jsme tam okomentovat výraz smažák. Smažený sýr mě v tu chvíli samozřejmě vůbec nenapadl, ale snažil jsem se z toho vybruslit tak, že jsem odpověděl, že je to teplý, parný den, kdy slunce intenzivně pálí. Moje vyučující v Praze, nutno podotknout, se pak při ústní zkoušce dost podivovala, co to tam v těch Budějcích říkáme. Děkuji a teď už rekapitulace.
1: Dá nám světil nebo.
0: 12. místo, Duně, Tuge moje tuge.

0: stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi...
1: Čtyřka, Semiš, růže v kopřivá.
0: I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však preč.
1: Třetí pozice, Markéta Irglová, The Season.

0: Na druhém místě Raduza, Já tě prosím, buď tu se mnou.
1: Kolo mlýnský za 4 zlatý, v životě málo co si koupíš, ale za všechno platí.
0: První místo, Papírový draci, píseň Hladiny.

V hitparádě Proglasu můžete hlasovat vždy do středečního poledne prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Třem písním, které vás oslovily, udělíte po jednom, dvou a třech bodech. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabelka.

0: V dnešním pořadu cyklu Oktáva, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer, se setkáme se zajímavým hostem, a sice s panem profesorem Stanislavem Bohadlem, kterého jsem pozval do našeho studia Vojtěch v Hradci Králové. Moc vás tady vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan profesor učí na Univerzitě Hradec Králové, ale jeho záběr je mnohem širší. Je muzikologem, hudebním historikem, dramaturgem, hudebním kritikem, pedagogem i organizátorem mnoha akcí. Než se pustíme do vyprávění o tom, čím vším zajímavým se zabýváte, mohli bychom si v úvodu možná vysvětlit, jaká hudba před chvílí zazněla a ještě v tomto pořadu zazní a proč jsme ji vybrali.
1: My máme k dispozici jakýsi unikátní primát v tuto chvíli, respektive od roku 2012, kdy jsme na půdě hudební katedry a v rámci kabinetu barokních studií pozvali Ondřeje Macka, kapelníka Hofmuzicí, který s našimi studenty a absolventy nastudoval takzvanou serenátu, nebo v té partituře je napsáno Servizio di Camera, která se jmenuje L'obblighi del universo, čili závazky všeho míra, a je to dílo Antonia Draghiho z roku 1680. A tahle serenáta, což je vlastně taková větší kantáta nebo menší opera, byla provedena 9. června 1680 v Pardubicích na zámku. A k tomu se samozřejmě váže spoustu dalších otázek, proč tedy ten primát patří tam a proč v té době. Ta spojovací hudba našeho dnešního povídání, hudba Antonia Draghiho a jeho závazky všeho míra, se právě teď dočkává, řekněme, rozhlasové premiéry, protože předtím ji slyšeli jen návštěvníci na březnovém a potom červnovém provedení v roce 2012. No a ještě musím udělat kratičké vysvětlení, protože v roce 1679 vypukl ve Vídni mor, který nakonec dosáhl hrozivých rozměrů, a císař se rozhodl i s dvorem a dokonce i se dvěma orchestry odejet. Vybrali si nakonec Prahu a v Praze tedy celý ten obrovský aparát správní i umělecký pobýval a samozřejmě produkoval hudbu. Sám Leopold I. byl skvělý skladatel, takže i on tam napsal několik oratorií Antonio Draghi. Vlastně se zachovával ten režim úplně stejně, jako kdyby byl císařský dvůr ve Vídni. To znamená hostiny, karusely, křtiny, svatby, narozeniny a tak dále. Čili za tu dobu se v Praze vytvořil i velmi početný repertoár. Nicméně v březnu následujícího roku zemřel kapelník Heinrich Schmelzer už na následkem moru a v boloňských novinách se poprvé objevily hrůzostrašné zprávy, které vzbuzují v Praze paniku, protože se objevují první lidé s černými fleky na těle a tím se nastartoval takový fatální proces a nakonec tedy někteří z Prahy utíkali, konec konců i císařský dvůr, císařovna dětmi nejprve na sousední Hradčany a císař potom do Brandýsa a potom do Hradce Králové a nakonec dorazil tedy do Pardubic na začátku června. A máme zprávy o tom, jak se Pardubická městská rada připravovala na ten příjezd a kázala měšťanům zařídit velké zásoby, protože to město nebylo připravené na tak veliký počet příslušníků dvora. A pak 9. června 1618 zazněla na Pardubickém zámku, tedy vlastně nejstarší východočeská, jak jsem říkal, barokní italská serenáta, která měla následující obsazení. Bylo tam 8 pěveckých rolí a instrumentální ansámbl. Vystupoval tam rok 1680, den 9. červen, pak svět, radost, jásot, závazek, paměť a naděje. A tuto kompozici jsem objevil ve vídeňském archivu a pak se tedy potvrdilo, že to je právě ta skladba, která s Pardubicemi a s tím Leopoldovým pobytem souvisí. A se studenty z hudební katedry ji Ondřej Macek nastudoval. Je to náramná muzika, která se tak trochu náhodou dostala prostě do Pardubic, ale jak říká Josef Pekař, náhoda hraje v historii obecné i umělecké často velmi klíčový údaj a tím právě byla tahle souhra událostí. Takže my jsme tu serenátu nejprve provedli v Měvčevsi v březnu na faře, ale pak jsme po více než 300 letech měli možnost realizovat L'obligé del universo v Pardubicích.

0: Vraťme se teď k vaší profesi. Jste především odborníkem na barokní hudbu. Jak jste se k ní a vůbec k hudbě a historii vlastně dostal?
1: To se stalo celkem přirozenou cestou za mých studií na hudební vědě a historii Masarykovy univerzity, tehdy univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde jsem měl příležitost se setkávat tedy s mými učiteli, ale i kolegy, jako byl Rudolf Pečman, Jiří Sehnal, Jiří Fukáč, Miloš Štědroň. V té době také nastudoval s brněnským filharmonickým sborem a Lubomírem Mátlem Monteverdiho. Čili já jsem samozřejmě měl na blízku osobnosti, které mě fascinovaly jako učitelé a zároveň specialisté a mistři svého oboru. Takže to zřejmě byl ten hlavní důvod. Na té katedře historie mě učil například Josef Válka, specialista na baroko, nebo profesor Kudrna. No a pak jsem si vlastně zvolil i téma diplomní práce. Bernard Artofeus, to byl minorický skladatel, hudebník, učitel Bohuslava Matěje Černohorského. A tím, jak jsem objížděl archivy a pobýval jsem ve Vroclavi a jak jsem se seznamoval s kouzlem a s fascinací těmi prameny, zejména když se vám podaří najít něco, co ostatní ještě přehlédli, nebo prostě co se podařilo nějak identifikovat, tak to byl ten hlavní důvod, proč mě to tak zaujalo.
0: Tím, že vás to zaujalo, tak jste vlastně pokračoval dále v této oblasti. Byl jste také hodně v zahraničí.
1: Souviselo to velmi úzce s tím, že tehdy na pedagogickou fakultu přišla nabídka stipendia italského ministerstva zahraničí pro učitele do 30 let, který mluví italsky, tak já jsem tak trochu zalhal, že umím italsky a přihlásil jsem se do toho konkurzu a pak začal se tedy učit italsky, ale moc jsem tomu nevěřil a trvalo možná rok a půl, než najednou přišel dopis, že mám přijet na italskou ambasádu na jazykovou zkoušku. A tak já jsem tehdy za den se naučil jednu lekci z italštiny pro samouky, ale ještě jsem tady v Hradci našel jednu rodilou Italku, takže jsem, myslím, celé to jedno zkouškové období, to bylo akorát 35 dní a bylo tam 35 lekcí, studoval 20 hodin denně italštinu. No a pak jsem se naučil z paměti některé části toho projektu, co chci bádat v Itálii a životopis a tak dál. No a pak jsem tam přijel a teď mi kladli otázky a já jsem je odpovídal a pak se začali ptát víc a více složitěji, až už jsem nerozuměl. A když jsem tedy začal mrkat očima, tak ten examinátor začal mluvit slovensky. Nicméně to dopadlo dobře a oni pak poslali zprávu, že ta stáž, to byla šestiměsíční do Říma, ale vlastně s výjezdy do významných sbírek a archivů v severní Itálii, jako byly Benátky, Florencie, Mantova, Miláno a dokonce Neapol na jihu a Palermo, takže já jsem samozřejmě zažíval úžasnou euforii v tom, jak jsem se dostal do těch unikátních sbírek a knihoven a z toho se mi pak podařilo vytěžit publikaci myslivečkové korespondence, ale i údaje o černohorském Komárkovi a tak dále.
0: Vy jste ale nezůstal jen v Itálii, pokračoval jste ve studiu i v jiných zemích, že?
1: To pak se týkalo zejména tématu Josef Mysliveček, protože jsem vytvářel tematický katalog vokálně instrumentální části jeho díla, protože tu instrumentální vytvořila kolegyně Evans ve Velké Británii. To znamená, že jsem se soustředil na opery zejména a oratoria a tím jsem právě musel objet ty fondy Itálii počínaje, ale třeba Biblioteka Ajuda v Portugalsku, v Lisabonu, Petrohradská knihovna, německé archivy, rakouské a tak dál.
0: Výsledek téhle vaší práce se pak objevil, jestli se nepletu, v jakémsi katalogu nebo souboru hesel do slovníku.
1: Ano, výsledkem té práce byl především ten incipitový katalog, to znamená, že musíte mít v ruce tu hudebninu, nejlépe tedy autograf, to znamená ten materiál, který přímo stvořil ten skladatel, a musíte, což je docela mechanická práce, zpočátku musíte opsat jednoduše začátek každé árie, každé části, což jsou desítky notových záznamů a textů. No a pak z toho vznikne ten tematický katalog, protože právě jedině ten notový záznam je jedinečným identifikačním prvkem pro určení té hudebniny a nakonec také třeba pro identifikaci anonymních skladeb. No a pak to samozřejmě pokračovalo i nějakými požadavky ze strany encyklopedií, takže jsem pak třeba psal hesla do encyklopedii na téma mysliveček a podobná témata, kde se mohl uplatnit právě ty italské zahraniční materiály. Například Neue Deutsche Biografie, ale i třeba Mozart Lexikon, který vyšel ve Vídni a tak dále.

0: Poté, co jsme zmínili vaše studia a stáže, podívejme se teď na vaši praktickou hudební činnost. Jednou z nejzajímavějších akcí, které se účastníte, je známý Mezinárodní houslařský festival Věnceslava Metelky v Náchodě.
1: Ano, houslařský festival s houslařskými soutěžemi, takhle myslím, jsme tehdy formulovali ten název, skutečně je, myslím, pozoruhodnou soutěží a oslavou houslařského umění. To je totiž koncepce, s kterou přišel dnes již zesnulý Jaromír Jo, náchodský houslař, který tuhle myšlenku poprvé vyslovil někdy v roce 1996, myslím, ale my jsme pak začali společně na té ideji pracovat a v roce 1997 skutečně vznikl první ročník tohoto setkání houslařů. Jaromír Jo tehdy formuloval velmi zajímavou myšlenku, která spočívala v tom, že na všech houslařských soutěžích na světě to vždycky probíhá tak, že se tam pošle ten nástroj a ten houslař pak vlastně čeká doma na to, jak porota rozhodne. A on říkal, ne, to se musí změnit a zkusíme udělat takovou soutěž, kde by ti houslaři museli být fyzicky přítomní. A nejenom, že vloží do té soutěže odborné mezinárodní porotě svoje dva soutěžní, maximálně dva soutěžní nástroje, ale že se také jeden den od rána do půlnoci zúčastní soutěže ve zručnosti, to znamená řezby té houslové hlavičky. No a to samozřejmě mělo mnoho peripetií a různých konzultací, ale pak se nám to podařilo. Takže houslaři přijeli s takovým špalíkem, mimo jiné, odevzdali nástroje, přijeli i z Cremony z Itálie, což pro nás byla velká čest. Hnedka na ten první ročník, samozřejmě Poláci, Němci, byla to už výborně zastoupená soutěž. Ráno zasedli v Náchodě v malém sále hotelu Beránek, respektive městského divadla, k připraveným ponkům. Nesměli používat kromě nože houslařského a dláta žádný smírkový papír, hoblíky, nic. A vzpomínám si, jak jsme o půlnoci, někteří ještě se snažili to rychle dokončit, jsme pak vyhlásili konec a někteří už byli hotoví dřív, ale někteří do poslední chvíle odevzdali tu vyřezanou hlavičku, ten šnek a ten količník. No a pak porota hodnotila nejenom ty nástroje a všechny ty jednotlivé položky zvukové, řemeslné, lák a tak dále, ale přičítali k tomu závěrečnému hodnocení i body za dokonalost a krásu té řezby. A to se velmi povedlo, takže pak jsem ještě s Jaromírem jako sekretář, vlastně spoluzakladatel té soutěže, vyřizoval a připravoval další dva ročníky. Pak jsme přibrali Jaromírova žáka Dalibora Bzírského a pak vlastně ten poslední a předposlední ročník se už konal v Praze a je vlastně pod záštitou kruhu houslařů umělců. Dalibor Bzírský a Jan Špidlen se té myšlenky ujali a dělají to výborně a myslím si, že to je tedy jednak podsta tomu Metelkovi, který v Náchodě totiž začínal s nástrojařstvím u mistra, který se učil ve Vídni v roce 1829, tuším. No a tam vlastně je počátek té takzvané krkonošské houslařské školy, kam patří i rod hradeckých houslařů Pilařů.

0: Je známo, že jste byl v roce 2000 také jmenován čestným členem kruhu houslařů při Asociaci hudebních umělců a vědců. Nesouvisí to právě s touto činností, o které jste mluvil?
1: Ano, to je přesné. Velice si toho vážím a mistři houslaři mě poctili tady tím jmenováním. Já samozřejmě nejsem houslař ani v nejmenším a neodvážil bych se za houslaře vydávat a také jsem jim tam slíbil, že nikdy nebudu žádný nástroj posuzovat nebo dokonce stavět, ale protože vím a cítím obrovský respekt pro to umění houslařů, tak o to víc si tady toho členství vážím, i když později pak už z návalu jiných témat a činností jsem se už neúčastnil ani těch houslařských schůzí, ale myslím, že to je, opakuji, pro mě velká čest.
0: Já bych si dovolil, než se dostaneme dál, ještě tady u toho tématu hudebních nástrojů zůstat. Na housle sice nehrajete, ale přece jen jste aktivním hudebníkem. Na jaké nástroje hrajete nejčastěji a nebo také nejraději?
1: Tak já jsem nakonec asi nejvážněji se věnoval klasické kytaře a vlastně jsem původně usiloval o vstup na konzervatoř po základní škole. Rodiče mě to tehdy rozmluvili, takže jsem zůstal na Náchodském gymnáziu, ale zároveň mi otec slíbil, že když půjdu na gymnázium, že mi domluví nebo pokusí se domluvit nějaké soukromé hodiny a skutečně pak mě odvezl do Prahy k profesoru Štěpánu Urbanovi. Tam jsem slyšel mimo jiné s očima navrch hlavy hrát Štěpána Raka. No a tak vlastně v průběhu těch gymnaziálních studií jsem jezdil do Prahy a měl jsem takový dispens, že jsem, myslím, jednou za 14 dní nemusel jít v pátek do školy a prvním autobusem jsem vždycky odjížděl do Prahy.
0: Já jsem vás slyšel hrát ještě také na starou historickou loutnu.
1: No to trochu souvisí s tím houslařským ateliérem Jaromíra, jo, protože jednou to určitě se týkalo přípravy těch metelkovských festivalů. Jednou jsem tam přišel a viděl jsem tam opřenou o zeď na první pohled nádhernou starou loutnu a on mi říkal, že to tam dal opravit kdosi, že to byl nějaký nález tady ve východních Čechách, z východních Čech, a že je to nástroj, který je určený k aukci Sotheby. A já jsem se na to dívala, srdce mi skákalo. A tak jsem pak nakonec říkal, no tak ale to, když to půjde na tu aukci, no tak to asi i odtaď zmizí. Nakonec pak jsem zjistil, že to je nástroj Tomase Andreasa Hulínského. To byl věhlasný pražský houslař, loutnař. Tam je originální vlepka 1754, vykládaný krásný nástroj, perletí, rybami na hamatníku, slonovinou a tak dále. Tak jsem začal zjišťovat, kdo to tam chce do té aukce dát a Jaromír Jo se zeptal a začal v tom duchu, jak jsem to prezentoval, s tím člověkem mluvit. Nakonec jsem dosáhl toho, že on to tam nedal, už to mělo atest i nějaký odborný, a že jsem to tedy koupil a přitom ten Jaromír Jo, aby vůbec ten dotyčný to prodal, tak on mu daroval jedny mistrovské housle, takže on mi vlastně jako připlatil velikou částku na to, abych vlastně mohl ten nástroj koupit.

0: Je známo, že vaší velkou láskou a častým působištěm je barokní perla východních Čech, Hospital Kux.
1: Ano, to je skutečně perla, protože já jsem od mládí vodil návštěvy, které přijížděly z republiky i ze zahraničí na dvě místa. A vždycky jsem je vedl do Adržbachu a potom do Kuxu a pak případně na další místa, která tak či onak s tím barokem souvisela. A já jsem teprve v roce 2000 se zakoupil na Kuxu, protože v té době jsem měl skupinu amerických profesorů z Georgia College, s univerzitou, s kterou dodnes udržujeme intenzivní styky a vyměňujeme si studenty. No a jedna ta dáma se tam v Brownově Betlémě ztratila a já, jak jsem na ní musel čekat u mostu přes Labe v Kuxu, tak jsem se tehdy vyhlasného hospodského prdoli zeptal, jestli tam není na prodej nějaká chaloupka, protože já jsem rok předtím v té Americe strádal zkrátka nedostatkem těch hmotných památek. To si člověk uvědomí teprve, když budete sami někde v cizině a my jsme skutečně, jak říkají historikové, česká a moravská Slezská krajina je vlastně barokní a my si to začneme uvědomovat až v situaci, kdy to najednou schází. Takže to byl skutečně handicap pro mě a proto jsem se po návratu z té mise Fulbrightovské ve Spojených státech, kde jsem učil, jsem se ptal na chaloupku v Kuxu, protože tam vlastně tím bych si to všechno dohnal a vynahradil. A on mi ukázal ten hospodský na domeček, jak se ukázalo později, tak vlastně to byla zámecká kuchyně, kde jsem se pak s těmi lidmi, kteří prodávali, skutečně rychle setkal a oni, přestože už měli nějaký prodej předběžně sjednaný, tak asi jsem je přesvědčil, že to vnímám úplně jinak, protože jsem tam mluvil o těch souvislostech. Navíc jsem v té době se už také zajímal o Kux, myslím, z hlediska té hudební historie a tak dále. Takže jsem od roku 2000 usazený v Kuxu, mám tam trvalé bydliště a pak tím se nastartoval skutečně vějíř událostí, které za sebou poměrně rychle následovaly. Jednak jsem po dvou letech přikoupil stodolu takovou zdevastovanou, kterou vlastně od té doby používáme jako repliku Šporkova Komedienhausu, čili divadla, které Špork v Kuxu založil v roce 1702. Takže po 300 letech jsme tam hráli první představení společně s Geislers Hofkomedianten. To byl soubor, který k této příležitosti vznikl a společně se založením toho festivalu Teatrum Kux, už v tom názvu, se tedy opakuje nebo definuje ten fenomén Kuxu, který je pro mě velikým divadlem, myslím, architektonickým, uměleckým, myšlenkovým, přírodním. A to všechno vlastně se synkreticky spojovalo a myslím, že pro každého, kdo do Kuxu přijede nebo tam začne žít a nebo je zkrátka vnímavý, přijede tam i třeba jenom nakrátko, že se to tam všechno slévá do takové jedné komplexní řeky, kde nelze oddělit vlastně jedno od druhého, tu architekturu od těch šporkovských písniček a ten parforzní hon od italské opery a to divadlo šporkovské od obrazů Brandlových a tak dále. Takže to je téma, které je nesmírně široké, ale tam jsem tedy díky té ztracené profesorce v Brownově Betlémě

získal skutečně tu náhradu za tu neexistenci skutečných barokních památek a o to víc vlastně mě to oslovuje. Pro mě to je tedy neuvěřitelné i z toho důvodu, že tam za mnou přijížděly velké, řekl bych, osobnosti právě třeba barokní kultury. Já si vzpomínám, jak profesor Price tam přivedl studenty s profesorem Vlnasem a pak vznikl v Kuksu takový cyklus rozhlasový pro Vltavu, kde jsme v té zámecké kuchyni, v tom autentickém prostředí, kde je také freska lebky, kde had prolézá těmi očnicemi a jsou tam nápisy v té jedné místnosti s výhledem na hospitál, tak i tam jsem zjistil, jak to strašně inspiruje i ty účastníky těch rozhovorů, který jsme připravili s Lenkou Jaklovou ze všech možných oborů, řekněme, s Kuksem souvisejícími. Takže pak už byl krůček k tomu, že tam padla myšlenka a to se odvíjelo už právě od toho festivalu Teatrum Kux, festivalu barokního divadla, opery a hudby, který vycházel nebo plánovali jsme, aby vycházel z té šporkovské a kukské jakési inspirace, ale dramaturgie, protože jsme zjistili, že právě rekonstrukce toho divadelního a hudebního života na dílech, která se Šporkem nebo s Kuksem úzce souvisela, že to je něco, co vytváří z toho festivalu jako unikátní událost. Jinak můžete barokní festival zřídit kdekoliv, ale tak, abychom mohli využívat ta místa, protože ta představení se odehrávají v kostele, v hrobce, v zahradách, v tom Comedienhausu, na terase, na schodišti, v Braunově Betlémě, v blízké Žirči a tak dále. To jde vlastně udělat jenom tam a všude se ukazuje, jak to živé umění, které tam vlastně po léta nebo staletí chybělo, jak je živé ve skutečnosti a jak je inspirativní a jak je komplementární k těm fyzickým památkám. To je prostě strašný omyl, když si někdo myslí, že ta kultura jsou jenom ty domy, tak samozřejmě to jsou ty domy, i ty obrazy, samozřejmě ty sochy, ale bez té hudby a bez toho divadla to je torzo, to je prostě mrzák, jako teprve tam nám vykvetly všechny ty souvislosti, takže i s tím souborem, který se tomu od roku 2002 cíleně věnuje a má to zkrátka úžasné výsledky. A souvisí to i s tím, že se mi pak podařilo opravit z ruiny Torrencovo muzeum, to je národní kulturní památka z roku původem 1704, kde máme vlastně unikátní sbírku Šporkových knih, které vydával, sám překládal, nechával překládat. A Michael Heinrich Renz z Norimberka je ilustroval v nákladu tisíců grafických listů, stal se vlastně rovnocenným umělcem k Matyáši Bernardu Braunovi, akorát měl do té doby tu smůlu, že prostě to jeho dílo nebylo tak fyzicky nápadné, nebylo tedy z toho pískovce. Takže Renz je skutečně univerzální součást všech těch Šporkových ideí a těch ambicí, které měl, a Renzovo muzeum je první a jediné na světě, jak někdy s oblibou říkáme, které tuhle polohu vizuálně doplňuje a bez ní by to také nebylo úplně.

0: Pokud se vrátíme ke známějšímu sochaři Matyáši Braunovi, tak vy jste tam objevil něco zajímavého, že?
1: Dá se říci, že se rýsuje velmi zajímavé téma, nebo dvě témata vlastně. My teď právě jsme ve fázi, kdy realizujeme grant ministerský Evropské unie a vytváříme, respektive řezbář Jiří Nachlinger vytváří cyklus 25 marionet, které jsou loutkami. To téma zní socha loutkou a vychází z té konstrukce, že je-li tedy loutka považována za oživlé dřevo a je-li barokní socha považována za strnulé nebo skamenělé herecké gesto, tak proč by nemohla socha notabene Braunová ožít v podobě loutky jako postava, která každá z těch Braunových soch v sobě nese velké množství informací, příběhů, symbolů, parafrází, ideí. Takže nám se teď vlastně otvírá možnost pracovat jakoby s těmi skamenělými tématy, které se začínají hýbat a začínají spolu komunikovat. V současné době Geiselshoff Komedianten zkoušejí na Kuksu už představení, které bude součástí toho grantu a ty loutky pak budou vystaveny i s divadelním vozem v tom Comedianhouse, což je jedna věc. A ta druhá, která s tím také souvisí, protože jedna z těch loutek se jmenuje Nathan Hirschl a to je oživlý trpaslík Braunův. Je to socha Žida, je tam tedy jeho jméno a je napsáno v tom popisu, který byl na těch soklech na závodišti, kde všichni ti trpaslíci byli umístěni. Je tam napsáno, že je to primas pražského židovstva a podle hebrejského zákona, že je to aprobovaný loutkář. Tak to je něco, co mě vyrazilo dech, protože my máme k dispozici vlastně předlohy, z kterých je patrné, že ty Braunovy sochy vznikaly podle nikoli přímo kalotových trpaslíků, jak se všeobecně uvádí, ale vlastně podle, řekněme, jakési resuscitace z roku 1713, která vznikla, byla vydaná v Amsterdamu a to je skutečně detailní předobraz těch trpaslíků. Takže tím se nám otvírá velké téma, nejenom, že někteří z těch trpaslíků se stanou také loutkami, už teďka Jiří Nachlinger pracuje právě tady na tom Hirschlovi, ale nám se tam dostává do toho Kuksu další mnohovrstevný obraz barokního světa, respektive toho barokního světa, jak si představoval nejrůznější národnosti, ale také postavy, ideologii, ctnosti a neřesti přetavené do těch trpaslíků ze všech částí světa, já nevím, včetně třeba pážete Dona Kichota i s těmi nápisy veršovanými. To je totiž ten koncept, který se tam mockrát opakuje i třeba v tom Tanci smrti, kde je ta báseň, ten literární útvar spojen buď přímo s těmi Renzovými rytinami nebo dokonce s výmalbou Tance smrti v Kuksem hospitálu, ale i s ostatními sochami. Takže tady to Teatrum Mundi in Teatro Kux, to divadlo světa v divadle Kuksu, dostává úplně jinou interpretaci, protože to bylo něco, co bylo textově, obrazově, ideově, myšlenkově, věroučně, samozřejmě národnostně přístupné všem, kteří tam potom závodišti provázeli. A to v dosavadní kunsthistorické interpretaci Kuksu chybí.

0: Kuksu by se ještě dalo asi mluvit velmi dlouho, ale vraťme se od divadla a loutek zase k hudbě. Významnou vaší činností je i to, že spolupracujete s několika význačnými sbory, a sice s Jitrem, Bonnie Pueri a pardubickým Juventus Cantans. Jaká je tam vaše činnost?
1: Ano, tak já jsem měl to štěstí, že když jsem nastoupil na hudební katedru tady v Hradci Králové v roce 1979, tak už tam působil profesor Jiří Skopal, sbormistr a zakladatel, tedy obnovitel, bych řekl, Jitra, Královéhradeckého dětského sboru, ale zároveň zakladatel chlapeckého sboru Bonnie Pueri. To byla skutečně významná událost nejenom pro Hradec Králové a pro naše studenty, protože dodnes to je velký zdroj inspirace a desítky sbormistrů vznikly právě díky té spolupráci. Ale význam i, myslím, pro celou republiku nebo českou kulturu a s velmi intenzivním zahraničním ohlasem. A já jsem původně začal psát nějaké zprávy a hudební kritiky a potom při prvních edicích, myslím, zvukových už CD nahrávkách, jsem spolupracoval jako autor těch textů. A pak jsem měl to štěstí, že jsem mohl se Skopalovými sbory výjíždět na koncertní turné po celé Evropě s Jitrem do Spojených států, do Japonska, do Číny a dalších zemí, čili byl jsem na blízku tady toho fenoménu královéhradeckého sborového zpěvu a měl jsem možnost zblízka tedy obdivovat tu metodiku vedení sboru, která se nestrácí vždycky s tím, že každý rok odejdou ty starší a přijdou ty nejmladší. To je, myslím, obdivuhodné a v současné době to korunuje, myslím, projekt, který americké vydavatelství Navona Recordings přebírá ty tematické CD, které vznikly tady v Hradci Králové. Myslím teďka třeba Petra Ebena Antonína Dvořáka, Jana Jiráska, skladatele Máchu a další. A oni přebírají ty cykly a vydávají to v naprosto reprezentativním provedení, na který reagují posluchači, myslím tím, že zakupují ta CD, ale že se také zahraniční recenzenti od Nového Zélandu přes Anglii a všechny státy světa vyjadřují obdivně, tedy musím říct, když to čtu, k těm nahrávkám. Takže to považuji za takové korunování, myslím, i toho úsilí. S těmi Bonnie Pueri to vlastně byly jenom dílčí spolupráce i s tím Juventus Cantans, kterým jsem vlastně zařizoval americké koncertní turné. To byla jednorázová záležitost.

Tím končíme pořad v cyklu Oktáva, který jsme věnovali vyprávění muzikologa, hudebního historika, dramaturga, hudebního kritika a pedagoga na Univerzitě Hradec Králové, profesora Stanislava Bohadla, který nám přiblížil své umělecké činnosti. Celým pořadem nás provázely ukázky z nejstarší východočeské italské barokní gratulační serenáty pro Leopolda I. z roku 1680 s názvem Závazky všeho míra. Autorem skladby je Antonio Draghi. Tato skladba se nyní dočkala premiéry v rozhlase, protože nebyla ještě nikdy v éteru vysílána. Ze studia Vojtěch se loučí Martin Weisbauer.

0: Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Uši k duši s Lucí Kerovou a Markem Macákem.

0: emotivní. Právě taková budou další vydání pořadu Uši k duši. Relace, u jejíhož poslechu vás i dnes zdraví Lucie Endlicherová. Ne, že by tedy ty předchozí pořady byly bez emocí, ale právě o emocích chceme v těch následujících setkáních mluvit s psychologem Markem Macákem, tradičním hostem tohoto pořadu. Marku, vítej u mikrofonu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Když se chceme věnovat emocím, tak mám dojem, že vstupujeme trošku na tenký led, protože pokud budeme spojovat tak, jak to děláváme, pohled křesťanský a zároveň pohled psychologický, tak je to tak, že na tom křesťanském spektru část křesťanů říká, že emoce jsou úplně špatně, nebo má přinejmenším ten pohled. Druhá část naopak na emoce hodně dá. Emoce jsou něco, co velkým způsobem ovlivňuje jejich život. Pojďme to vzít ještě úplně od základu a říct o emocích ty úplně základní informace, které nám nějakým způsobem rozčlení to další postupování a přemýšlení o nich.
1: Tak můžeme se bavit například o tom, z čeho se emoce skládají nebo jaké aspekty emoce mají. Většinou je vnímáme totiž jako subjektivní jakoby nějaký pocit nebo stav, který přijde, který nějakým způsobem má buď pozitivní nebo negativní nastavení a nějakou intenzitu. To je taková ta subjektivní stránka, odráží, jak já něco vnímám na téhle emoční rovině. Ale už méně bereme v potaz to, že emoce je taky vlastně biologický stav, že emoce je v těle. O to vědí hlavně psychologové, psychiatři a lidi, kteří prožívají emoce více tělesně. Třeba řada lidí, kteří má větší potíže z úzkosti, tak si víc uvědomuje, že emoce jsou tělesné, protože ten tělesný doprovod tam je více vidět, ale vlastně tělesná stránka je naprosto podstatná pro emoční prožívání. Ta emoce se odehrává v těle, mysli zachytává, ale je to vlastně takový pěkný obraz,